Karton na oblek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať je folkařina, neřkuli kotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, co že to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lenka.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně, někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit, někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí, někdy někdo prostě jen práskne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale vcelku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pidi lidi.

0: to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Raníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?

0: talentovaný.
1: Ano. Skupa, God, Vícich nevím.
0: Suchý.
1: Suchý, promiň Jiříku. No. Suchý, ano.
0: A ten?
1: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
0: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
1: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
0: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
1: Ano.
0: To bylo v roku?
1: To bylo v roku.
0: Počkej,
1: já nevím. To byla válka ještě.
0: 40.
1: Tedy ne, už 30 let, ale.
0: 43?
1: 4, tak nějak.
0: To je 1900.
1: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme my z minulého století.
0: A teda vraťme se do toho divadla.
1: Jo.
0: Do činohry.
1: Já byl v činohře, ano.
0: Určitě to byla činohra?
1: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
0: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
1: No slávně.
0: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
1: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
0: Jo.
1: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
0: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
1: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
0: Franz Lehár. Fero. Franz, ano, Lehár. Fero.
1: No. Fero. Fero.
0: Fero.
1: On byl jako ty Maďar?
0: To by byl Ferenc.
1: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
0: Fero to je také po slovensku, je Fero.
1: Fero, Fero. Taky jo, po slovensku.
0: Jak je Miro?
1: Miro, ano.
0: Tak je Fero.
1: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou. Tak mi říkala Mirčo. Říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku náš Mirča. Mm. A podruhý se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobývat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
4: Nádhera.
3: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
4: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Hybernské ulici měl své představení Dobře utajené housle. Uh-huh. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Uh-huh. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
3: No to je sestava.
4: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A

0: Já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká, děťa moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
1: Aha, já jsem si říkal, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
0: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. Mm-hmm. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
1: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
0: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
1: jedlo
0: scény byly takové.
1: Ano.
0: A on na tom lpěl.
1: Labužník to byl.
0: Ano.
1: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Tanda Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vyznám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl do posluchách, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jakou vztahovku?
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom
2: tak
5: všem
2: myslím,
5: neví.
2: Že to známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a to třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomosem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, takovou ve skutečnosti bych nechtěl pochopit.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na to už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude tak... ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No, to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Kdyby se dělali nebo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějak Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak je čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje
5: já to
2: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě, to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 011 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející.
3: Ano.
2: Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, je paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání, prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
4: a moc se to líbí. Děkuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, naschledanou. Já musím říct, že u pana trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál, dobrý den, halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a je paní vzácný hosta, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista.
3: Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucina, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek, přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No. Potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak, zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak... Já vám, se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo...
1: Jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle
2: ona,
1: skrz ano, obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
1: Intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale... Ty máš nějaké tajemství? Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas... Tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na obrazovkách.
2: Není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda. Smích,
1: jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup Holíče.
4: Ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle to vidím a vidím tam krásnou barevnou fotku Pompejské amfiteátr. A pán, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Kampa. to stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi.
3: Velkou legraci,
4: jako velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Riknovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska z Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Tak mě to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Žlutém kopci v Brně otevřeli včera onkologické centrum prevence. Hodonínská zoo přišla o svého posledního tygra usurijského. Jedná ale o dalším chovu. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále mistrovství světa tak nastoupí proti Finsku. Dnes bude nejprve slunečno, postupně oblačno, někde se můžou objevit přehánky nebo i bouřka. Teploty vystoupí až na 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Masarykův onkologický ústav v Brně včera otevřel nové centrum prevence rakoviny. Je v něm celkem 7 specializovaných pracovišť. Zahrnují poradny k rozvoji pohybových aktivit a zdravé životosprávy nebo screening. Práce na budově a její vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
2: Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu, současně třeba začíná mít nadváhu. My můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci i v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
3: Říká ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda. Díky novému pavilonu je diagnostika i prevence na jednom místě, dodává Igor Kiš z odboru léčebné preventivní péče.
4: Ta prevence pro stát je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
3: Nemocnice vytvořila kvůli novému centru asi 40 nových pracovních pozic. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marie Vili, informovala o tom včera prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Barbara Maria Vili byla rektorkou Janáčkovy akademie od letošního února. Policie našla pohřešovanou 16-letou dívku, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Dívka je v péči zdravotnického zařízení v Brně, informovala včera večer policie na síti X. Zoologická zahrada Hodonín jedná o dalším chovu tygrů. V dubnu přišla o 16-letého samce tygra usurijského, o měsíc dříve i 19-letou samici. Zvířata byla nemocná a musela být utracena. Podle mluvčího Iva Cencingra plánuje zoologická zahrada do budoucna přejít na chov tygrů sumaterských.
5: Máme pro ně i vhodné podmínky, protože ale tento proces s evropským koordinátorem chovu může trvat delší dobu. Nabídli jsme i hned využití našeho atraktivního tygřího výběhu ostatním zoologickým zahradám.
0: Přestože zoo o své tygry přišla, tradiční Den tygrů v červenci uspořádá. Akce upozorňuje na ochranu vzácných šelem ve volné přírodě. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou. V té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
6: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
0: Na čtvrtfinále se musí český tým přesunout do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne se objeví kupovitá oblačnost, přehánky budou ale jen výjimečné, spíše na východě, mohla by se tam objevit i bouřka. K večeru se začne opět vyjasňovat. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu bude lokálně okolo 28. Vítr slabý, přes den postupně mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní. Odpoledne může lokálně v nárazech dosáhnout rychlosti okolo 50 km v hodině. Večer bude vítr postupně slábnout. Rozptylové podmínky jsou teď po ránu mírně nepříznivé, postupně budou dobré a biozátěž je kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy teď pojedete plynule. Nové dopravní omezení je na mezi Mikulovem a státní hranicí s Rakouskem. V jednom úseku se jezdí v zúžených jízdních pruzích. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je středa 27. května, svátek neslaví Valdemar a také Vadim. Blahopřejeme, písničku vám kluci pošleme po 8. hodině. A už teď začneme s jednou divokou růží v podání Pavla Bobka a Marie Rotrové. Zaspívá také Pavol Hamel, budeme vzpomínat při poslednom litry vína hned takhle z ostra na začátku našeho dnešního vysílání. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Užívejte středu, bude dnes pěkně horko. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut, je středa 27. května 2026. Dnes je to 186 let od smrti nejlepšího houslového virtuóza všech dob Nicola Paganiniho.

Fellinyho. Koncertovat začal už v 9 letech. Hrál tak vášnivě, že během koncertu zpřetrhal třeba i 3 struny a koncert dohrál jen na jedné. Aby dokázal svou genialitu, byl schopen si struny dokonce sám naříznout. Cvičil pod dozorem přísného otce a pokud nehrál Paganini, aspoň 7 hodin denně nastoupily fyzické tresty nebo zákaz jídla. Zkomponoval mnoho obtížných skladeb a po jeho smrti trvalo téměř 50 let, než je byli houslisté schopni zahrát. Před 139 lety se narodila Marie Wagnerová Černá, autorka příběhů Školáka Káji Maříka. Vydávala je pod pseudonymem Felix Háj a kvůli rozpadu manželství se stala farskou hospodyní v rodném Mníšku pod Brdy, kde právě začala psát. No a místní farář po ní všechno pečlivě přepisoval a odesílal do takzvané občanské tiskárny v Brně. Před 102 lety se narodil legendární primář Sova, slovenský herec Ladislav Chudík. Jeho původní role doktora Sovy byla určená Karlu Hegerovi, který však na začátku natáčení náhle zemřel. V roce 1928 se v Brně uskutečnila ojedinělá kulturní událost. Tehdejší radiožurnál vysílal z Národního divadla v Brně slavnostní koncert k zahájení výstavy soudobé kultury, a to pod taktovkou tehdejšího šéfa opery Františka Neumana. Moravskou tvorbu reprezentovala Janáčkova symfonieta. Dnes je to 84 let, co uskutečnili Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na Heydricha. Ten svým zraněním o pár dní později podlehl. Nacisté vyhlásili stané právo a zahájili hromadné popravy. Posledním místem, kde se pak parašutisté před gestapem ukryli, byl pravoslavný kostel svatých Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze. Po urputném boji s fašisty tam spolu s dalšími 5 výsadkáři bohužel zahynuli. Před 55 lety zemřel vědec Vladimír List, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin české elektrotechniky. Byl profesorem České vysoké školy technické v Brně a stal se zakladatelem a také hlavním tvůrcem naší elektrifikační soustavy. Vděčíme mu třeba za elektrifikovanou železnici a myšlenku metra. Díky němu, tedy Vladimíru Listovi, jsou po celé zemi bezpečné normalizované elektrické zásuvky. A dnes je to rovných 5 let, co zemřel v Brně architekt a výtvarník Ludvík Kolek, autor podoby kostela v Senetářově katolického kostela, který byl vybudován v době komunistické totality u nás, a paradoxní je, že k jeho tvorbě dále pak patří třeba kostely v Hustopečích či Slavkovicích. 5 hodin a 16 minut, tady je Český rozhlas Brno. Za chvíli pro vás máme aktuální počasí. Pavel Kašper přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 20 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v podobném rozpětí, jako tomu bylo včera ráno, mezi 10 a 14 stupni. Takové jsou aktuální hodnoty. 10 stupňů Nemochovice a Strážnice, ale také třeba v Kobylí je 10 stupňů. A zatím nejvyšší teploty v Brně Žabovřeskách, Brně Tuřanech a ve Znojmě Kuchařovicích zmíněných 14 stupňů Celsia. A jaké čekáme počasí? Mělo by být zpočátku jasno až polo jasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přehánky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty dnes ještě vyšší než včera, připravte se na pěkné horko 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní, do 30, lokálně v nárazech až do 50 km za hodinu. Večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky postupně velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo už 4 minuty před 5. hodinou, zapadne ve 20 hodin a 46 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Těším se na vás. Dobré ráno.
2: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zpíval Valdemar Matuška, je 5 hodin a 24 minut, tady je Český rozhlas Brno. Včera dopoledne se poblíž Pernštejnského Jestřábí na Brněnsku střetl motorkář s dodávkou. Bohužel zemřel i přes resuscitaci. Potvrdila to mluvčí Jihomoravské zdravotnické záchranné služby Michála Botová. Nehoda se stala na silnici 385 kolem 9:30 dopoledne. Záchranáři k ní vyslali i vrtulník. Zranění pacienta ale byla podle mluvčí příliš vážná, takže i přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit jeho životní funkce. O nikoho dalšího záchranáři nepečovali. A ještě se podíváme, o čem na svém webu informují brněnští strážníci. Například o tom, že v černém tričku s nápisem policie postával v pondělí večer v nádražní ulici v Brně 31-letý muž. Další části jeho oděvu ale nenasvědčovali tomu, že jde o policistu, proto hlídka oslovila a vysvětlili mu, že na veřejnosti nesmí nosit služební stejnokroj policie nebo takové části, které jsou s ním zaměnitelné. Nešlo však o jediný prohřešek. Hlídce po ověření jeho osobních údajů předložil napůl rozlomený občanský průkaz a případ s podezřením na porušení zákona o občanských průkazech o policii České republiky proto strážníci postoupili do správního řízení. Za 5 minut bude půl, zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková. Dobré ráno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky, které

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz centra onkologické prevence. V budově za 740 milionů korun se nachází 7 specializovaných pracovišť, která pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Podrobně vám je přiblížíme za chvíli. U Břeclavi nově kontroluje dodržování povolené rychlosti nový úsekový radar. Je ukřížení silnice první třídy číslo 55 s dálnicí D2, kde je povolená maximální rychlost 70 km v hodině. Vedení Břeclavi očekává, že kontrola pomůže zvýšit bezpečnost a sklidnit dopravu v úseku, kde často dochází k nehodám a řidiči nerespektují povolenou 70. Desítky zástupců rodiny německy mluvících vinařů odsunutých po druhé světové válce se v pondělí sešly v Mikulově. Setkání navazovalo na víkendový sjezd sudeckých Němců v Brně. Akci organizoval spolek Vinium Kultura. Jeho hlavním cílem je připomínání příběhů rodin odsunutých vinařů. Podle spoluzakladatelky spolku Kateřiny Štégr je v plánu další podobné setkání letos na podzim v Bavorsku. O osudech odsunutých vinařů chce spolek vydat také publikaci. Olomoucký kraj v Prostějově rozšíří denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice nechá opravit tzv. Ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace. Také dnes odpoledne můžou na jižní Moravě teploty překročit 31 stupňů Celsia. Meteorologové vydali výstrahu, která platí až do 6 hodin večer pro jižní část kraje. Horko ale může být i jinde. Lidem i zvířatům hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace, proto je dobré dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci. Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky spíše na východě, kde by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý, odpoledne lokálně s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, pokud jedete po D1 na Prahu, pozor před Jihlavou, na 121. kilometru je odstavené nákladní auto a roztrhaná pneumatika v jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dodály uháněl oranžový expres podání Mirka Hofmana na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 5 minut bude 6:15. Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil svůj areál o nový pavilon s centrem prevence rakoviny. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené například fotonovým CT, magnetickou rezonancí, mamografii s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádorů. Nemocnice se chce zaměřit na rychlejší zavádění nových metod a personalizovanou medicínu. Práce na pavilonu a jeho vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
1: V přízemí máme vlastně dedikované pracoviště pro primární prevenci, to znamená odvykání kouření, pohybová aktivita, nácvik správných pohybových stereotypů, mentální cvičení a tak dál.
2: Popisuje náměstek pro odbor léčebné preventivní péče Igor Kiš. V pavilonu je 7 pracovišť. Další se věnují třeba časné diagnostice nádorových onemocnění.
1: Nakonec vlastně i pacienti, kteří ukončí onkologickou léčbu úspěšně, tak vlastně jsou v tomto pavilonu sledováni, aby se včas dala identifikovat třeba druhá malignita v průběhu života toho člověka.
2: Pavilon umožní rozšířit služby a navýšit kapacity.
1: Náběh, kdy budeme mít větší kapacitu, bude postupný, protože naše limitace jsou samozřejmě personální. A vlastně ta prevence má nejlepší léčebné výsledky. Pro stát je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
2: Podle ředitele Marka Svobody otevření pavilonu znamená začátek nové éry.
3: Dokážeme nejenom přenést naše stávající provozy, ale rozšířit a hlavně propojit dohromady. Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu a ještě současně třeba začíná mít nadváhu, anebo má špatnou životosprávu, my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci i v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
2: Na podzim spustí ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou program prevence na předpis.
3: Jsme vytipovali 2 takové nejrizikovější stavy, které nebolí, ale přitom, když se zanedbají, mohou vést k vážným nemocím a těm nemocím mohou způsobovat vyšší riziko rakoviny. Je to prediabetes a zároveň nadváha. A je známo, že pohyb a když změníte životosprávu, tak tyto rizikové faktory v této fázi ještě dokáže změnit a vy nemusíte onemocnit.
2: Nemocnice vytvořila kvůli novému pavilonu asi 40 pracovních pozic a další zaměstnanci nejspíš ještě přibudou. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 minuta, k tomu je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes v podobném rozmezí jako včera ráno, mezi 10 a 14 stupni Celsia. Nejvyšší hodnoty ve Znojmě, Kuchařovicích, Brně, Žabovřeskách a v Brně, Tuřanech zmíněných 14, no a 10 stupňů je v tuto chvíli v Kobylí, v Nemochovicích nebo také ve Strážnici. Předpověď počasí ta dnes slibuje zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přeháňky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes opět vysoké, 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní, do 30, lokálně v nárazech do 50 km za hodinu. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky postupně velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 46 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zbýval vám Petr Muky, 5 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, jestli pak víte, jakou barvu má kůže ledních medvědů? Odpověď vás možná překvapí. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, o tom bude mluvit Martin Písařík. Začínáme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehrát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehrát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: můj.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Fakultní nemocnice Brno řeší problémy v dokumentaci k nové porodnici. Zahájení stavby je proto odložené. Začínají samozběry jahod. Ceny jsou mírně vyšší než loni. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa, tak nastoupí proti Finsku. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Stavba nové porodnice ve fakultní nemocnici Brno začne později. Slavnostní poklepání základního kamene bylo v plánu včera. Vedení nemocnice ale zjistilo zásadní nedostatky v projektové a prováděcí dokumentaci ke stavbě, oznámil to ředitel Vlastimil Vajdák. Problémy, které odhalila kontrola, teď analyzují. Podrobnosti podle Vajdáka oznámí v řádu několika týdnů.
5: Já v tu chvíli se nevyjadřoval, kdo za co může, my to nějakým způsobem analyzujeme výrazně. Ta prvotní analýza byla celkem pozitivní, ale ještě jsme udělali jednu hloubkou analýzu a to ukázalo, že jsou tam výrazná rizika, která by znamenala výrazné prodražení té stavby. Budeme tomu přijímat další opatření, abychom tu porodnici, tu stavbu mohli spustit co nejkratším termínu.
3: Nový pavilon za více než 3 miliardy korun má stát v areálu v Bohunicích za necelé 3 roky. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak podle lidovců změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou v budoucnu znamenat nižší důchody pro živnostníky. Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Na českých polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samozběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých řetězcích. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nasbírat také na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
6: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
7: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samozběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
8: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
7: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3, ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0, úvodní gol dal Marek Alšer, který byl také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
9: Je to hezký, ale ne tak moc. Gol bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch 3 gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
3: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu bude v 16 hodin a 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu se budou hrát čtvrtfinále Kanada, Spojené státy americké a Norsko, Lotyšsko.
4: Počasí.
3: Dnes bude na Jižní Moravě jasno až polojasno, odpoledne oblačno a výjimečně přehánky, spíše na východě, na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. K večeru se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní. Rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé, postupně budou velmi dobré. Biozátěž je kvůli teplu střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Provoz na silnicích Jižní Moravy je plynulý, začíná ale houstnout především na dálnici D1 a D2 u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači. Je 5 minut po 6. hodině, středa 27. května a vy posloucháte Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste s námi. U mikrofonu Pavel Kašpar a písničky, které nestárnou, vám budeme nabízet už od samého počátku. Vydáme se na náměstí s Martou Ateno Elefteriadu. 178. zaspívá Tomáš Klus a další písničky chystáme z okolností. I ten následující pak bude s číslovkou Neun Nonciš a vy už tušíte, ano. Na řadu přijde i Nena. Pavel Kašpar, dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: daleko už se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Mateřská škola a základní škola při fakultní nemocnici Brno slaví 70 let své existence. Při té příležitosti zařízení uspořádalo oslavu, která se uskuteční 28. května, tedy zítra od 14:30 odpoledne v Tejšlově hale v areálu dětské nemocnice. Co se bude dít, prozradila v rozhovoru s redaktorkou Jarkou Vykoupilovou ředitelka Markéta Olbertová.
2: Přivítáme spolupracující školu, což je cyrilometodějská pedagogická škola Gymnázium z Larchové. Přijdou nám zaspívat. Pak bychom měli jít sem do zázemí školy, kde tady bude připravena nějaká retro výstava. Budeme tady mít nějaké občerstvení, bude tady ve smyčce taková ukázka toho, co s dětmi děláme, takže budou tady fotografie, bude se vzpomínat, jsou pozvané všechny paní učitelky, paní vychovatelky, které odsud odcházely do důchodu, taky budou vzpomínat, těšíme se na to velmi.
3: Kdyby někdo z těch, co nás poslouchají, chtěl vám nějak pomoci, přispět?
2: Samozřejmě na spoustu aktivit, které děláme, si hledáme sponzory, protože ono tím, že ty děti jsou zase v jiném prostředí, snažíme se jim nabídnout spoustu třeba výtvarných aktivit a zajímavých aktivit, které třeba ještě dosud neznají, takže pořád hledáme, pořád vymýšlíme ty kreativní sady a ty věci, které potřebujeme k tomu, samozřejmě nejsou úplně levné. Teď jsme měli takovou zajímavou aktivitu pro žáky brněnských škol a byly to veselé dopisy do nemocnice, kdy jsme vlastně v rámci toho výročí požádali všechny školy, jestli by děti nenapsali dětem v nemocnici nějaké povzbuzující dopisy, nějaké obrázky a sešlo se nám dopisů asi víc než z 50 škol a je to moc krásné. Měli jsme i takové pěkné reakce od učitelů a od ředitelů, kdy opravdu měli důvod mluvit o tom, co když se dítě dostane do nemocnice, co se mu děje, jak to

0: jak to probíhá. Protože se nám toho sešlo takové množství, tak budeme chtít potom příští rok zase něco takového udělat.
1: Mateřská škola a základní škola při fakultní nemocnici Brno slaví 70 let své existence. Připomněla v rozhovoru s redaktorkou Jirkou Vykoupilovou ředitelka Markéta Olbertová. Své narozeniny bude slavit zítra od 14:30 v Tejšlově hale v areálu dětské nemocnice v Brně.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nestává se úplně často, že by zněla na vlnách Českého rozhlasu Brno němčina v podání zpěvačky Neny Neun Noc ist Luftballons v 6 hodin a 18 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Podle aktuální předpovědi počasí nás čeká horký letní den. Teploty se pomaličku zdvíhají, momentální rozpětí na jihu Moravy mezi 10 a 15 stupni Celsia. 10 je ve Strážnici, to je místo s nejnižší teplotou momentálně, 15 stupňů ve Znojmě Kuchařovicích, ale také v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek čekáme zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přehánky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty od 30 do 33 stupňů Celsia, slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý severozápadní až severní vítr. Povane rychlostí do 30, lokálně v nárazech až do 50 km za hodinu. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou postupně velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před 5 hodinou, zapadne ve 20 hodin a 46 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

rádia zpívali vám Bronto Sauři, je 6 hodin a 23 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno ve středu 27. května. Pastva utvářela českou krajinu po stovky tisíce let. Exmorské poníky můžete spatřit u Havraníků. V roce 2018 jsme začínali se dvěma pastvinami, jedna u Havraníků a druhá u Mašovic. Na obou jsme založili dvě stáda. K pastvě používáme exmorské poníky, což je takový menší druh koně původem z Anglie, říká Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí. Do lesní lokality s názvem Pastviska přesunuli koně na jaře loňského roku. Měli jsme na fotkách z fotopastí třeba skupinu koní a v pozadí se pásly srnky a zajíci. Popisuje soužití zvířat Stejskal. Rozhovor s Robertem Stejskalem, který s ním vedla Jarka Vykoupilová, si můžete v celé stopáži poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Přejeme krásné ráno.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Masarykův onkologický ústav v Brně otevřel nové centrum prevence rakoviny. Je v něm 7 specializovaných pracovišť, zahrnují poradny k rozvoji pohybových aktivit a zdravé životosprávy nebo screening. Práce na budově a její vybavení stály celkem 740 milionů korun. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom včera prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta musí schválit ještě premiér Andrej Babiš z ANO. Ručně vyrobené hračky pro novorozence dnes můžou donést lidé do novoměstské nemocnice. Ta před časem spustila takzvanou háčkovací výzvu a výrobky od dárců děti dostanou právě dnes u příležitosti Dne zdraví. Zoologická zahrada Hodonín jedná o dalším chovu tygrů. V dubnu přišla o 16-letého samce tygra usurijského, o měsíc dříve i 19-letou samici. Zvířata byla nemocná, musela být utracena. Podle mluvčího Iva Cencingra plánuje zoologická zahrada do budoucna přejít na chov tygrů somaterských. Baráž o první fotbalovou ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne v Brně, odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Žádný druholigový tým dosud v baráži soupeře z vyšší soutěže neporazil. Zkušenost s tím má i trenér Artisu Roman Nádvorník. Podrobnosti nabídneme za chvíli. Na jižní Moravě dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý. Biozátěž je kvůli teplu střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem a kolonami už teď počítejte na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno v úseku mezi Holubicemi a Brnem. Tam je kolona od 207. po 205. kilometr na asi 5 minut. Podobná situace také na D2 od 5. kilometru na příjezdu do Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, za 5 minut bude 6:45 a vyrážíme do světa fotbalu. Fotbalový Artis Brno se z druhé ligy dostal do baráže o účast v nejvyšší soutěži, premiérově. Přesto chce v souboji se Slováckem hodně sázet na zkušenosti, a to nejen na trávníku. Sportovní manažer brněnského klubu Zbyněk Zbořil zná baráž velmi dobře. V předchozích 3 letech totiž pracoval ve Vyškově, který 3x v řadě do prolínací soutěže postoupil, nikdy však neuspěl.
1: To je 4. pokus a vlastně ještě ani jeden nevyšel, takže jestli já mám být ten lakmusové papíry, tak se musím teďka na týden někde zavřít, takže musím odjet a nemůžu tam být.
2: Odlehčuje situaci před barážovým dvojzápasem se Slováckem sportovní manažer fotbalového Artisu Brno Zbyněk Zbořil. V předchozím angažmá ve Vyškově zažil 3 neúspěšné baráže. Vždy ale šlo o velké drama a loni s pražskou Duklou neuspěl moravský klub až po penaltovém rozstřelu.
1: My jsme to všechno hráli přes jeden gól. To si troufám říct, že určitě ta šance je větší než v hokeji, ale stále je to tak, že vlastně ještě se to nikdy někomu nepovedlo a třeba letos to nějak dopadne.
2: Porovnává Zbořil fotbalovou baráž s tou hokejovou. Z obou stran to zná trenér Artisu Roman Nádvorník. V roce 2019 úspěšně vedl tehdy prvoligovou Příbram proti Zbrojovce Brno. Před 2 roky se naopak neúspěšně snažil postoupit s druholigovým Táborskem přes České Budějovice. Věří, že obě zkušenosti mu teď pomůžou.
3: Kdo to nezažil, jaký ten tlak je na ty hráče a vlastně na ten zápas a mediálně. I ty hráči si to samozřejmě uvědomujou, že to je to, co chtějí hrát, takovýhle těžký zápasy, ale samozřejmě trošičku to svazuje a já věřím, že díky té zkušenosti tak budu schopný to mužstvo připravit tak, aby jsme hráli s lehkostí a aby jsme ty zápasy byli co nejvyrovnanějším soupeřem Slovácka a pokusili se jako první mančaf z té druhé ligy postoupit.
2: Zkušenosti z těžkých zápasů má i hodně hráčů Artisu, které klub přiváděl právě pro baráž. Radim Brajte, Jan Navrátil, Vukarin Vukarinovič nebo třeba Martin Pospíšil. To jsou fotbalisté, na které teď Nádvorník spoléhá.
3: To je to, co by nám teď mělo pomoct, že jo? To, co proč ty hráči sem přišli a ty těžké zápasy by se měla ukázat ta jejich kvalita, ta jejich mentální síla a tam by jsme měli, my věřím tomu, že budeme tím mít navíc.
2: Zároveň ale podle Nádvorníka stále platí, že favoritem baráže je prvoligový tým.
3: Tím, že hrajou těžké zápasy ze Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka, ale my samozřejmě respektujeme jejich kvalitu a jejich sílu, ale chceme je pozlobit a chceme překvapit.
2: Úvodní duel baráže se Slováckem odehrají fotbalisté Artisu doma. Utkání začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 k tomu tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 10 do 15 stupňů Celsia a předpověď ta dnes slibuje 33 stupňů Celsia v maximu. Zpočátku bude jasno až polojasno, odpoledne kupovitá oblačnost, přehánky, ale jen výjimečně. A k večeru se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia a bude dnes foukat vítr slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý do 30, v nárazech do 50 km za hodinu a večer by měl opět slábnout. Rozptylové podmínky budou postupně velmi dobré, bio je kvůli očekávanému horku na dvojce a slunce, které vyšlo 4 minuty před 5 hodinou, zapadne ve 20 hodin a 46 minut. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin 52 minut. Tradičně před 7 je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy 27. května. Veletrhy Brno dnes na tiskovce představí podobu veletrhu inovací pro obce a města Urbis, který se uskuteční od 2. do 4. června. Dnes se také sejdou brněnští radní, zabývat se budou mimo jiné návrhy na rozdělení zisku dopravního podniku města Brna a společnosti Sako, nebo také dotacemi do kultury. V Brně na Moraváku se dnes bude slavit Den Evropy. Odpolední program nabídne hudební i taneční vystoupení nebo slam poetry show. Těšte se. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 7 minut.

přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: o 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno mění podmínky pro získání družstevního bytu ve prospěch jednotlivců. Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Archeologové objevili pod jižní bránou hradu ve Veří základy středověké hradby. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ KK taky perspektivnější.
0: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Podrobnosti nabídneme krátce před 8 hodinou. Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít i ti důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, co smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Cenový strop na pohonné hmoty v Česku je dnes o několik desítek haléřů nižší než v úterý, u benzinu o 28 haléřů, 44 koruny a 56 haléřů za litr. Na svém webu to uvedlo ministerstvo financí. Litr nafty dnes můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 43 haléře, to je o 29 haléřů méně než včera. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu, schválila to na začátku týdne vláda ANO, SPD a motoristů. Základy přes 2 metry silné středověké hradby objevili archeologové pod jižní branou brněnského hradu ve Veří. Podle odkrytého zdiva odborníci předběžně odhadují, že vznikla nejpozději na přelomu 14. a 15. století, pokračuje vedoucí výzkumu Václav Kolařík z Národního památkového ústavu.
3: Pravděpodobně spojovala přesunuté opevnění takzvaného příhrádku z druhé poloviny 14. století s vlastním hradem. My ve výzkumu budeme pokračovat. Je možné, že ještě v průjezdu objevíme nějaké pozůstatky po starší středověké vstupu do hradu i z tohoto směru. Zatím ale tomu tak není.
0: Výzkum odborníci provádí současně s opravou jižní brány a skleníkové terasy, která začala na konci loňského roku. Hotové mají být koncem příštího roku. Sport. Česko podlehlo na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve čtvrtfinále se tak utká s Finskem. Hrát se bude ve čtvrtek odpoledne v Curychu. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. K večeru se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní. Rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé, postupně budou velmi dobré, biozátěž je kvůli teplu střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem počítejte na silnicích jižní Moravy, nejdéle se zdržíte na D2 na příjezdu do Brna v koloně od zhruba 9. kilometru, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, krásnou středu 27. května vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Pavel Kašpar. 7:05 bude zpívat Bára Basíková písničku z Bílého alba, jmenuje se Souměrná, svého času ji pro ní složil Ota Baláš. A přidáme další písničku, která rozhodně nestárne, Miroš Birka bude zpívat seriálovku Někdy stačí dát jen dech. No a po těchto dvou písničkách už na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes zamíříme na Bučovicko. A pro výherce dnes máme knížku Ještě jednou výlety aneb 141 plus jeden výlet pro Český rozhlas Brno, tak jak je sepsal, nafotil Petr Vejrosta. 726 465 200, linka sem k nám do studia, kam můžete už za chvíli zavolat. Držíme vám palce. Dobrou chuť ke snídani, šťastnou cestu, ať už v tuto chvíli jedete do práce, do školy, za nákupy, anebo třeba jdete jen tak na procházku s pejskem. Užívejte dnešního dne. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 13 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo nás zavede na Bučovicko a ptáme se vás, kdo nebo co by mohl být takzvaný žuchla. Co myslíte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Žuchla, kdo nebo co to je? Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes řeknete. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Milada ze Šošůvky.
0: Milado, krásné ráno vám přeji, vítejte. Tak dnešní soutěžní slovo je žuchla. Tušíte, co by to tak mohlo být, Milado?
1: No, moja babička to používala, ale ano. Může to být i něco jiného, no, tak to je těžký.
0: Tak vzpomenete si, v jakém kontextu to používala babička, žuchla, co ti myslela, když to říkala?
1: Když někdo vyprávěl, blbě to říkal, nebo nějak
0: Tak nabídnu, jasně, nabídnu vám tři možnosti, takže ano. Uvidíme, která se vám z toho bude líbit. Máte pravdu, že kraj od kraje se to může malinko lišit. Takže žuchla na Bučovicku je buď za A knedlík, nebo za B je to stolička, anebo za C je to upovídaný, nebo někdy tak

0: také člověk, který si vymýšlí, fabulující. Co myslíte?
1: No, tak to Cčko, tak si myslím, že babička...
0: Ty pojete to Cčko a ty pojete dobře, ano. Jak je vidět, tak je to stejné v Šošůvce i na Bučovicku, gratuluju. Takže dnešní knížka je vaše, skvělé, vzpomněla jste si, správně jste to odhadla, no. Bezvadné.
1: Dobře, děkuju moc, děkuju.
0: Moc rádo se stalo. Milado, počkejte na telefonu, domluvíme se na předání ceny. Mějte se moc hezky a naslyšenou, děkujeme.
1: Ano, ano.
0: 7 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno, tak dnešní soutěž má svého vítěze, uvidíme, jak vám to půjde zítra a za chvíli po písničce kapely Queen už na vás čeká počasí. Soutěž zítra po 7 hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Počasí je na řadě na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 19 minut. Je středa 27. května a jaká, co se počasí týče, bude? Vypadá to na horký den s teplotami kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Je to znát už na ranních teplotách, které jdou rychle nahoru. Ve Strážnici 13 stupňů a to je nejnižší hodnota a nejtepleji v tuto chvíli ve Znojmě, Kuchařovicích, v Dyjákovicích a v Brodě nad Jí, kde už je 18 stupňů. Předpověď počasí z počátku jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, ale přehánky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty zmíněných 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, postupně mírný, přechodně čerstvý severozápadní až severní do 30 a v nárazech až do 50 km za hodinu, takže horký a ještě navíc větrný den. Vítr bude slábnout až večer. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je kvůli horku na dvojce a slunce vyšlo 4 minuty před 5. hodinou a zapadne ve 20 hodin a 640 minut. Dobré ráno.
2: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Kdy...

0: však blbec litovat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, to byl osobitý Michal Horák, je 7 hodin a 25 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Ve Velkém sále kina v Boskovicích se dnes koná beseda s investigativním novinářem a spisovatelem Josefem Klímou, nazvaná Česká podsvětí. Zaměří se na to, jak často nebezpečné bylo v 90. letech dělat novináře. Přiblíží tajné schůzky s mafiány, rozhovory s lidmi, jako byl Ivan Jonák, Orličtí vrazi, Radovan Krejčíř a další. Řeč bude i o tom, jak se měnilo české podsvětí. Začíná se v 19 hodin a 30 minut. Do kina v Mikulově jste zváni na pokračování cyklu Cestovatelské povídání. Slova se tentokrát od 6:30 ujme Jakub Cejpek a zaměří se na své výstupy na všechny alpské čtyřtisícovky. Vstupné je dobrovolné. V Radniční galerii v Kyjově můžete až do 6. června vidět výstavu z díla Jaroslava Kovandy Obrazy, plastiky, knížky. Autor, který pochází ze Zlína a žije tam, je současně básníkem, prozaikem, publicistou, redaktorem, kreslířem a sochařem, se pokusí představit svou tvorbu v celé své šíři. Radniční galerie Kyjov je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin s dvouhodinovou polední pauzou a v sobotu a v neděli od 14. do 16. hodiny. Zprávy chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 4 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám hezký poslech a dobré ráno, ať se vám dnes daří.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Stavba nové porodnice ve fakultní nemocnici Brno začne později. Slavnostní poklepání základního kamene bylo v plánu včera. Vedení nemocnice ale zjistilo zásadní nedostatky v projektové a prováděcí dokumentaci ke stavbě. Oznámil to ředitel Vlastimil Vajdák. Nový pavilon za více než 3 miliardy korun má stát v areálu v Bohunicích za necelé 3 roky. Nové centrum onkologické prevence od včerejška funguje v Brně. V budově za 740 milionů korun se nachází 7 nových specializovaných pracovišť Masarykova onkologického ústavu. Podrobně vám je představíme po zprávách. Dopravní zatížení části Moravského Krumlova prověří studie. Radnice tak reaguje na petici občanů městské části Rakšice, kteří si na dlouhodobý problém stěžují. Vadí jim hlavně kamionová doprava na silnici směrem do Ivančic. Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji 3 domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb, uvedla místostarostka města Pavlína Jagošová z ODS. Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám. Začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběrech také v Jihomoravském kraji. Za kilogram lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých řetězcích. Na jižní Moravě dnes bude nejprve slunečno nebo polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý. Biozátěž je kvůli očekávanému vedru střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda je na dálnici D1 u Brna, stala se ve směru na Prahu na stém 96,5 kilometru. V opačném směru, tedy z Brna na Vyškov, dejte pozor na 214,5 kilometru. Tam máme hlášenou lopatu mezi jízdními pruhy. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Krásné ráno vám všem, je 7 hodin 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil svůj areál o nový pavilon s centrem prevence rakoviny. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené například fotonovým CT, magnetickou rezonancí, mamografy s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádorů. Nemocnice se chce zaměřit na rychlejší zavádění nových metod a personalizovanou medicínu. Práce na pavilonu a jeho vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
1: V přízemí máme vlastně dedikované pracoviště pro primární prevenci, to znamená odvykání kouření, pohybová aktivita, nácvik správných pohybových stereotypů, mentální cvičení a tak dál.
2: Popisuje náměstek pro odbor léčebné preventivní péče Igor Kiš. V pavilonu je 7 pracovišť. Další se věnují třeba časné diagnostice nádorových onemocnění.
1: Nakonec vlastně i pacienti, kteří ukončí onkologickou léčbu úspěšně, tak vlastně jsou v tomto pavilonu sledováni, aby se včas dala identifikovat třeba druhá malignita v průběhu života toho člověka.
2: Pavilon umožní rozšířit služby a navýšit kapacity.
1: Náběh, kdy budeme mít větší kapacitu, bude postupný, protože naše limitace jsou samozřejmě personální. A vlastně ta prevence má nejlepší léčebné výsledky. Pro stát je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
2: Podle ředitele Marka Svobody otevření pavilonu znamená začátek nové éry.
3: Dokážeme nejenom přenést ty naše stávající provozy, ale rozšířit je a hlavně propojit je dohromady. Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu a ještě současně třeba začíná mít nadváhu, anebo má špatnou životosprávu, my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
2: Na podzim spustí ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou program prevence na předpis.
3: Jsme vytipovali dva takové nejrizikovější stavy, které nebolí, ale přitom, když se zanedbají, mohou vést k vážným nemocím a těm nemoci mohou způsobovat vyšší riziko rakoviny. Je to prediabetes a zároveň nadváha. A je známo, že pohyb a když změníte životosprávu, tak tyto rizikové faktory v této fázi ještě dokáže změnit a vy nemusíte onemocnit.
2: Nemocnice vytvořila kvůli novému pavilonu asi 40 pracovních pozic a další zaměstnanci nejspíš ještě přibudou. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Nádherná láska v podání Pavla Nováka a také nádherná předpověď do zajista nádherného počasí pro dnešek na vás čeká přesně ve 7:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty stoupají a v tuto chvíli se pohybují v rozpětí od 13 do 18 stupňů Celsia. 13 stupňů ve Strážnici, nejnižší hodnota 18 na mnoha sledovaných místech. Znoj, Mokuchařovice, Diákovice, Brod nad Jih, Lednice. A předpověď počasí ta dnes slibuje zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přehánky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Vítr slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní do 30 km za hodinu, lokálně s nárazy kolem 50 km za hodinu. Nejen horký, ale také větrný den nás čeká a večer by měl vítr slábnout. Rozptylové podmínky postupně velmi dobré, bio kvůli horku na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 640 minut. Dobré ráno. Ano.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Větší byty na Kamenném vrchu v Brně jsou nově dostupné i jednotlivcům. Zastupitelé města, které v lokalitě družstevní bydlení postaví, schválili změnu podmínek pro žadatele. Takzvaní singles se tak můžou hlásit i o byty, které podle předchozích pravidel byly pro jednotlivce příliš velké. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeme přiblížit, proč město k této změně přistoupilo?
1: Některé byty na Kamenném vrchu byly podle města příliš malé třeba pro rodiny. Například obyty 3 plus KK, které ale mají menší výměru, tedy do 61 metrů čtverečních. Mezi rodinami o tyto byty byl menší zájem, i proto se město rozhodlo okruh možných žadatelů rozšířit právě i o jednotlivce. Vysvětluje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
2: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich i s ohledem na to, že s financováním vlastně pomáhá pouze jedna část rodiny a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2 plus KK taky perspektivnější.
1: Poňuchálek dodává, že možnost žádat o menší byty dispozice 2 plus KK na Kamenném vrchu město pro jednotlivce otevřelo loni na podzim. A z uzavřených smluv vyplývá, že o ně mají zájem.
2: Z té statistiky můžeme zmínit, že páry mají zarezervováno zhruba 150 těch bytů, samoživitelé 8 a jednotlivci už je skoro 50.
1: Dohromady tedy družstvo uzavřelo bezmála 200 smluv, obsadit zbývá asi 80 bytů. Doplním, že celkem vznikne přes 330 bytů ve 23 domech. Jeden dům ale bude spravovat radnice Nového Lískovce a jeden si nechá magistrát v záloze, tím, že případně do něj může nastěhovat i některé své zaměstnance nebo ho využít třeba k dostupnému bydlení.
0: Šimone, víme, kdyby se lidé do bytu na Kamenném vrchu mohli nastěhovat?
1: Brno chce začít stavět letos na podzim, teď vyhodnocuje nabídky z veřejné soutěže. Vybraná firma potom komplex postaví za asi 1 miliardu a 800 milionů korun. Hotovo by mělo být do 3,5 let, tedy někdy v roce 2029.
0: S redaktorem Šimonem Francem jsme probrali změny v pravidlech pro žadatele o městské družstevní byty na Kamenném vrchu. I to, kdyby měla být stavba hotová. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dálnice D49 bude podle silničářů hotová v červnu. Žáci nižšího gymnázia Tišnov by se měli přestěhovat do nové budovy. V Brně zavádí častější zalévání veřejné zeleně. Důvodem jsou aktuální horka. Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku otevřít v druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky, připomněl mluvčí silničářů Jan Riedl. Tišnovské gymnázium se potýká s nedostatkem tříd pro studenty. U školního dvora chce proto postavit dvoupatrovou budovu pro nižší stupně gymnázia. Jeho studenti teď mají zázemí v prostorách pronajatých od města. Dělníci v současnosti pracují také na střešní nástavbě nad hlavní budovou školy. Takto získané prostory ale podle ředitelky školy Barbory Holubové pořád nebudou stačit. Gymnázium si teď nechává proto pro přístavbu zpracovat projektovou dokumentaci. Celý projekt má být hotový nejdříve v roce 2030. Veřejná zeleně města Brna zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale také velké stromy starší 50 let. Ty čeká i noční zalévání. Nejvíce citlivá jsou místa v centru města, uvedl ředitel veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
1: Sport.
0: Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem. Češi teď budou hrát s Finskem ve čtvrtfinále odpoledne v Curychu, ve čtvrtek odpoledne v Curychu.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr dnes bude slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý, biozátěž je kvůli teplu střední. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte se silným provozem. Nejdéle se zdržíte na D1 mezi Vyškovem a Brnem a také na příjezdu po D2 do Brna. Od 5. kilometru je kolona na zhruba 10 minut. Se zdržením počítejte i na příjezdu po D1 ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona tam začíná na 182. kilometru a je na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, 8:05 posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je 27. května a svátek slaví Valdemar, také Vadim. Všem pánům klukům nositelům tohoto jména blahopřejeme, posíláme písničku stejně tak narozeninovým oslavencům. Slavíte své narozeniny ve stejný den, jako je slavíval třeba legendární primář Sova alias Ladislav Chudík. Jinak to nejde. Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, to bude ta dnešní písnička pro vás. Všechny, kdo dnes slavíte, ať už svátek nebo narozeniny, buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení a v tom dnešním horku, které čekáme, si uspořádejte mejdan někde na stinném místě. Jak to bude doopravdy s počasím, to se dozvíte už za chvíli od brněnských meteorologů. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Tak většinou máme na obloze ještě jasno, byť od západu z Vysočiny se k nám postupně přesouvá kupovitá oblačnost, takže se bude spíše dělat možná polojasná obloha, polojasné počasí a ty teploty se teď pohybují většinou mezi 18 a 20 stupni Celsia.
1: Jaká je předpověď pro dnešek?
2: A to polojasno se bude vlastně během odpoledne a během dne z něj vyvíjet kupovitá oblačnost a mohou se vyskytnout přehánky, ale ty jen výjimečně, a to zejména na Hodonínsku, respektive ve východní části kraje, a tam by se mohla vyskytnout také bouřka a k večeru se opět začne vyjasňovat a dnešní maximální teploty ty by měly být hodně vysoké, mezi 30 a 33 stupni Celsia na severu kraje lokálně zůstanou v uvozovkách jen kolem 28 stupňů Celsia.
1: Jak to bude vypadat zítra? Budou ty teploty ještě vyšší?
2: A naopak, zítra by teploty měly být nižší, a to konkrétně mezi 22 a 25 stupňů Celsia, ale oproti dnešku by zítřek měl být jasný, odpoledne může být spíše i skoro jasný, takže nějaký potenciál na tvorbu menší oblačnosti zítra bude, srážky v ní nečekáme a také se zítra postupně, nebo oslabí se také vítr, ten by dnes měl totiž foukat čerstvý severozápadní až severní s rychlostmi asi do 30 km/h, a odpoledne lokálně také s nárazí kolem 50 km/h, a zítra už to bude pouze vítr mírných směrů s rychlostmi asi do 20 km/h.
1: Když se podíváme jen teplotně potom na dny následující, zítra naznačujete ochlazení a vrátí se ty teploty do těch letních hodnot, nebo bude pokračovat spíš ten sestup?
2: Budou naopak právě zase trošku stoupat, v pátek ty maxima zhruba okolo 26 stupňů a v sobotu tam by ta maxima měla být ještě trošku vyšší, tam zhruba 25 až 29 stupňů.

0: ale v případě toho, že budou postupovat srážky rychleji, tak ty teploty odpoledne budou jen kolem 24 stupňů Celsia, takže trošku ten vzestup zase teplot očekáváme.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, na závěr vás poprosím ještě o teplotní rekordy pro 27. květen.
0: A maximum pochází z roku 1958 z Bzence na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 33 stupňů Celsia, a minimum pak z roku 1977 z Boskovic, kde naměřili minus 1 stupeň a 6 desetin.
1: Moc krát díky, mějte se hezky, Báro, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Pojďte s námi na jahody. Na tuzemských polích dozrávají. Jako každý rok část zemědělců lidem nabízí možnost jejich samosběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, zájemce láká i násobně nižší cena než v některých supermarketech. Velký zájem o jahody mají například ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.
1: Je to prostě z políčka na sluníčku venku, takže chutná to líp a člověk, když si to nazbírá sám, tak má z toho větší radost.
2: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo.
1: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky a hned jsme vyrazili.
2: Podobně jako ona přemýšlí desítky dalších lidí, kteří dnes na pole za Velkými Bílovicemi přijeli. Jako třeba paní Kristýna s rodinou a malým synem.
3: Už třetím rokem jezdíme a vlastně poprvé, když jsme byli, tak byl taky s náma před těma třema rokama.
4: Na co ty jahody budou? Koukám, že jich máte docela dost. Máte s nimi nějaké plány?
3: Docela hodně. Děláme bublaniny, omáčky, různý přelivy a vlastně do mrže jako pak dáváme a marmeládu z toho děláme.
2: To pan Ladislav, který jahody sbírá o pár řádků dál, s nimi má jiný záměr.
5: Den, dva, tři, dokud to nesníme a pak bude po sezóně.
2: Nazbírané jahody lidé nosí k vstupní bráně na pole, kde si je nechají zvážit a podle toho zaplatí.
6: 65. Máte tam čistou váhu 11 kilo krát 90 a dohromady je to 997, prosím.
2: Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
7: Oproti tomu loňskému roku jsme to čekali, že bude takový zájem. Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody, na ty největší, že jo? Z Brzkého rána tady bylo nejvíce lidí, to tady byla fronta už na vážení prázdných nádob. Teď dejme tomu, že je to takové pozvolnější. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok, protože jsme zakrývali.
2: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Tento týden můžou lidé na samosběr vyrazit kromě Velkých Bílovic třeba i do Kupařovic, Moravského Žižkova nebo Pasohlávek. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy děvne vystřelil boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Tišnovské gymnázium se potýká s nedostatkem tříd pro studenty. U školního dvora chce proto postavit dvoupatrovou budovu pro nižší stupně gymnázia. Jeho studenti teď mají zázemí v prostorách pronajatých od města. Začalo i budování střešní nástavby na hlavní budově školy. Takto získané prostory ale podle ředitelky školy Barbory Holubové pořád nebudou stačit. V Prostějově rozšíří denní stacionář pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice nechá Olomoucký kraj opravit takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace. Základy přes 2 metry silné středověké hradby objevili archeologové pod jižní branou brněnského hradu ve Veří. Podle odkrytého zdiva odborníci předběžně odhadují, že vznikla nejpozději na přelomu 14. a 15. století. Také dnes odpoledne můžou na jižní Moravě teploty překročit 31 stupňů Celsia. Meteorologové vydali výstrahu, která platí až do 6 hodin večer pro jižní část kraje. Horko ale může být i jinde. Lidem i zvířatům hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Je proto dobré dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci. Na jižní Moravě dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přehánky, zejména na Hodonínsku. Tam by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý. Biozátěž je kvůli teplostřední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem počítejte na silnicích jižní Moravy. Kolony se tvoří na dálnici D1 i D2 a také na tahu Svitavy. Brno v úseku mezi Lipůvkou a Kuřimí. Tam se stala také v křižovatce na výjezdu z Kuřimi od průmyslové zóny dopravní nehoda. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich děje, připomíná mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Na dálnici D46 opravujeme mezi 7,5. A 9. kilometrem u Drysic vozovku. Do čtvrtka 28. května probíhají práce ve směru na Olomouc. Z mimoúrovňové křižovatky Drysice není možné najet na dálnici D46. Řidiči můžou využít exit 12 pro dek u Prostějova. Od pátku 29. května budou práce pokračovat v pásu ve směru na Vyškov a provoz bude po celou dobu vedený v režimu 1+1. Dokončení plánujeme do 12. června. Celkové náklady na opravu vyjdou na 52 miliony korun.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin na 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, protože naše hokejová reprezentace hrála včera, hrála a prohrála na mistrovství světa 2-3 s Kanadou ve výborně rozehraném utkání, ve kterém vedla 2-0, ale podlehla obrovskému tlaku javorových listů. V tabulce naší skupiny skončila třetí, což je, pane Meixnere, velká komplikace pro čtvrtfinále. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné slunečné ráno, ale bohužel to sluníčko nad tím naším národňákem moc nesvítí. No tak k té komplikaci se dostaneme, ale ještě k tomu zápasu. Tak opravdu jsme to, začali jsme opět s Pavlátem v brance. Kořenář je zřejmě definitivně out, je zraněný, nevím. Začali jsme na 8 beku, dokonce i brněnský obránce Ščotka, ale nehrál, hrál jenom chvíli, pak se to celý zužilo. A trošku tam byly změny v sestavě, překvapivá byla Lajna Ženílek, Sedlák, Červenka. A myslím, že to docela fungovalo. No a šli jsme teda do vedení, v 7 minutě se trefil obránce Alšer, mladý to kluk, z mezikruhy, rána do vinglu. Bum, krásný. Pak jsme měli dvě přesilovky a bohužel jsme opět podle klasiky ani jednu nevyužili, ale v 29. minutě Kubalík ze středu po perfektní přihrávce Melovského se trefil. Takže 2-0, tak tím jsme to rozhráli. Musím říct, že jsem zaslechl krásnou hlášku. Robert Záruba, slavný to náš komentátor, říká, tak naši poslali dvě omluvenky za spackané utkání proti Norsku. Tak musím se Roberta pak zeptat někdy, jestli to má někde napsané, nebo jestli to najednou ho napadne. Prostě každý gól byla jedna omluvenka. Tak to prostě to je neskutečný. No jenže potom už se to trošku zvrtlo a ten tlak té Kanady byl opravdu obrovský a ta dvojice, ten mladíček Celebrini, který má 18 nebo 19, plus veterán Crosby, to se hráli perfektně, 2-1, Celebrini je gól, pak přišla přesilovka Kanady, to bylo špatně, ale přestáli jsme a ve třetině opět Celebrini dostal pas od Crosbyho, boom, 2-2. A na 2-3 pro naše porážka. Tavares se ocitl sám před brankářem. Ty dva góly, ten na 2-2 i 2-3, tam jeden bek vždycky se někde zatoulá. Hráli jsme pak 6-5 a gól jsme nedali. Takže teda k tomu zápasu, no a samozřejmě jako komplikace. Komplikace je v tom, že se musí naši hoši přestěhovat. To znamená zbalit kufry, vyklidit hotel a šup do Curychu, kde je čeká zítra v 16:20 utkání s Finy. No a otázka je, že kdyby jsme byli druzí, tak ještě těm Kanaďanům někdo zapomněl říct, hoši Norové to trošku svorali, protože dostali v odánu v poslední vteřině zápasu gól v srovnání, takže přišli o jeden bod a my, kdyby jsme vyhráli, tak jsme postupili na druhé místo. A tím bychom se utkali s Lotyši. Otázka je, jestli Finové jsou silnější soupeř než Lotyši. No. Je to takové nevyspytatelné. Samozřejmě, ano, teoreticky, prakticky to vypadá, že Finové jsou a hrají dobře. I když včera prohráli ze Švýcary 2-4. Tak, takže to je tady k tomu našemu zápasu s Kanadou. Škoda, že jim někdo neřekl těm Kanaďanům, no tak už jste vyhráli, tak teda už jste první, tak to těm Čechům nechce za 3 body. Jinak zlí jazykové tvrdí, že to je pohroma pro ostatní mistra, protože Kanaďanům údajně už přiletěli do místa konání místo světa manželky.
0: No, panečku, tak myslím si, že se mají manžele na co těšit. Poslední zápasy ve skupinách potvrdili čtvrtfinalisty, zároveň určili taky dvojice, které budou bojovat o semifinále. V jakém složení, pane Meixnere?
1: Takže Švédové porazili Slováky, takže Slováci bohužel končí. No a takže v tom Švédové se utkají se Švýcary, tak to je taková teda dobrá dvojička. Že jo, potom tedy je Norsko, Lotyšsko, Kanada, USA a my hrajeme s Finy. Takže to jsou ty dvojice, bude to zajímavé. Obzvlášť se mně líbí teda ta dvojice Norsko, Lotyšsko, to jsou takový dva překlady. A jeden z nich bude semifinalista. Tak to je, tak jinak ještě bych dodal, že sestupuje Velká Británie a Itálie. Tak, tečka, budeme zítra pokračovat.
0: Pane Meixnere, díky moc, těšíme se na zítra. Krásný den vám přejeme, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: 8:45 a minuta k tomu, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají, dnes nás čeká horký letní den, navíc větrný. Momentálně rozpětí teplot na jihu Moravy od 17 do 20 stupňů Celsia. A předpověď, zpočátku jasno, dnes čekáme až polojasno. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, přehánky jen výjimečně. K večeru se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Slabý, postupně mírný, přechodně až čerstvý severozápad až severní vítr. Povane rychlostí do 30 km za hodinu, lokálně v nárazech kolem 50 km za hodinu. Vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky postupně velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 640 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
5: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut a je tu další díl cyklu Modré majáky. Zdeněk Truhlář tentokrát navštívil dispečing brněnského dopravního podniku, jehož vozy pod modrými majáky můžete také potkat v ulicích metropole. Výjíždí třeba k nehodám, kdy je třeba rychle asistovat při uvolnění tratí. Mezi takové nehody patří i střety tramvají s chodci, kterých v letošním roce značně přibylo.
1: S dopravním ředitelem Janem Seitlem sledujeme palubní videa z tramvají.
2: Sledujeme křižovatku ulici Hybešová a Nové Sady, kdy nám tramvaj projíždí křižovatkou na zelenou a v kolmém směru přes přechod přechází muž v kapuci se sluchátky na červenou a nevnímá brzdící, zvonící, intenzivně zvonící tramvaj a dojde ke střetu. Pán padá na zem, ale naštěstí se nám netka zvedá, protože ten kontakt byl velice krátký, takže bylo to víceméně jenom takové odražení a obešlo se bez nějakého zásadnějšího zranění, ale je to typický příklad nevěnování se té situace v tom dopravním provozu, kdy jdu na červenou, jsem úplně oddělen od toho světa okolního, sluchátky na uších, tou kapucí, tím pádem nejsem schopen jakkoliv reagovat na to, co se kolem mě děje a vlastně hazarduju se svým životem.
1: Na dalším videu poznávám ulici Milady Horákové.
2: Ano, přesně tak, křižovatka náměstí 28. října a tady zase vidíme běžet skupinku dětí, které běží souběžně s tramvají po chodníku a na nástupiště v souběhu s jízdou tramvaje, ale najednou jedno z těch dětí vyběhne z toho davu, vybočí úplně kolmo nečekaně do dráhy přijíždějící tramvaje. Naštěstí i tato situace dopadla velmi dobře, protože chlapec se zachytil o nárazník té tramvaje a víceméně zůstal ve vzduchu. Tím pádem nedošlo k žádnému fatálnějšímu zranění, měl pouze nějaké pohmožděniny od toho kontaktu s tramvají, ale nic zásadního, čímž by si poznamenal další život.
1: To jsou ty, řekněme, případy se šťastným koncem, ale ne vždycky to takto dobře dopadá.
2: Bohužel evidujeme i situace, kdy to tak příznivý konec nemá. Samozřejmě jsou i případy, kdy ten chodec učinivší tu chybu zaplatí daň nejvyšší. Dlouhodobě jsme evidovali 10 až 15 nehod tramvají s chodci za rok. To byl dlouhodobý průměr, který se nám opakuje několik let nazpět a z pohledu těch fatálních situací to byla maximálně jedna ročně. Bohužel ten letošní rok se nám z těch statistik úplně vymyká. Lidé prostě koukají do mobilů, nevěnují se situaci, dobíhají přes silnice, přes tramvajové trati bez ohledu na to, co se kolem nich děje, skáčou před auta, před tramvaje, takže z pohledu té statistiky my už za první tři měsíce roku 2026 máme 7 střetů tramvají s chodci a z toho 3 dopadly bohužel fatálně.
1: Takové situace určitě nejsou jednoduché ani pro samotného řidiče.
2: Ano, na to mnohdy při hodnocení těch nehod zapomínáme, protože jsme sledovali videa, vždy jsme hodnotili chodce a tramvaj, ale každá tramvaj má svého řidiče a každý řidič si takovou událost nese jako traumatizující událost pro svoji budoucí profesní kariéru. Někdo se z toho otřepe za pár dnů, ale někdo si to nese v sobě několik měsíců, možná i let, a někdo i kvůli takovému zážitku přestane profesi řidiče dělat, protože to pro něho byl tak traumatizující zážitek, že se s ním nedokáže vyrovnat. Takže apeluji na chodce, aby kdykoliv opouští bezpečný chodník a vstupují do vozovky nebo na tramvajovou trať, rozhlédněte se dvakrát, nevstupujte do jízdní dráhy tramvaje. Naopak pro cestující výzva, po celou dobu jízdy se držte, protože může dojít k tomu, že tramvaj z nějakého důvodu bude intenzivně brzdit.
0: Zdeněk Truhlář natáčel s dopravním ředitelem Janem Seitlem o střetech tramvají s chodci. Všechny díly Modrých majáků si můžete kdykoliv znovu poslechnout v mobilní aplikaci nebo na webu můjrozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno s datem 27. května, tečka, bum, je na konci. Srdcovky začínají, je tu Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání. Drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, dneska je nádherně, opět, jako bych řekl nádherně, bych řekl téměř už jarně, letně, protože teploty pěkně útočí nahoru a už okupují pomalu tam nějaký 25 plusové, tedy myslím stupně teploty. Dneska jsem změnil trošku trasu, jak jsem šel do divadla, promiňte, do rádia, protože já vždycky chodívám to naší Antonínskou do kopce, potom odbočím Mášovou, pak to tam přeskočím tu Kounicovu a mastím si to, Kounicovu koliště a mastím si to přes park. Jenomže na kolišti je teďkom taková výluka, kdy auta se musí řadit do jednoho pruhu a to je tam najednou takovej fofr a kličkovat mezi těma autama na přechod se mi chodit nechce, tak jsem šel dneska Lidickou a opravdu, nejenže zácpa na silnici, ale taky na chodníku, kde lidi vyrazí, že jdou do práce a tak dále a nějaký šulibrk-brk prostě na ty elektrický koloběžce. Mě teda neublížila, tam jedné paní málem vzal tašku a tak já mám ten čagan, víš, v ruce a tak jsem si říkal, co by se stalo, kdyby ho přetáhl přes ten chrbát, jestli by mě za to mohli trestat. No takže tak, no a jinak bezvadnej den, včera taky bezvadnej den a dneska je to taky bezvadnej den, takže bezvadnej je trojnásobně bezvadnej, měj se hezky, zítra se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a vám všem zítra po páté naslyšenou. Yes!

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno řeší problémy v dokumentaci k nové porodnici. Zahájení stavby je proto odložené. Začínají samosběry jahod, ceny jsou vyšší než loni. Na dálnici D2 je výrazně omezený provoz ve směru na Brno kvůli nehodě u Blučiny. Dnes bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Stavba nové porodnice ve fakultní nemocnici Brno začne později. Slavnostní poklepání základního kamene bylo v plánu včera. Vedení nemocnice ale zjistilo zásadní nedostatky v projektové a prováděcí dokumentaci ke stavbě, oznámil to ředitel zařízení Vlastimil Vajdák. Problémy, které odhalila kontrola, teď analyzují. Podrobnosti podle Vajdáka oznámí v řádu několika týdnů.
2: Já v tu chvíli se nevyjadřoval, kdo za co může, my to nějakým způsobem analyzujeme výrazně. Ta prvotní analýza byla celkem pozitivní, ale ještě jsme udělali jednu hloubkou analýzu a to ukázalo, že jsou tam výrazná rizika, která by znamenala výrazné prodražení té stavby. Budeme tomu přijímat další opatření, abychom tu porodnici, tu stavbu mohli spustit co nejkratším termínu.
0: Nový pavilon za více než 3 miliardy korun má stát v areálu v Bohunicích za necelé 3 roky. Hromadná nehoda krátce uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Podle prvních informací policie se tam střetlo 5 aut, na místě zasahují záchranáři. Další podrobnosti v zelené vlně. Poslanci by dnes měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Týkalo by se to seniorů, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Na českých polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých řetězcích. Od tohoto týdne se zájemci můžou jahody nazbírat také na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
3: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
4: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
5: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
4: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přeháňky, zejména na Hodonínsku, tam by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, přechodně až čerstvý. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda 5 osobních aut překáží na dálnici D2 na 13. kilometru, to je 2 kilometry před výjezdem Blučina. Na místě zasahují záchranáři, zablokované jsou 2 jízdní pruhy a projíždí se pouze odstavným pruhem. Počítejte s kolonami před nehodou a také na propojce do Židlochovic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Svátku dneska čeká dar, kdo jest pokřtěn Valdemar. Ode mě hned dočká se, přidám tím dní na kráse. Už mám pěkně zabalen prezent, který zlepší den. To, co nesu, nemá chybu, uvede vás do pohybu. Hned po mojí říkance bude vám všem do tance. Krátký útěk z reality zařídí vám staré hity. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 27. května roku 2026. V Brně máme nádherný den, sluníčko svítí, teploty jsou velmi, velmi příjemné, řekl bych na ráno až poněkud vysoké. Dneska mají svátek pánové, muži, chlapci křestního jména Valdemar, takže všem Valdům, Valdíkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší a já mám ve svém dohledu jednoho Valdemara a to je Valda Plch. Valda Plch je countryová legenda brněnská, který má dokonce svou hvězdu v countryové síni slávy. Valda Plch je také úzce spjat s brněnským klubem Šelepka Number One. Bohužel Šelepka už nám pomalinku mizí, protože nějak ten pozemek někdo potřebuje, prostě tak zanikla. A mimo jiné taky Valda byl speaker Bolkov jedenáctky, fotbalové jedenáctky, a takže Valdo, pokud mě slyšíš, vinšuji ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, dávej na sebe pozor, ať se opět někdy potkáme. Tak, a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. V neděli odpoledne kolem 14:30 jsem se poranil na noze o pedál elektrokola. Bylo to u čerpací stanice v Prostějově na náměstí Petra a Pavla. Za moment jsem měl u nohy kalušku krve. V tu chvíli se u mě objevil neznámý mladý muž s manželkou a nohu mě ošetřili. Nestačil jsem si všimnout čísla auta a ani se ho zeptat na jméno. Byli jsme s manželkou velmi rádi, že mi pomohli. Ptal jsem se na něho po zašití rány na prodejně pumpy, ale nikdo z obsluhy jeho ani jeho manželku, která mi donesla ještě vodu na opláchnutí, nezná. Chci mu tedy ještě dodatečně poděkovat. Dobří lidé jsou stále mezi námi. Zahrajte mu prosím, pokud je to možné, písničku Kamarádi Jiřího Suchého. Děkuji, Vlastimil Lisický. Milý pane Lisický, to víte, že rád zahraju. Jsem rád, že všechno dobře dopadlo, takže dávejte na tom elektrokolu na sebe pozor. No, vybral jste písničku, už je tady Jiří Suchý.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali posvačil,

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný v společnosti.
1: Krásná písnička, kamarádi, Jiří Suchý, Jiří Šlitr. Tahle ta písnička zní v muzikálu Člověk z půdy a já jsem tam hrál právě tu postavu toho básníka Antonína Somra a tam se tato písnička zpívá, takže vždycky, když ji slyším, tak zavzpomínám na naše studentská léta na Akademii muzických umění. Tož tak. Tak, moji milí, tak nám zase jednou Jižní Morava posloužila celé republice. Tentokrát ne vínem, ale koňmi. Z Národního parku Podyjí, toho našeho klenotu na hranici s Rakouskem, putují dva hřebci na Vysočinu. Ochránci přírody je včera odchytili a vydali se s nimi k obci Loukov na Havlíčko-Brodsku, kde vzniká nová rezervace divokých koní. A právě tihle dva moravští kopytníci tam mají položit základ celého stáda. Do konce roku by jim mělo přibýt dalších 5 kamarádů. Podyjí přitom není jen tak ledajaké místo. Divocí koně tam už léta dělají přírodě dobrou službu a teď své geny i zkušenosti pošlou o kus dál. Vysočina totiž byla na mapě divokých koní zatím bílým místem a to už teď neplatí. Pozemky o rozloze přes 20 hektarů přitom vykoupili soukromí vlastníci jen kvůli přírodě. Klobouk dolů. A k čemu to celé? No, koně svou pastvou vracejí krajině pestrost a, věřte, nevěřte, pomáhají i klimatu. Vědci spočítali, že pastviny velkých kopytníků ukládají do půdy o polovinu více uhlíku než všechny lesy planety. Navíc zadržují vodu. A kde se pasou? Tam je o 3/4 méně klíšťat. To se to pak chodí do přírody. Tož tak.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Starý muž, tak se jmenovala písnička, kterou dospíval Jaromír Nohavica. A já jsem včera opět zavítal na jazzový večer, hrála opět skupina Breeze Band a zpívající bubeník a bylo to úchvatné, bylo to úžasné, kluci jsou čím dál tím lepší, zrají a přitom opravdu nejmladšímu je tuším, no nebojím se to říct, 80 let. To je Jarda Zvoník, výborný zpěvák. Odehráli všechny úžasné pecky na klavír, tedy na klávesi Laďa Kaňa, na bicí Jarda Zvoník, na kontrabas Vincent Skumr, na saxofon Jiří Suchý, promiňte, já se tady čumím, že kamarádi zpíval Jiří Suchý, a potom taky ještě přišel i Mirek Hanák, který taky zahrál na piano. A protože včera celý svět hudební zasáhla zpráva, že zemřel legendární saxofonista Sonny Rollins, tak v 95 letech poslední taková ta velká legenda těch muzikantů těch 50., 60., 70. let, tak Vincent Skumr ho vzpomněl, a takže dají jednu pecku z jeho repertoáru. A víte, to mě, tam je úžasné solo na piano, velmi náročné. A oni nejsou nějak domluvení, protože tohle to nehrávají normálně. A ten Mirek Hanák to odehraje prostě úžasně. Akorát teda nikdo nevěděl, jak se ta skladba jmenuje. Laďa Káňa říká teda, opravdu nezlobte se, ale nevíme teda, jak se to jmenuje. A jeden muž z publika říká, že se to jmenuje Santo Tomas, tak věřme mu. Takže večer byl nabitej úžasnou jazzovou atmosférou, bylo to hezký. No a já už tady mám další přání z webového formuláře a to zní takto. Prosím zahrát mé mamince, paní Květoslavě Ondrouškové ze Sentic, písničku od skupiny Holky pro mámu. Patrně se jí líbit nebude, ale snad mi to promine. Milá mamko, děkuji ti za 64 let starostí, podpory a trpělivosti. Vrátit čas nejde, tak snad budu mít možnost někdy vše oplatit. Máme tě rádi, Gabriela a Tereza. No tak, děvčata, rád splním vaše přáníčko. No píšete, mamince se písnička líbit nebude, no tak doufám, že jste se nepřeklepli. Takže je tady skupina Holky a pro mámu.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Krásný duet, že? Robbie Williams a Nicole Kidman, Something Stupid. No a já už pro vás mám, co dneska máme za den, dívám se do kalendáře, no je to středa. Samozřejmě, tak mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. Tak, dnešní středeční indicie tedy zní: taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Opakuji středeční indicii. Taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Tak to byla středeční indicie, moji milí posluchači, jen připomínám, že zítra čtvrteční bude poslední pro tento týden, protože výsledky celotýdenní hádanky už budeme odtajňovat v pátek. Takže vydržte ještě ve čtvrtek, no a pak už v pátek se dovíte, kdo se stal tím šťastným. A už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Písnička pomalu doznívá, skupina Kabát a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko. Ta první věta, ta zní tak jako, no, moji milí, poslouchejte. Pro paní Aničku Zvyškova, která je teď v nemocnici, posílá kamarádka Hela. Tak, a co? No já vím, že určitě písničku. A teď to pokračuje. Hlavně se brzy uzdrav a vrať se domů. Čekáme na tebe na kafíčko a klábosení. Myslíme na tebe. Tak moje milá paní Helo, já vám samozřejmě zahraju tu písničku pro vaši kamarádku Aničku. Ovšem nevybrala jste si, tak já vám posílám, když tedy se má vrátit z té nemocnice, tak nějakou šťavnatou, která ji opravdu nabije, a to je Čikitýta.
1: Český rozhlas Brno. Sacovky.

Naši moji milí posluchači, Fidlej celý den a Michal Tučný zdárně dovedli dnešní srdcovky do svého cíle. Fidlat celý den nebudu, ale budu fidlat i zítra, můžete se na mě těšit. Ale než se s váma rozloučím, ještě vám zopakuji dnešní středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985. Tak to byla středeční indicie a já jsem právě chtěl říct, že ještě zítra čtvrteční bude poslední indicie pro tento týden, protože celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde odtajníme v pátek. Tak, no a na závěr, moji milí, připomínám, stále se mi to hromadí. Pokud chcete, abych vám zahrál na přání, nehraj k narozeninám a nehraju dechovku. Nic mi neudělali, nic proti ním nemám, ale prostě lezl bych do zelí svým kolegům z jiných pořadů, jako třeba blahopřání s písničkou. Tam vám zahrají dechovku i zahrají k narozeninám. Ale pokud chcete, abych vám splnil přáníčko a zahrál vašim blízkým, tak mi to musíte dát vědět. Samozřejmě. Máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání či písničku v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do toho našeho playlistu a podobně. Takže mějte se moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.

0: karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno mění podmínky pro získání družstevního bytu ve prospěch jednotlivců. Na dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno se ráno srazila 4 osobní auta. Archeologové objevili pod jižní bránou hradu ve Veří základy středověké hradby. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Hromadná nehoda dnes ráno zkomplikovala provoz na dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Podle informací jihomoravských hasičů se tam střetla 4 osobní auta, na místě byly 2 zranění. Hasiči nikoho nevyprošťovali, pokračuje mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
5: Ve výsledku jsme ošetřili 2 osoby, jednu jsme ponechali na místě, samozřejmě s ponaučením, kdyby se cokoliv zhoršilo, aby vyhledala pomoc. A ta druhá osoba utrpěla lehké zranění a po ošetření jsme ji převezli k další péči do úrazové nemocnice.
2: Další informace z dopravy za chvíli po zprávách v zelené vlně. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti, teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Základy přes 2 metry silné středověké hradby objevili archeologové pod jižní branou brněnského hradu ve Veří. Podle odkrytého zdiva odborníci předběžně odhadují, že vznikla nejpozději na přelomu 14. a 15. století, pokračuje vedoucí výzkumu Václav Kolařík z Národního památkového ústavu.
6: Pravděpodobně spojovala přesunuté opevnění takzvaného příhrádku z druhé poloviny 14. století s vlastním hradem. My ve výzkumu budeme pokračovat. Je možné, že ještě v průjezdu objevíme nějaké pozůstatky po starší středověké vstupu do hradu i z tohoto směru. Zatím ale tomu tak není.
2: Výzkum odborníci provádí současně s opravou jižní brány a skleníkové terasy, která začala na konci loňského roku. Hotové mají být koncem příštího roku.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jižní Moravě zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přeháňky, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla objevit i bouřka. K večeru se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, přechodně až čerstvý, severozápadní až severní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 stále počítejte s omezením ve směru na Brno na 13. kilometru, kde se stala dopravní nehoda. Informovali jsme o ní ve zprávách. Teď tam probíhají odklízecí práce. Neprůjezdná už ale zůstává zpevněná krajnice. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři a půl minuty po 10. hodině začíná poslední květnové středeční dopolední vysílání, u kterého vás vítá Sandra Silná. Už za chvíli to v rozhlasovém studiu Bezově zašumí. Julie Kalodová totiž přinese do éteru recept na bezový šum. Náš regionální stopař Vojta Halaš už je teď ve Vranově u Brna, odkud se přihlásí v souvislosti s blížící se posluchačskou poutí na Vranov, která se koná tuto neděli. No a nepřijdete ani o kulturní pozvánku a babské rady Jarky Vykoupilové. A k tomu písničky, které nestárnou. Příjemný poslech a krásné dopoledne.

0: Český rozhlas Brno.
1: V 10 hodin a téměř 12 minut dospíval Jiří Schillinger Šípkovou růženku. No a my se od Šípku teď přesuneme k Bezu, protože už za druhým mikrofonem sedí Julie Kalodová a já jsem vám už v úvodu této hodiny slibovala tedy to bezové šumění. Tak Julii Kalodovou tady vítám. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Kvete nám bez.
1: Ano.
2: Což je velmi významná věc, protože to já vždycky se svou sestrou si připomínáme. Já když jsem byla na mateřské se svým synem, tak jsem měla pocit, že ten bez musím nějak zakonzervovat pro něj, pro to malé dítě. Jemu to bylo v té době úplně jedno, ale já jsem potřebovala udělat bezovou šťávu. A tu jsem vytvořila, neměla jsem žádné nádoby, tak jsem je dala do těch lehounkých mikrotenových sáčků a dala jsem je do mrazáku. A z toho to vyteklo, ta šťáva. Takže já jsem měla celou ledničku od lepkavé bezové šťávy, dudlík, protože to bylo malé dítě, tak to si tuto story si vždycky připomínáme s mojí sestrou. Vždycky píšeme ano, kvete bez, dudlík od bezové šťávy. Ale my dnes budeme kvasit bez.
1: Ano.
2: Takže to bude ten recept, kvašená šťáva. Potřebujete k tomu jenom pouhé 4 květy ty černého bezu, vzniknou z toho 4 litry fermentované šťávy, která je velice prospěšná a zdravá, takže 4 květy. Doporučuji je neumývat, protože tím se zbavíme těch dobrých kvasinek, které nám právě zajistí tu fermentaci, takže jenom nechat chviličku třeba na papírové utěrce, aby nám vylezli ti všichni broučci a hmyzy. Takže 4 litry vody si svaříte, necháte vychladnout, ponoříte do toho 4 ty květy černého bezu, přidáte 400 gramů krystalového cukru a jeden nakrájený citron. Pokud byste chtěli tu fermentaci urychlit, tak lehce do toho můžete nasypat špetku droždí sušeného třeba, nebo pokud máte kvásek doma, tak malou lžičku nebo nějaký kousek tam můžete hodit, tím se to trošičku urychlí. No a necháte to venku, nedávejte to do ledničky, nechte to venku 3-4 dny a když to začne perlit, tak to je právě ten správný čas pro tuto blahodárnou tekutinu popíjet.
1: Výborně, takže jsme si dneska připravili takový zdravý recept na podporu tedy trávení imunity.
2: Ano, posiluje imunitu, zlepšuje náladu, určitě u této šťávy nebudete naštvaní.
1: Tak věřím, že jsme vás tímto receptem potěšili, opravdu bez teď kvete takřka na každém rohu, takže recept jste si určitě zapsali, je to jednoduché.
2: Využíváte ho, Sandro, doma nějak bez?
1: Ano, můj mladší syn, ten je velký zahrádkář a miluje právě sbírat cokoliv zrovna kvete a momentálně nosíme z každé cesty ze školky bezové květy, které on spe různě do skleniček a zalévá je vodou a prostě to tam tak stojí. Ale já s ním tehle recept zkusím, protože to je skutečně
2: fermentujete.
1: Jednoduché. Fermentujeme, ano, a bude to určitě dobré. Já myslím, že to uvítá a konečně ty květy najdou využití jinak, než že já to po dvou dnech nenápadně z těch skleniček vyhazuju.
2: Ale určitě se shodneme, že ta vůně toho květového bezu je úžasná. Už jenom to, že člověk s tím květem nějakým způsobem manipuluje, potěší se s ním a tak je to určitě dobré, i když ho potom vyhodíte.
1: No já bydlím na té Botanické ulici a Botanická je plná bezových keřů, takže tam je to opravdu teďka intenzivní.
2: Ano, ano, i u nás v Kunštátě se prostě rozkvetly všechny ty bezy v každém příkopě teď kvetou.
1: Tak krásný recept, děkujeme Julii Kalodové. Já vám ještě mohu slíbit, že zítra přijde s receptem Pavel Kašpar z Ranního vysílání, takže zůstane o něco déle a uslyšíte ho tady další typ na jeho recept. Je 10 hodin 15 minut a my pokračujeme dopoledním vysíláním. Teď nám budou zpívat Beatles a také kapela Činasky. No a už, jak jsem slibovala, přihlásí se také regionální stopař Vojta Hala.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už tuto neděli nás čeká pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, tentokrát do Vranova u Brna. A právě tuto trasu si dnes prochází i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, hezké dopoledne. Kde se na trase právě nacházíš? A potkáme tě tam i v neděli?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Ano, rozhodně mě potkáte i v neděli a nejenom mě, už zítra se totiž vydává putovat i vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová a vy její putování můžete sledovat a zážitky hlavně poslouchat po rozhlasových vlnách. Vyrazí zítra z Kunštátu a přes Sloup a Křtiny, až se vlastně potkáme všichni společně v neděli tady ve Vranově u Brna. Ta nedělní trasa vede z Lelekovic do Vranova a těsně před Vranovem je takové odpočívadlo s názvem Pohled na nekonečno, kde jsem právě teď a já. A kromě krásného výhledu na celý Vranov a na kostel narození Panny Marie, tu v neděli bude ještě jedno, doufám, zpříjemnění. Můj kolega z folklorní redakce Jarda Kneisel sebou totiž vezme cestovní cymbálek, já nejspíš housle, a společně s vámi si tady zanotujeme pár hezkých písní. Jakých to zatím neprozradím, protože to sám nevím. S Jardou je to vždy improvizace. No a slyšel jsem, že na Jardu sedla teď v týdnu nějaká rýmička, takže jestli poslouchá, tak mu na dálku přeju brzké uzdravení.
1: Vojto, co všechny, kteří se budou chtít v neděli zúčastnit, vlastně čeká?
2: Tady bych použil repliku z filmu Marečku, podejte mi pero, sejdeme se na hřbitově, respektive teda u něj, no a to ve 12 hodin v Lelekovicích. Odtam se vydáme pěšky po poutní sedmi radostné cestě, trasa je dlouhá přibližně tuším 4,5 kilometru a povede po červené turistické značce a nabídne procházku s takovým mírným převýšením. Přibližně ve 13 hodin dorazíme tady k odpočívadlu u plastiky Pohled na nekonečno, odkud už uvidíme kostel ve Vranově a právě tady zahrajeme společně s Jaroslavem Kneislem na cymbálek, na housle, jak říká můj kamarád a primáš Joška Imrich, pár pěsniček, co sa ponesu. No a potom v 15 hodin začne mše v kostele narození Panny Marie a na ní naváže od 16 hodin vedle kostela Zlatý hřeb v podobě koncertu Brolnu. Celé odpoledne pak zakončí v 17 hodin společná fotografie všech přítomných poutníků a posluchačů. No a po celou dobu budeme přítomní jak já, tak i kolegové Julie Kaledová a právě Jaroslav Kneisel.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na trasu nedělní pouti do Vranova u Brna. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Taky pěkný den tobě, posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tolik tedy Vojta Halaš, náš regionální stopař. No a my už se za chvíli podíváme pro změnu do Blanska, protože vás pozveme na kulturní a společenské setkání 5. ročníku projektu Situace. Tak zůstaňte s námi, teď je Brontosauři a také Marta Kubišová. Otvírá.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Pátý ročník kulturního projektu Situace připravuje na sobotu 30. května Galerie města Blanska. Letos se jednodenní program zaměří na objekt bývalého obchodního centra Sever. A více nám teď poví jedna z pořadatelek, Jolana Chalupová. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Jaká je základní myšlenka toho projektu Situace a co je jeho cílem?
2: No, projekt Situace je vlastně takový vedle celoroční výstavní činnosti takový projekt Galerie města Blanska, kterému se vlastně věnujeme už delší dobu, už od roku 2022 a snahou vlastně bylo nebo je obohatit kulturní nabídku vlastně mimo ty klasické tradiční výstavní prostory. A byl možná i trochu urychlen pandemii covidu v té době a vlastně my jsme chtěli vystoupit trošku mimo ty naše prostory a také jsme chtěli vlastně zkoumat, jak současné umění může reagovat na městský prostor, jak třeba galerie našeho formátu může přispět k rozvoji veřejného prostoru a komunitního života mimo právě ty naše jakoby výstavní prostory. A v každém z těch minulých ročníků jsme se soustředili na nějaké vybrané téma, které nám připadalo jakoby zajímavé, nebo nějaký fenomén, jako třeba sídliště a jeho satelitní pozice, nebo nějaké prvky ve městě, které nejsou na první pohled viditelné a zároveň jsou jakoby součástí našeho každodenního života.
1: Já od vás tedy vím také, že tento ročník, já už jsem to tady i říkala, je pátý, že je jubilejní, ale že je zároveň poslední. To znamená, měli jste celou dobu koncept, že to bude akce vlastně na 5 let, tak to?
2: Trošku to tak vyplynulo v průběhu času. My se vlastně, řekněme, že vedle té naší výstavní činnosti je ten projekt poměrně obsáhlý, sice nás jako baví a je zajímavý pro nás i to zkoumání tohoto typu, zároveň je i trochu jakoby náročný a my jsme si říkali, že bychom asi zkusili ho tady v téhle fázi vlastně ukončit a dát si ten rok na to přemýšlet, jestli ho nějakým způsobem třeba nepřeformátovat nebo tvořit trošku do jiné podoby, nebo vlastně on se tak jakoby vytvaroval v průběhu těch let, takže ne úplně od začátku to byla takováhle jakoby procházka, tak jak je to koncipováno teď, ale měli jsme jeden rok třeba skleník na náměstí, který jsme komunitně se snažili opečovávat a tak a vlastně nějak to z toho tak jako postupně vzniklo. Takže spíš je to postupný vývoj a čas na přemýšlení.
1: A co tedy mohou letos návštěvníci díky vám tuto sobotu zažít?
2: No, v tom letošním ročníku jsme si zvolili název Play, což teda jakoby odkazuje nějakou na téma hry, ale samozřejmě v tom našem podání bude jako v nejrůznějších podobách a významech. A vlastně teda nejen jako ta volnočasová aktivita, ale chtěli jsme také jakoby třeba zapojit i dětského diváka nebo toho teenage diváka nebo obyvatele města a podívat se třeba i trochu na město jeho očima. Přizvali jsme ke spolupráci, nebo vznikla taková příjemná spolupráce se Základní uměleckou školou Blansko a s dramatickým oborem. A vlastně možná úplně teda na ten začátek řeknu, že ten program má dvě takové vzájemně propojené části a první z nich je právě performativní procházka městem, kterou připravili žáci dramatického oboru a divadla Kolárka. A ta trasa vlastně vede od zastávky vlakové zastávky Blansko město k tomu bývalému obchodnímu centru Sever. A po cestě si všímá různých, řekněme, všedních míst, předmětů veřejného prostoru nebo objektů z veřejného prostoru. A je to taková jakoby netradiční procházka právě v podání těch žáků, kteří si ta místa si vybrali a skrze tu nějakou imaginaci a divadlo nám se snaží zprostředkovat ten svůj pohled. A cílem tedy je ta budova OC Sever, což je taková multifunkční budova ze 70. let, nebo respektive byla, protože v tuhle dobu už je jako prázdná a je určena k demolici, bude tam nová výstavba bytů a vlastně ona je v posledních letech byla známá, dokud ještě fungovala jako Playland, což je takový vlastně slovní hra s tím naším názvem. a prolínalo se ze strašné množství funkcí. Jo. Takže to byly různé obchody, herny, restaurace, tělocvičná školka a v průběhu času vlastně i galerie tam nějakou dobu sídlila. Takže se tam otvírá jakoby více rovin, proč se nacházíme nebo proč směřujeme zrovna do tohoto objektu. Mm-hmm. A, který byl teda je ze 70. let. A galerie tam sídlila na konci 80. let. Součástí toho programu je vlastně i výstava o té historii. Té galerie tam přímo v tom prostoru. No a ta druhá část po té procházce se právě už soustředí pouze na tu budovu. Uvnitř tedy těchto už jako opuštěných a vyprázdněných prostor budou umělecké intervence, o které se postará poměrně obsáhlá sestava umělců a tvůrců i na mezinárodní úrovni, takže tam svá díla představí Tomas Jelínek, Aiko Kazuko Kurosaki, Petr Kvíčela, Daniela Ponomarevová, Vojtěch Lukš, Markéta Magidová, David Mackovič, Věra Vtipilová, Kateřina Olivová. Hrají si nebo vlastně nějakým způsobem to téma zase jakoby zpracovávají s různými rozmanitými přístupy a perspektivy.
1: Jo. Dobře, výborně, děkujeme moc. Do Blanska na jednodenní projekt Galerie města Blanska s názvem Situace, který se koná tuto sobotu 30. května od 14 až do 23 hodin v bývalém obchodním centru Sever, ale i na dalších místech v Blansku nás pozvala jedna z pořadatelek Jolana Chalupová. Moc děkujeme a pěkný den.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Slyšeli jsme tedy dnešní pozvánku a pokračuje hudební program, bude nám zpívat kapela Narvan, Hana a Petr Ulrichovi, také Divoký byl, no a nepřijdete tedy ani o rubriku Babské rady Jarky Vykoupilové, která následuje zhruba za 10 minut.

ještě, tak dej šanci druhou, i tobě. Tak dej šanci druhou, mě i tobě.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vente si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V 10 hodin 50 minut v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno kapela Divokej byl a píseň Znamení. No a teď už pro změnu uslyšíte Jarku Vykoupilovou a její dobré rady. Jarka nám dnes poradí, jak na oteklé nohy. Pomůže pohyb, ale třeba také sprcha. No a podrobnosti právě teď.
0: Babské rady.
2: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Jarka Vykoupilová nám poskytla tedy dnešní babské zdravotní rady. No a protože se blíží 11. hodina, tak uslyšíte také zprávy s Věrou Šembekovou a po nich pokračuje dopolední vysílání poradnou pro zdraví. Dnes se s lékařkou Alenou Vyčíkovou zaměříme na autoimunitní onemocnění, kterým je psoriáza neboli lupénka. Zůstaňte s námi, poslouchejte dál, příjemné dopoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Gymnázium v Tišnově potřebuje navýšit počty tříd. Důchodci budou moci ukončit spoření na penzi bez sankcí, schválila to sněmovna. Zpráva jeskyní ocenila 6 lidí v oborech speleologie a krasologie. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Tišnovské gymnázium se potýká s nedostatkem tříd pro studenty. V areálu školy chce proto postavit dvoupatrovou budovu pro nižší stupeň gymnázia. Jeho studenti teď mají zázemí v prostorách pronajatých od města. Dělníci v současnosti pracují na střešní nástavbě na hlavní budově školy. Takto získané prostory ale podle ředitelky školy Barbory Holubové pořád nebudou stačit.
4: Ani toto řešení není dostačující. Ty stávající prostory je třeba rozšířit v rámci dvoupatrové přístavby u vedlejší budovy školy. Musí vzniknout nová šatna pro přibližně 120 žáků, musí proběhnout úprava stávajících sociálních zařízení.
3: Gymnázium si teď pro přístavbu nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Celý projekt bude hotový nejdříve v roce 2030. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od představitelů vládní koalice, kterou dnes schválila sněmovna. Nyní ji dostane k posouzení Senát. Koaliční návrh reaguje na to, že stát přestal od poloviny roku 2024 starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření. Toto opatření bylo součástí konsolidačního balíčku, který v roce 2023 prosadila tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištátku na Zlínsku otevřít v druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky, připomněl mluvčí silničářů Jan Riedl. Zástupci zprávy jeskyní včera předali ocenění 6 osobnostem za výzkum, ochranu a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí. Kandidáty navrhovali odborníci i veřejnost. Mělo jít o lidi, kteří se svojí prací nebo aktivitami zasloužili o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v Česku nebo v zahraničí.
5: Zpráva jeskyní ocenila například bývalého vedoucího jeskyní v Moravském krasu Jiřího Hebelku. Dál ocenění získal i Josef Hlaváč, který je spoluzakladatelem zprávy slovenských jeskyní. Další osobnost, Pavel Bosák, se ve svých výzkumech zaměřuje například na krasovou geologii a oceněný Zdeněk Motička se oboru věnuje od roku 1983 jako člen speleologické skupiny Pustý žleb. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně přeháňky, zejména na Hodonínsku, tam by se mohla objevit i bouřka. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na severu lokálně 28. Vítr slabý, přes den mírný, přechodně až čerstvý. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu mezi stým 96. a stým 94. a půltým kilometrem. S omezením počítejte také ve Vracově, tam se stala nehoda v Bzenecké ulici, na místě zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Protože je středa, začíná poradna pro zdraví a naším tématem dnes bude autoimunitní onemocnění s názvem psoriáza neboli lupénka, kterým trpí v České republice přibližně 2 až 3% populace, tedy asi 250 tisíc až 300 tisíc nemocných. Přestože je toto neinfekční autoimunitní onemocnění nejčastěji mírné, u 10 až 15% pacientů se rozvíjí těžká forma, která významně snižuje kvalitu života a může vést až k psoriatické artritidě neboli postižení kloubů. My si o lupence už za chvíli budeme povídat s kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou. Zůstaňte tedy s námi, příjemné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Krátce po 11. hodině začíná pravidelná středeční poradna pro zdraví. Dnes se s kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zaměříme na psoriázu neboli lupénku. Autoimunitní onemocnění, které viditelně postihuje kůži na různých místech těla, ale zároveň i další orgány. Více si povíme právě teď, paní doktorko, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Co tedy vlastně je psoriáza neboli lupénka, kvůli čemu a proč vzniká?
2: Psoriáza je neinfekční imunitně zprostředkované onemocnění, které postihuje kůži a kromě kůže může postihovat i kůži kštice, postihuje nehty, může postihovat klouby. Jak jsem řekla, je to teda neinfekční onemocnění a patří mezi jedno z nejčastějších chronických kožních zánětlivých onemocnění. Postižena je asi tak 2 až 3% celosvětové populace, můžete ji dostat v kterémkoliv věku a je podmíněná geneticky.
1: Jak poznáme vlastně první příznaky lupenky a kdy je vhodné vyhledat lékaře?
2: Lupenka se projevuje tvorbou takových zarudlých ložisek kdekoliv na těle, které jsou pokryty šupinami. Ty ložiska můžou být různě velkého rozsahu, můžou být tvaru jako mince, můžou být velké jako vaše dlaň a nejčastěji se vytvářejí v oblasti loketních, koleních, kloubů, v oblasti jakoby bederní, postihují často i kštici, ale ty projevy lupenky můžou vypadat i jinak. Jestliže onemocníte třeba lupenkou po nějaké akutní infekci, tak ta lupenka vypadá jako takový rozsev mnoha drobných ložisek, velkých asi jako peníz.
1: Vy už jste to tady říkala, lupenka není nakažlivá, ale přesto mnoho lidí má tak různě obavy, když třeba vidí lidi, kteří mají ať už ty viditelné projevy nebo třeba nehty zdeformované a podobně. Co byste k tomuhle ještě možná řekla?
2: Tak já to řeknu ještě jednou. Je to opravdu neinfekční onemocnění. Lupenkou se nemůžete vůbec od nikoho nakazit a to, jak vypadá, je opravdu pro ty pacienty velmi stresující, protože oni jsou od toho okolí určitým způsobem oddělení. Ale dobrá zpráva je, že v současné době moderní medicíny existuje spousta prostředků, jak lupenku léčit, ať je to lupenka jakéhokoliv rozsahu, tak vždycky existuje pomoc.
1: Vy už jste tady zmínila to, že je to tedy autoimunitní onemocnění a že může třeba vzniknout po nějak

0: utmá lupenku oba dva vaši rodiče, tak máte pravděpodobnost třeba kolem 40%, ale může u vás lupenka vzniknout jako u prvního člena rodiny. Mm-hmm. Takže když to zhrnu, pokud máte rodiče s lupenkou, pravděpodobnost je vyšší, neznamená to, že můžete onemocnit a stejně tak neznamená, že lupenku nedostanete, když vaši rodiče nemají. Mm-hmm. Může vzniknout v kterémkoliv věku, jako to děťátko se s ní nenarodí, ten výsev potom začíná jakoby o něco později.
1: A je tady ještě něco, kromě těch infekčních třeba onemocnění, které způsobují někdy lupenku, nějaký další spouštěč?
0: Je to tak, ta lupenka je takzvané multifaktoriální, neboli mnoho příčinné onemocnění a jako spouštěče fungují nejčastější nějaká infekce, většinou jsou to streptokokové infekce, typicky po angíně, dost často se na vzniku lupenky podílí stres nebo nějaká větší poranění, lupenka vzniká v výzvách po různých operacích, po různých popálech, a také může vzniknout účinkou některých léků.
1: A ty projevy tedy v té viditelné, na viditelných místech těla, jsou to ty zarudlé skvrny?
0: Jsou to zarudlé skvrny, různě velkým rozsahem, na kterých se tvoří šupiny. Ty skvrny s těmi šupinami praskají, pálí, bolí. Pacientům to přináší opravdu jakoby velké problémy při výběru oblečení, při sportu, při studiu, při čemkoliv. Jakoby vlastně ta neléčená lupenka vám život zmodifikuje hodně. Vytváří se žvekštici, což samozřejmě také není příjemné. Může postihovat různým rozsahem nehty a to až tak, že vlastně se vám špatně manipuluje s předměty a kromě toho se může objevovat i v takzvaných zapáškových lokalitách, to znamená pod prsy, v tříslech, v podpaží, i kolem genitálu a lupenka typicky nasedá i na klouby. To je takzvaná psoriatická artropatie a to je potom onemocnění, které léčí revmatologové.
1: My si tohle všechno za chvíli dál probereme. Povídáme si dnes v poradně pro zdraví o lupence s lékařkou Alenou Vičíkovou. Já připomínám i telefonní číslo do našeho studia 726 46 52 00, kam můžete také volat své dotazy během vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví dnes o lupence s kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou. Připomínám také ještě jednou telefonní číslo k nám do studia 726 46 52 00, kam můžete během vysílání volat své dotazy. Paní doktorko, my jsme tady před chvílí zmínili, že lupenka tady se projevuje prvně tím výsevem tady těch skvrn zarudlých míst i výzvách, jste říkala, a že poté postihuje vlastně i třeba, nebo postihuje i některé orgány v těle, klouby, nechty a podobně, ale může se to stát opačně, že třeba člověka bolí klouby, ale nemá žádné kožní projevy a přesto se jedná o lupenku?
2: Ano, to se stát samozřejmě může. Většinou je typičtější případ, že pacienti nejdřív onemocní kožní lupenko a až potom po několik letech, po 5, 7, 10 letech je to následováno projevy kloubní lupenky, ale to, že pacient má primárně kloubní lupenku a až potom se objeví kožní lupenka, se také stát může. Někdy mají ty projevy té kožní lupenky úplně minimální. Mají třeba jedno, dvě nějaké drobné ložiska, nebo mají třeba jenom postižené nehty a vlastně mají kloubní lupenku, takže i bolesti kloubů můžou být z důvodu lupenky a to je potřeba vždycky ozřejmit nějakým důkladným vyšetřením. Nejdřív samozřejmě pacienti skončí na ortopedii, ale potom na revmatologii. Kloubní lupenku léčí revmatolog.
1: Pojďme se tedy teď zaměřit na ty projevy, protože vy jste říkala, že třeba po nějaké vleklé infekci nebo opakovaných angínách, že dojde k tomu výsevu, může dojít k výsevu lupenky. To znamená, vypadá třeba v první fázi to jako nějaká vyrážka, kopřivka, nebo se rovnou objevují větší ložiska, jak vlastně lupenka postupuje v tom vývoji?
2: Jestliže ta lupenka začíná po infekci, opravdu nejčastěji po nějakých streptokokových angínách, tak začíná jako takzvaná akutní lupenka, takovým jako generalizovaným rozsevem nebo výsevem. Pacienti se za nějakou dobu po prodělání angíny se jim začnou objevovat všude na těle ložiska, která jsou velká asi jako mince, jsou zarudlá nebo narůžovělá a jemně se olupují a ten výsev je takový generalizovaný a akutní. To je takzvaný jakoby akutní výsev a v té fázi většinou tedy přichází přes praktického lékaře k dermatologovi a ten akutní výsev potom posléze přechází do takzvané lupenky chronické a ta lupenka chronická už má tu formu, o které jsme mluvili před chvíli, že je vlastně prezentována nad velkými klouby, nad koleny, na bercích, na loktech, v té oblasti křížové a velmi často právě ve kštici. To je už potom ten projev té lupenky chronické.
1: A pořád dochází i k tomu olupování vlastně kůže.
2: Ano, pořád. Vlastně proto se to jmenuje lupenka. Jsou to zarudlá ložiska, která se chronicky olupují. U té lupenky je vlastně porušena rychlost vyzrávání kůže a ta kůže vyzrává daleko rychleji, ale naprosto nedokonale a proto se vytváří ta rudá plocha, ze které jako velmi rychle ta kůže vyrůstá směrem nahoru a šupinatí. Ty ložiska někdy můžou být opravdu jako tvrdé, můžou praskat, krvácet a je to jako komplikované na to, aby jsme pacienty hezky zaléčili.
1: Mě by tedy zajímala teď právě už ta léčba, protože když přichází pacient k vám, tak to tedy možná poprvé, tak co jej čeká za vyšetření a co mu nabízíte jako možnosti léčby? A možná si tu odpověď rozložíme i do dalšího vstupu.
2: Tak když přijde pacient poprvé s psoriatickým neboli lupenkovým výsevem, tak vždycky záleží to, jaký má rozsah. Lupenka se podle rozsahu dělí do takových tří kategorií. Pokud máte postiženo méně než 3% těla, tak máte lehkou lupenku. Mezi 3 až 10% těla máte lupenku střední a potom máte o 10% lupenku těžkou. A teďka vlastně, jak se to pozná podle těch procent. Obecně se říká, že když se podíváte na svou dlaň, včetně prstů, tak to je 1% vašeho těla. Ať jsme jakkoliv velký, tak prostě naše dlaň prezentuje 1% našeho tělního povrchu, takže pokud máte lupenky zhruba tolik, jako je 10 vašich dlaní, tak už máte lupenku poměrně velkého rozsahu a rozhodně si zaslouží, aby byla léčena pořádně a to nejenom jakoby promazáváním kortikoidní mastmi nebo světloterapii, ale aby bylo i zváženo to, že ta lupenka se může léčit systémově, to znamená tabletami nebo injekcemi.
1: A my se právě k tomu systémovému léčení lupenky dostaneme opět za chvíli. Posloucháte poradnu pro zdraví dnes s kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno, písni

0: Český rozhlas Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dnes posloucháte poradnu pro zdraví. S kožní lékařkou Alenou Vičíkovou si povídáme na téma lupenka. Během písničky se nám dovolala také posluchačka Růžena a ptala se, jestli sarkoidóza v obličeji souvisí také s lupenkou, jestli je to nějak provázané.
2: Sarkoidóza a lupenka nějak provázané nejsou. Sarkoidóza je granulomatózní onemocnění kožní, které může být různého rozsahu, má několik různých forem. A každopádně, jestli jakoby posluchačka trpí kožní sarkoidózou, tak ta diagnóza jí musela být někde stanovena, pravděpodobně z nějakého histologického vyšetření. A myslím si, že potřeba by se obrátila prostě na specializovanou dermatologickou ambulanci, kde podle toho rozsahu, podle toho výsledku toho histologického vyšetření zavedou tu adekvátní léčbu, ale s lupenkou nesouvisí.
1: Pojďme se tedy vrátit k našemu tématu. My jsme si tady před písničkou říkali o těch procentech postižení a jestli se jedná o lupenku, řekněme, menšího a lehčí formu, anebo o tu těžší. Jak tedy postupují ta vyšetření, případně léčba u těch těžších případů, když má někdo, vy jste říkala, více jak 10% těla postiženo.
2: Ano. Tak pokud máte lupenku toho středního a těžšího rozsahu, to znamená, že máte postiženo více jak 10% těla, to znamená 10 vašich dlaní, tak by bylo potřeba, abyste byla léčena dobře a adekvátně, protože u té lupenky nejde jenom o to, že to jsou nějaké ložiska na kůži, které nevypadají kosmeticky dobře. Tam jde o to, že ta lupenka vlastně vzniká jako neinfekční zánět a ten zánět koluje kdekoliv v těle. A kromě toho, že může ten zánět poškozovat vaši kůži, což vy viditelně jako můžete detekovat, tak kromě toho může postihovat i cévy. Můžou pacienti s lupenkou mít třeba častěji cukrovku, mohou mít častěji některé střevní onemocnění, ale o ty cévy ne, s tou lupenkou jde hodně, protože pacienti s těžkou lupenkou mají daleko častěji kardiovaskulární onemocnění. Když dobře léčíte lupenku a stlumíte ten zánět těžký daný tou lupenkou, tak prospějete tomu tělu celkově. Takže ty lupenky rozsahem více než 10% opravdu už potom potřebují zamyšlení se nad tím a nastavení celkové léčby prostě v dermatologické ambulanci.
1: A jak tedy ta léčba probíhá? To znamená, pacienti od vás dostávají, vy už jste tady zmiňovala, ty kortikoidní masti, nebo dostávají další terapii, další léčbu?
2: Když je to ten menší rozsah, tak pacienti od nás dostávají masti, nejenom kortikoidní, ale masti kombinované, které jsou obsaženy i deriváty ty vitaminu D, dostávají od nás, nebo doporučujeme jim i světloterapii a dostávají od nás doporučení na různé olejové koupele, promazávací masti a krémy, ale pokud je to lupenka většího rozsahu, tak už to promazávání rozhodně vůbec nestačí a doporučujeme pacientům celkovou léčbu nejdřív klasickými konvenčními imunosupresními preparáty a retinoidy. Všechno jsou to léky tabletové formy a když jsou pacienti léčeni tady těmi imunosupresními preparáty, jako je třeba cyklospory nebo metotrexát nebo celkově podávanými retinoidy a ta léčba není adekvátní a pacienti mají stále tu lupenku vyššího rozsahu, tak se potom stávají kandidáty biologické terapie.
1: A tady ta léčba, o které jste teď mluvila, ta se podává injekcemi nebo jsou to nějaké
2: tablety? Ty konvenční imunosupresní preparáty jsou tablety. Metotrexát, cyklosporin i retinoidy jsou léky, jakoby, které se podávají ve formě tablet. Některé se užívají denně, některé se užívají v režimu jednou za týden. Pacienti k nám chodí v určitých pravidelných intervalech na kontroly, kdy posoudíme stav jejich lupenky, adekvátnost toho dávkování, zkontrolujeme jim krevní obraz, jaterní testy a celá řada pacientů opravdu profituje tady na té základní konvenční systémové léčby. A tomu se říká konvenční systémová léčba. No a pokud ta léčba nestačí, nebo pacienti z nějakého důvodu ji mít nemohou, třeba kvůli zvýšeným jaterním testům, a nebo v průběhu té léčby to přestane fungovat, začne ta léčba selhávat, tak potom dostávají terapii biologickou.
1: A když jste zmiňovala u těch lehčích případů ještě světloterapii a také olejové koupele, to jsou prvky léčby, které ty pacienti si aplikují doma, nebo mohou u vás také?
2: Olejové koupele pacienti dostanou domů, aplikují si je doma a na světloléčbu dochází do ambulancí dermatologických, kde jsou specializované světloléčebné přístroje. Psoriáza se konkrétně léčí UVB terapii, tak to říká se tomu léčba úzkým pruhem, protože to je konkrétní jedna vlnová délka UVB 311 a u nás kontrolujeme přesně, jakou dávku dávku pacienti dostanou, přesnou tu vlnovou délku a hlídáme jim tu expozici. Je to něco úplně jiného, než kdyby pacienti chodili do nějakých solárií komerčních a chtěli si lupenku odlečit v tom soláriu.
1: S kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou si dnes povídáme o psoriáze, o lupence, no a po písničce se dostaneme také k již zmíněné biologické léčbě lupenky.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou si dnes povídáme o psoriáze neboli lupence. A já bych se teď chtěla trošku podrobněji zaměřit na tu biologickou léčbu lupenky, protože ta zase není tak stará v uvozovkách, je poměrně nová léčba a evidentně hodně úspěšná.
2: Ano, je to tak. Biologická léčba znamená zásadní průlom v terapii lupenky, ale nejenom lupenky, v dermatologii biologickou léčbu dáváme na celou řadu jiných onemocnění a je to doména v gastroenterologii, v onkologii. Prostě biologická léčba obecně znamená velký průjem v léčbě a samozřejmě znamená i velký průjem v léčbě pro pacienty s psoriázou. Není určená pro každého. Je určená pro pacienty od určitého rozsahu. To znamená pro ty pacienty s tou středně těžkou a těžkou formou lupenky a to je už pro pacienty, který prošli tou systémovou konvenční léčbou a světloterapií a nebyla efektivní a nebo ji z nějakého důvodu nemohou mít. Musíte být odléčena buď to světloterapií a nějakým jedním způsobem systémové konvenční léčby nebo dvěma systémovými způsoby konvenční léčby a stanete se kandidátem biologické terapie. Ta biologická léčba neprobíhá všude, musíte být v léčení v centrech biologické léčby. Těch je v Brně několik, většinou ve fakultních nemocnicích. Ta biologická centra jsou běžně dostupná a tam jsou teda pacienti sledování a léčení.
1: A ta léčba probíhá konkrétně taky podáváním nějakých infuzí nebo?
2: Ta léčba je buď to infuzní, anebo a většina té léčby je takzvanými podkožními injekcemi. To jsou předpřipravená pera nebo injekce, které si pacienti aplikují doma. A pak někteří pacienti mají infuzní léčbu a to znamená, že v určitých intervalech, většinou za 8 až 12 týdnů podle toho, jaké mají onemocnění, přijdou na jeden den do toho biologického centra a tam dostanou infuzi.
1: A je nějaké omezení třeba věkové pro koho ta biologická, nebo nějaká jiná omezení třeba, komu tu biologickou léčbu lze podat a komu ne, kromě toho, co už jste zmiňovala?
2: Biologickou léčbu nemohou, nebo těch biologických léčeb je několik. Jako třeba když jste pacient, který je onkologický, tak po nějakou dobu toho léčení, toho onkologického onemocnění nemůžete dostávat určité typy té biologické léčby, jste převedena na nějaké jiné preparáty a jsou potom i speciální biologické preparáty, které jsou určeny pro pacienty, kteří už prodělali onkologická onemocnění. Nesmíte mít v těle nějaký chronický zánět. Před nasazením biologické léčby je potřeba, a my ty pacienty tak i vyšetřujeme, aby neměli nějaký chronický zobní fokus, aby neměli nějaké zánětlivé ložisko v krku nebo kdekoliv v těle, protože potom nasazení té biologické léčby, ona je to taky imunosupresní terapie. To je ono to tak biologická zná, že to je bioléčba, ale je to imunosupresní terapie velmi kvalitní a cílená, ale musíte mít dopředu vyšetřeny všechny infekční fokusy a předléčeny a pak vlastně můžete bezpečným způsobem být uživatelem té biologické léčby.
1: My jsme se tady teď dostali v léčbě lupenky velmi daleko, ale pojďme se možná vrátit trochu zase na začátek nebo respektive do domácích podmínek. Jak tedy člověk trpící určitou formou lupenky, to teď myslím tu kožní formu, co může pro sebe udělat doma? Jak pečovat správně o kůži, jak třeba hydratovat, co pobyt na slunci? Teď máme zrovna takové letní počasí úplně. Jaké jsou tedy formy péče, co člověk může udělat pro sebe sám?
2: S psoriázou.
1: Psoriázou, ano.
2: Tak světloterapie je úžasná věc, pokud jakoby vám zabírá. Pacienti s lupenkou moc dobře vědí, že některým to sluníčko krásně pomáhá, profitují z něj, jezdí rádi k moři, protože vědí, že když stráví v létě 14 dní u moře, tak budou mít tu lupenku pod kontrolou třeba až do Vánoc. A kromě toho pacienti i vědí, že by se měli tu kůži pravidelně ošetřovat. V dermatologických ambulancích dostanou speciální jakoby léky, masti a krémy. Nejčastěji jsou to tedy ty kortikoidy a kombinace kortikoidů s deriváty vitamínu D, které jsou určeny jakoby k léčbě toho zánětlivého projevu té lupenky, ale kromě toho ta lupenka potřebuje dobrou péči jako ošetřující, takovou, aby pacienti si dávali olejové koupele, nebo tomu se říká balneoterapie, anebo aby si promazávali krémy, které obsahují ureu nebo kyselinu salicylovou, která jakoby zjemní tu kožní šupinu, odstraní ji a potom o to lépe ta cílená léčba těmi mastmi a krémy proniká do toho zánětlivého ložiska. Takže pacienti dostanou domů olejové koupele, masti, krémy, spoustu dobrých doporučení a teď já chci říct jednu důležitou větu. Zabere jenom ta mast, kterou si natřete. Žádná jiná. Je to o tom, jak se doma budete pravidelně ošetřovat.
1: O léčbě lupenky si dnes povídáme s kožní lékařkou Alenou Vičíkovou a ještě se k tématu opět vrátíme za chvíli. Ještě máte také zhruba 5 až 7 minut na to volat své dotazy na číslo 726 46 5200.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S kožní lékařkou Alenou Vyčíkovou si dnes povídáme o lupence a zkusíme takto napřímo také vzít někoho. Dobré dopoledne, poradna.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Povídejte, dobrý den.
2: Já bych se chtěl zeptat paní doktorky, jaký má názor na termální lázně?
1: Při lupence.
2: Třeba Podhajská, je to aha, na Slovensku a má to mít jako nějakou... Jak z Mrtvého moře.
1: Léčebné účinky, myslíte? Dobře.
3: Tak jo, dobrý den. Tak já bych chtěla říct, že termální lázně obecně můžou pacientům s jakýmikoliv kožními onemocněními udělat dobře, ale je to velmi individuální. Hodně našich pacientů do Podhajské jezdí, jsou moc spokojení a pochvalují si to. Určitě si tím prospějete, ale rozhodně to není dobrá varianta ve chvíli, když máte takový ten akutní výsev. Ale pro pacienty s chronickou psoriázou, termální lázně, soli z mrtvého moře, pobyt u moře, konkrétně pobyt na sluníčku vždycky udělá dobře. A Podhajská, ano. Hmm.
1: Tak děkujeme za dotaz taky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Pojďme se, paní doktorko, ještě teď trochu podívat také na životosprávu. Jak by pacienti s lupenkou, ať už s tou, řekněme, lehčí formou nebo s tou těžší formou, jak by třeba měli upravit svou životosprávu, na co dávat pozor, čeho se třeba vyvarovat?
3: Tak pacienti s lupenkou velmi často trpí dalšími onemocněními a velmi často trpí nadváhou. Velmi často trpí třeba i cukrovkou a podobnými interními onemocněními, takže do té životosprávy obecně patří redukce nadváhy, protože když snížíte svoji nadváhu, tak vždycky zlepšíte ty projevy té lupenky. To platí, protože ta nadváha hodně souvisí s tím systémovým zánětem a lupenka je systémový zánět, takže redukce nadváhy, dobrá léčba případného diabetu, starat se o svou kůži pravidelným ošetřováním, promazáváním. Pokud víte, že vám dělá dobře pobyt na slunci, tak rozumný pobyt na slunci. Já, protože jsem dermatolog, tak musím říct, že pobyt na slunci vždycky s ochranným faktorem. No a vědět, že lupenka hodně souvisí i třeba se srdečními onemocněními, takže pacienti, kteří mají různá kardiovaskulární onemocnění, tak by si o to víc měli hlídat, že mají dobře léčenou svou lupenku a také by měli svoje lékaře, dermatology informovat o tom, jaké léky na tlak berou, protože celá řada léků na tlak a na srdíčko tu lupenku můžou zase naopak paradoxně zhoršovat.
1: Pojďme se ještě dotknout jedné oblasti, kterou jsme tady zatím nezmínili, a to je psychická stránka. Protože když člověk onemocní lupenkou a když třeba má nějakou tu těžší formu, tak je to prostě onemocnění, které je viditelné. A jak tedy třeba pečovat o psychiku, nebo co vy byste jako dermatoložka řekla pacientům, nebo pokud pacientům i doporučujete, tak jak tedy postupovat stran, řekněme, ošetření i té psychické stránky a podpory psychiky?
3: Lupenka je jedno z nejvíc stigmatizujících kožních onemocnění, protože pacienti vlastně, kteří mají velký rozsah psoriázy, tak jsou všude velmi nápadní. Oni musí tomu přizpůsobit výběr oblečení, různé sportovní aktivity a podobně. Takže já bych jako zásadní doporučení řekla, jako nebojte se jít k lékaři a nebojte se tu lupenku léčit. Za současných možností moderní terapie nikdo nemusí chodit s velkými, širokými, rozsáhlými ložisky lupenky, protože vždycky pro každého existuje nějaká alternativa léčby a vždycky existuje možnost, jak vaši lupenku zásadním způsobem zredukovat. Takže nebát se zajít ke kožnímu lékaři, žádat dobré ošetření, starat se o tu lupenku, respektovat ta lékařská doporučení. A pro pacienty s lupenkou existují samozřejmě i různé psychologické poradny. Je to velmi důležité. Dokonce jeden z markerů nebo jedno z toho, jak se hodnotí lupenka, je takzvaný dermatologický index kvality života. A je to jednou z takových možností, jak se posuzuje to, jak moc pacient léčbu potřebuje. A pokud ten dermatologický index kvality života, který posuzuje to, jak se můžete oblíct, jestli můžete sportovat, jestli vám to brání v práci, jestli vám to brání v sociálních kontaktech, máte vysoký, tam jsou prostě to nějaká numerická škála, tak to znamená, že to onemocnění nemáte pod kontrolou.
1: Já v tuhle chvíli děkuji kožní lékařce Aleně Vyčíkové z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, se kterou jsme dnes probrali problematiku lupenky. Pěkný den a věřím, že brzy opět naslyšenou.
3: Děkuji moc krát, přeju pěkné léto.
1: A připomínám ještě všem, kteří nás posloucháte, že je také možné se k tomuto pořadu a nejenom k dnešnímu dílu vrátit, a to přes webové stránky brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za týden bychom měli v poradně pro zdraví přivítat paní Martinu Šupkovou, se kterou si budu povídat o životě s nedoslýchavostí, a už teď vás srdečně zvu, abyste byli opět s námi. Pěkný den, příjemný poslech našich dalších pořadů. Od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí a hezký den přeje Sandra Silná.
4: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
5: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
4: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
5: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
4: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
5: Jakože všichni?
4: No všichni, přidejte se.
5: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
6: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno řeší problémy v dokumentaci k nové porodnici. V Holubicích bojují proti vzniku odpadu. Fotbalový Artis Brno doma zahájí baráž o postup do první ligy. A odpoledne čekáme dál slunečno, místy kupovitá oblačnost a teploty do 33 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Vedení fakultní nemocnice Brno zjistilo při kontrole zásadní nedostatky v projektové a prováděcí dokumentaci ke stavbě nové porodnice. Oznámil to ředitel Vlastimil Vajdák. Slavnostní poklepání základního kamene měla původně nemocnice naplánované na včerejšek. Problémy teď blíže analyzují a řeší. Podrobnosti podle Vajdáka dodají v řádu několika týdnů.
2: Já v tu chvíli se nevyjadřoval, kdo za co může. My to nějaký způsobem analyzujeme výrazně. Ta prvotní analýza byla celkem pozitivní, ale ještě jsme udělali jednu hloubkou analýzu. A to ukázalo, že jsou tam výrazná rizika, která by znamenala výrazné prodražení té stavby. Budeme k tomu přijímat další opatření, abychom tu porodnici, tu stavbu mohli spustit co nejkratším termínu.
0: Nový pavilon za více než 3 miliardy korun má vzniknout v areálu v Bohunicích za necelé 3 roky. V Holubicích na Slavkovsku vznikne nové reuse centrum. Lidé v něm budou moct nechat věci, které by ještě někomu mohly sloužit a jiné si naopak vzít. Zastupitelé také schválili nákup 200 nových kompostérů, o které se domácnosti budou moct přihlásit. V minulosti už obec kompostéry nabídla dvakrát a pokračuje kvůli velkému zájmu. Podle starosty Jiřího Horňáka za Sdružení nezávislých kandidátů obec také nakoupí nádobí, které lze používat opakovaně.
3: Pořádáme tábory, tak aby jsme nemuseli si v vozovkách půjčovat, pronajímat nebo používat jednorázové nádobí a máme kulturní akce. Takže i kelímky, takové ty festiákové s tématikou obce, když už jsme v tom. A zároveň i termohrníčky na vánoční akce, aby jsme byli schopni obsloužit i to.
0: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Sport. Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast v příští sezóně nejvyšší soutěže. Zápas začne v 18 hodin. Žádný druholigový celek dosud v baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil a trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
4: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili a aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu. Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme jasno až polojasno, místy kupovitá oblačnost, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů. Vane mírný, přechodně až čerstvý, severozápadně až severní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy vás zdrží kolona kamionu v pravém pruhu. Má aktuálně 25 km před Brnem. Brzdí se za sjezdem na Hustopeče, opatrně dojíždějte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Pís

Ano, právě začala Morava krásná zem, pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno a Zlín. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. Polkou Blahoslava Smišovského a Jaroslava Hájka Malované dny vás úvodu pozdravila frajárka. No a já nyní zdravím všechny Valdemary, dnes totiž mají svátek, na Slovensku pak Ivety. Samozřejmě, že nejenom zdravím, ale také přeji jen to nej. Co a komu popřejete vy, to se během pořadu určitě dozvíme. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už tu Faranka.

0: To byl valčík Miroslava Irši kolem nás. No a už tady mám první telefonáty. Tak paní Slováčková, dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěli bychom popřát, zítra oslaví svůj svátek a za týden zase narozeniny pán Vilém Gerich z Trnavy. Vilémku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně rodinné pohody. To ti přeji kamarádi Marie a Mirek.
0: Mm-hmm, tak jo, tak přáníčko jste pěkně přidala, paní Slováčková. Doufám, že i písnička se bude líbit. No já už můžu dopředu prozradit, že se jmenuje Kamaráde můj, takže aby se panu Vilémovi mohla líbit. Paní Slováčková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A už pan Tonek z Miroslavy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdraví rozhlas Brno a všechny posluchače. Prosím o zahrátí písničky paní Rusňákové. Dnešním dnem 27.5. se dožívá paní Zdeňka Rusňáková z Dobrého pole 77 let. Za její odpracovaná léta a výchovu svých dětí ji přeji vše nejlepší, hodně zdraví, které tak potřebuje, a štěstí v dalším jejím životě. To přeji dcery Božka, Zdeňka, Iva a dva zeťové Petr a Lukáš. Dále 7 vnoučat a 4 pravnoučata. Posílají babičce sladkou pusu. Děkuji za
0: to
2: prostor.
0: To bylo gratulantu. Všichni ti, kteří mají paní Zdeňku Rusňákovou rádi, samozřejmě ji blahopřejí ke krásným, já můžu říct šťastným, 77. narozeninám, protože ta sedmička, pane Tonku, ta je šťastná. To je šťastné číslo. Tak jo, tak se mějte hezky.
2: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Děkuji vám moc. Naschledanou.
0: A já už jenom říkám, kamaráde můj.

0: Bojané dohráli polku Pavla Skočíka a Stanislava Esterky. No a já tady mám telefonát ze Záhory, ze Smolínského, je to pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a i vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov Českého rozhlasu. Prosil bych o zahrátě pěsničky k dnešním narodinám pro mámu, starou mamu a tetu Tereziu Matulovu z Petrovej Vsi, která sa dnes dožívá krásných a požehnaných 95 rokov života. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a Božího požehnania od pani Marie Šaštínskej. Praje jí to sestra Zita Vlková s rodinou, syn Štefán s rodinou, dcera Blažka s rodinou a nevesta Gitka s rodinou a rodiny Masárová, Číšková a Beňová. Ďakujem, pani Ostrá, niekedy nasledanou.
0: Niekdy zase nasledanou. A teď už přání pro pana Jiřího Vatku. Jirko, dnes právě ti náleží tvé 80. narozeniny slavit. Dáreček, který ti chceme dát, je co nejvíce zdraví, pohodu, štěstí, stálý úsměv a do dalších let jen to nej. Hana a Olin z Moravy. Je tady písnička, písničky si, přátelé, jak jistě víte, nemůžete vybírat, ale já jsem si ji napsala jako písničku ze srdce. Teď to bude, milý pane Jiří, Jirko, jiná písnička a budou to lidové v podání Jožky Šmukaře.
2: Český rozhlas Brno.

0: sa zase zešli s polem, zaspívali.
1: No a teď jsme si s Polem zaspívali s Jožkou Šmukařem, kterého doprovodila studiová kapela. A už tady mám další telefonát a je to paní Maruška z Nivnice. Dobrý den.
2: Dobrý den, milá paní Jiříko a milí posluchači. Já bych dnes chtěla popřát zítra oslaví svátek milý a veselý pan Vilém Hofmann z Pitína. Přejeme mu pevné zdraví, hodně optimismu, lásky, pohody a krásný život s manželkou Květinkou, kterou srdečně taky zdravíme, a oběma přejeme vše jen to nejlepší a se mají stále rádi. Mm-hmm. To jim přeje Maruška, Mirek z Nivnice. A ještě bych pozdravila paní Marušku Jedávkovou, trochu nám stůně, tak Maruško, a se brzy uzdravíš, a všechny přátelé od Moravce až po Lopeník zdravím a přeju všem krásný den a vám také, Jiřinečko, a se máte dobře a jsme rádi, že vás v rozhlasí máme.
1: Tak, vy se mějte také dobře, paní Maruško. Někdy zase nashledanou. Tak.
2: Někdy nashledanou.
1: Tak a měla jsem tady ještě jeden telefonát ze Záhorí, takže zdravím i tohoto milého posluchače. Říkal, že máme tady pěkné písničky, tak jsem ráda, že si našel zrovna tento pořad Moravu krásnou zem. No a hudební přání i pro dlouholetou kamarádku z Horních Věstonic, paní Květu Mrázkovou. Je to přání k jejím dnešním kulatým osmdesátinám. Milá Květino, přejeme ti, ať v tvých očích štěstí září, ať se ti vždy ve všem daří. Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam neles. Krásný život, krásný svět, vždyť je ti teprve 80 let. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Hodně zdraví do dalších let přejí Dáša a Jožka a písničkou potěší Večerka, což je slovácká dechová hudba z Hlohovce.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu.
3: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo, pakliže ho neznáte. 726-465-200. A já se vrátím k předchozí písničce. Byla to Mladá láska Josefa Konečného. No a zpívali Jitka a Břeťa Osičkovi. No a tak rozblikal se mě tady jeden z telefonů, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak je u telefonu?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady je Havránková Marie Jasenice.
3: Ano.
4: A chtěla bych poděkovat srdce Blance za prostě, jak mě uspořádala všechno oslavu k mém 90. letem narozeninám.
3: No tak to je krásné, paní Havránková. Tak to je velké poděkování. Tak já doufám, že jste si oslavy užila, paní Havránková, společně s těmi milými, kteří vás mají určitě moc rádi. A že si teď užijete i pěknou písničku.
4: Děkuju.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: No a písnička i k dnešním kulatým narozeninám 40 let slaví pan Radek Javor ze Starého Hrozenkova. Hodně štěstí, zdraví a lásky mu přejí manželka Jana a děti Michael a Zorinka. K blahopřání se připojují rodiče, tchýně, prarodiče a sourozenci. No a s písničkou se pak připojuje Stříbrňanka.

0: A tak to byla Kostelanská, Iva Horkého a Antonína Perničky hrála, jak už jsem říkala, Stříbrňanka. A teď tady mám telefonát ze Smrku. Pan Novotný Mirek je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřinko. Tady kdysi spolu jsme hodně telefonovali. Já jsem mezi tím prodělal operaci srdce a takové drobnosti. A já jsem nebyl v stavu zjistit vaše číslo. A když jsem to dneska zjistil, tak říkám, zkusím to. Jsem rád, že jsem se dovolal. A když už jsem se dovolal, jestli si pamatujete, vy máte dobrou paměť.
0: No.
1: Jestli si pamatujete, já jsem vždycky chtěl zahrát od babou.
0: Ano.
1: Tak ano, ještě si to pamatujete.
0: A chcete i
1: a
0: teď?
1: Vy nemůžete mi dát písničku, kterou bych chtěl.
0: No teď ne, ale někdy večer ji dám pro vás.
1: No, já mám rád písničku Vesnička na blatech.
0: Vesnička na blatech, no tak to tam zařadíme, pane Mirku. Vesnička na blatech zazní v některé Moravě krásné zemi večer jenom pro vás, jo? No a srdíčko, Ježiš. Srdíčko tluče, tak jak má?
1: No, jsem 3 roky po operaci, zatím zaplať pánbu, jak se říká.
0: Tak to tady zaťukám, ať to tak dál pokračuje a vy můžete neposlouchat pěkné písničky, no a večer, právě nebude to tedy dnes večer, protože těch písniček ze srdce je tam větší množství.
1: Jasný.
0: Takže vy jste trpělivý posluchač, ano, tak já vám přeji krásná další léta života. Naschledanou.
1: Vám taky,
0: naschledanou. No a písnička k dnešním kulatým narozeninám, to jsem vlastně předala Radkovi Javorovi ze starého Hrozenkova před maličkou chvilkou, takže tady chtěla bych popřát mojí nejlepší kamarádce Sabině z Bukovan k jejím dnešním 26. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a ať se jí splní všechno, co si přeje a ať je šťastná, tak to jí přeje nejlepší kamarádka od dětství a je to Nikola. A ještě před písničkou si vezmu jeden telefonát, takže zdravím, kdo pak je tentokrát u telefonu. Dobrý den. Haló. Tak, bohužel se neslyšíme, takže si pustíme tu písničku, bude to krásná písnička, chceme jít dál spolu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak, krásnou písničku zahrála Moravěnka. Další telefonáty, tak jeden z nich je ze Strážnice, kde zdravím paní Žovkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás Brno a Zlín. A chtěla bych nechat popřát panu Pavlovi Ondrovčíkovi ze Sudomřík, který měl včera krásné narozeniny. Tak mu přeju hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky, aby mu všechno vyšlo, co si přeje. Zítra má narozeniny paní Anička Smetanová ze Strážnice, taky přeju hodně zdraví a štěstí. A protože včera bylo aj Filipa, tak bych chtěla popřát mojemu pravnučkovi taky hodně zdraví, štěstí, pohody, krásný známek ve škole. Dobře, prababička a kamarádka, všechno možné. Dohromady vám přeju hodně a děkuju.
0: Byla to paní Žovková v jedné osobě. Tak. Nashledanou.
1: Ano, děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou, pane Františku z Hrubé Vrbky, teď už jste na řadě vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, jednou vás zdravím. Všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Já bych chtěl popřít. Nedovolal jsem se pondělí 25. května, se měla naša vnučka, krásné narozeniny, 16 roku, Anička Otu. Mm-hmm. Tady prejeme babička, děda z Vrbky, jako maminka její a bratříc František, teta Markéta a skladná Karolíka Markéta Ondrášek. Hodně zdraví. No.
0: Dobře.
2: Potuka,
0: pro Aničku Otu, pane Černobíle. Ano. Nashledanou.
2: Ano. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a dnes slaví krásné narozeniny paní Naděnka Blašková z Velkých Pavlovic. A přání, milá Naděnko, už od samého zrodu světa všem nám stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba co nejlépe si žít. Do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti ti přeje kamarádka Lidka Marková. No a dnes slaví 80. narozeniny paní Milada Petříková z Hrušek u Břeclavy. Pro ní pak následující. Milá teto, přejeme ti hlavně zdraví, pohodu, lásku od tvé veliké rodiny a radost každého nového dne. Děkujeme ti za tvoji pomoc, kterou si nikdy neodmítla. Jsme rádi, že tě máme. Vše nejlepší přejí švagr Jara a neteře Jarka a Milena s rodinami. Je čas na písničku a s tou už přichází Podhoranka.

tak Podhoranka dohrála Verbuňk Milana Nedůchala a Lenky Bartolšicové Ježovský háječek. No a ještě chtěli bychom dodatečně popřát našemu tatínkovi Zdeňkovi Paškovi z Míkovic k jeho 55. narozeninám. Tak Zdeněčku, hodně zdraví, štěstí, smíchu, pohodu a slunce ve tváři a ti všechno dobře vyjde a stále se ti všechno daří. To ti ze srdce přejí tvoje milované dcerušky. A další prosím o zahrání Antonínovi Bábíčkovi z Vacenovic k 85. narozeninám. Přejeme hlavně zdraví a štěstí za celou rodinu Aneška, to už jsou studiové maily. Tady další prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Jaroslava Daňka ze Snovídek u Vyškova, který se dnes dožívá krásných 80 roku. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody, ještě mnoho mysliveckých zážitků a ať mu chutná pivečko. To přeje Radek s rodinou. Rádi bychom dali zahrát našemu úžasnému, obětavému a laskavému tatínkovi a manželovi Lukáškovi Hušťavovi k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, kterého nikdy není dost, štěstí a lásky nekonečně tolik, kolik jí rozdává. To přejí dcery Ivanka a Sonička, zeť Matouš a manželka Ludmilka. K přání se také připojuje celá rodina Hušťavova a také Šimková. A úplně poslední, milá Maruško, píše Jarda Wolf, přeji ti brzké uzdravení, hodně sil, klidu a pohody a ti ať je ti každý den o něco lépe a brzy se zase usmíváš jako dřív. Myslím na tebe a posílám hodně zdraví, energie a dobré nálady. Drž se a brzy buď zase fit. Tak slova povzbuzení jsou pro paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Písnička ta samozřejmě také nechybí a budou to Sobuláci, kteří budou hrát ta Lhotská lůčka.

Sobuláci potěšili písničkou Ta lhocká lůčka, písničkou Radoslava Muselíka a Blahoslava Smišovského. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Užijte si, přátelé, dnešní den, nejlépe pak někde ve stínu. No a pokud si Moravu krásnou zem naladíte i krátce po 18. hodině, budu ráda. Těší se Jiřina Ostráno a na závěr Gloria v jejím podání už zní Prostějovská Antonína Žváčka. Thank you.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Dopravní podnik města Brna testuje elektronickou tabuli s jízdními řády. Návštěvníci archeoskanzenu v Modré budou moct od dneška využívat nové parkoviště. A odpoledne čekáme dál slunečno, místy kupovitou oblačnost a teploty do 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Dopravní podnik města Brna testuje na náměstí Svobody novou elektronickou vývěsku. Zařízení ukazuje aktualizované odjezdy spojů a dispečink na něj dokáže okamžitě posílat varování při nehodách nebo výlukách. Testování nového panelu v městském provozu potrvá jeden rok. V místech, kde není stabilní elektrické připojení, plánují vyzkoušet jiné technologie. Pokračuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Plánujeme vyzkoušet zařízení na bázi e-paperu. Tyto panely mají velmi nízkou spotřebu energie. Díky tomu je možné je napájet ze zabudovaných akumulátorů a instalovat je i na méně dostupných zastávkách, aniž bychom museli provádět výkopové práce a budovat přípojky elektřiny.
1: U archeoskanzenu v Modré na Uherskohradisku dnes zprovozní nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště bude sloužit nejenom návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale také poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovařík.
5: Ty náklady podle výběrového řízení byly asi 16 300 000 DP. A poskytl nám dotaci z Zlínský kraj ve výši 55%.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi půl miliardy korun. Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je.
2: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno až polojasno, místy kupovitá oblačnost, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 popoždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na kilometru 196,5 se srazila v pravém pruhu v omezení dvě nákladní auta. Kolona od Rohlenky zabere asi půl hodiny. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, k tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak určitě. Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek,
0: lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jak už je třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší.
0: Tak dobře, no, tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme vidět?
1: Možná Uchrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme na Romeo a Julie.
0: Tak a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá.

0: a jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
1: Takže žádná velká inovace tam není?
0: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
1: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám podařila, vydařila?
0: Myslím, že se podařila. Byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně. Nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
1: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
0: To se začalo zkoušet v půlce února.
1: Takže ty dva měsíce? No. To je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
0: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno. Jo? Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
1: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
0: Nechystám.
1: Takže budete mít prázdniny?
0: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
1: Takže, z Prahy.
0: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak. Takže jako takové jako věci, na které se těším.
1: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak?
1: Já kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba...
1: Tam moje postava samozřejmě nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umyvadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali, někteří.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo výpoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, co by divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy to, kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Primátorka Brna města Markéta Vaňková z ODS nebude v letošních volbách vůbec kandidovat. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V podvečer začne baráž o účast v první lize mezi fotbalisty Artisu Brno a Slovácka. A odpoledne čekáme dál slunečno, místy kupovitou oblačnost a teploty do 33 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS nebude v letošních komunálních volbách vůbec kandidovat. Oznámila to dnes při oficiálním představení nové lídrině kandidátky Kamily Zlatuškové. Vaňková je primátorkou druhé volební období. Rozhodnutí zdůvodnila především svým zdravotním stavem a náročnou operací, která ji letos čeká.
2: A já prostě vím, že kdybych na té kandidátce byla, takže bych měla pořád jako ten morální pocit, že musím na těch akcích v té kampani být, že musím jako pomáhat. A já na nich budu, pokud mě to zdravotní stav dovolí, ale už tam nebude ve mně ten pocit odpovědnosti, že tam být musím. Takže to je pro mě taková úleva, že budu skutečně moci mít po dlouhé době sebe na prvním místě.
1: Kandidovat nebudou ani dva nejbližší spolupracovníci Markéty Vaňkové z ODS, náměstek Robert Kendl a radní Petr Kratochvíl. Odůvodnili to tím, že je čas na změnu. Vedení Olomouckého kraje bude v Prostějově investovat do rozšíření služby denního stacionáře pro seniory s Alzheimerovou chorobou. V areálu bývalé nemocnice nechá opravit takzvaný ergodomek, ve kterém najde zázemí 20 nových klientů. Podle mluvčí Evy Knajblové tím hejtmanství reaguje na stárnutí populace.
3: Přestavba ergodomku v Prostějově je jedním z projektů, který má reagovat na rostoucí potřeby stárnoucí populace a posílit dostupnost sociálních služeb v regionu. Do budoucna bude pro kraj nezbytná další podpora budování dalších kapacit těchto služeb podle potřeb jednotlivých území Olomouckého kraje.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ředitelé taky žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení přislíbil premiér Babiš před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců potom poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka rozehrají baráž o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel odehraje doma dosud druholigový brněnský tým. Zápas začne v 18 hodin. Speciální bude pro brankáře Jiřího Borka, který začal sezónu ve Slovácku, v zimě ale přestoupil právě do Artisu.
4: Může to být výhoda i nevýhoda samozřejmě, protože ti kluci to taky vnímají, že já je jakoby znám, nějakým stylem je mám načtený, ale ono je to hrozně těžko říct. Samozřejmě, když na vás půjde někdo sám, tak můžete vědět styl, kterým zakončuje, ale může to ve finále udělat úplně jinak a kluci, kteří tam hrajou, třeba právě Michal Trávník, tak když vám to uklidí pod víko, tak těžko s tím něco dělat.
0: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno až polojasno, místy kupovitou oblačnost, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 30 až 33 stupňů, biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se tvoří kolona. Pravý pruh je plný od exitu 210 Holubice, tam teď brzdí a zastavují i osobní auta v levém pruhu a táhnou se 10 až 15 minut na 206. kilometr k Rohlence. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne ze studia Českého rozhlasu Brno. Přeju vážení přátelé, u mikrofonu je Borek Kapitánček. Začínají 2 hodiny s reportážemi, soutěží, pozvánkou na výlet a taky podrobnostmi o počasí. Ty už za malou chvíli zveřejní Barbora Kučerová, abych vás nenechal jenom při tom křestním jméně, ale já už se soustředil na to, ano, křestní jméno. Kdo má dnes svátek? Je to Valdemar, který dnes má důvod k oslavě, ale máte-li narozeniny, slavíte společně s těmi jmeninovými oslavenci. I vám přeju zdraví, štěstí a lásku. Malý pohled do kalendária, které platí pro 27. květen, mi říká, že je to 39 let, co se narodila Martina Sáblíková, že to je už 84 let a to je velmi důležité datum a velmi důležitá událost, co Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha. No a vám, kteří čekáte třeba i na nějaké hudební zajímavosti, tak aby to nebyla neustále jenom statistika, představte si, že je to 62 let, co v anglickém Coventry bylo ze školy vyloučeno 11 mladíků. A důvodem byl jejich účes, který byl věrnou kopií účesu Micka Jaggera z Rolling Stones. Ano, i takové věci se v minulosti děly. Já vám přeju hezké odpoledne a pokud možno stín, za chvíli podrobně o počasí.
0: Český rozhlas Brno.

0: 31 stupni Celsia.
1: Dočkáme se i na zbylém území Jižní Moravy přeháněk během odpoledních hodin?
0: A ty přeháňky by se měly držet spíše v té východní části kraje, a případně v jižní části kraje, a ta, co teď se vytvořila na Ždánicku, tak postupuje postupně směrem na Strážnicko a Hodonínsko, a tak by to v podstatě mělo i zůstat během odpoledne i s tou oblačností na obloze. Polojasno by mělo vydržet, případně by se mohlo udělat ještě oblačnosti trošičku více a převážilo by potom oblačno a večer se začne postupně vyjasňovat.
1: Takže nás čeká jasná noc na čtvrtek?
0: Ano, přesně tak. A případně, když nebude úplně jasno, tak bude skoro jasno a ty zítřejší teploty klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia. V údolích mohou ojediněle klesnout až k 6 stupňům Celsia.
1: Tolik tedy noční teploty, ale co ve čtvrtek přes den? Čekají nás znovu takováto vedra jako dnes?
0: A už by to tak nemělo být, zítřejší maximální teploty by měly zůstat mezi 22 a 25 stupni Celsia a zítřek by měl oproti dnešku být jasný, odpoledne případně se vytvoří nějaká oblačnost, ale bylo by jí málo a byla by malá, takže by bylo na obloze místo jasna, skoro jasno.
1: Ovšem na zítřek říká UV index, že to bude hodnota 7,0, poměrně vysoká, takže mysleme na to. Slunce zítra ve čtvrtek 28. května vychází ve 4 hodiny. 55 minut, zapadne ve 20 hodin a 47 minut středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi. Pátek a sobota přinesou jaké počasí, Barboro?
0: V pátek se postupně začne zase zpět oteplovat, ale zůstane slunečno a mělo by být jasno nebo opět nějaká malá průsvitná oblačnost a ty teploty by měly vyšplhat mezi 24 až 28 stupňů Celsia a během soboty bude oblačnost přibývat, postupně s tou oblačností přibydou i srážky. A odpoledne ta pravděpodobnost srážek bude větší, mohou přecházet do deště a může se v nich také objevit nějaká bouřka, ale ty teploty by měly vyšplhat mezi 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Sobota bude podobná?
0: To už byla sobota, ten pátek, zítra ještě bude jasný, slunečný.
1: Pardon.
0: A sobota už ten první víkendový den už bude takový trošičku sázka do loterie, bych to nazvala, protože otázka zatím je, v jaké formě ty přeháňky přejdou a jestli spíš v dopoledních nebo v odpoledních hodinách, to ještě není úplně přesné nebo 100% určit, ale budeme to samozřejmě postupně upřesňovat.
1: Na obvyklém místě se možná potkáme zase zítra po 14. hodině. To byla meteoroložka Barbora Kučerová. Děkuji za informace o počasí na Jižní Moravě. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

prostě si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž,

0: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeji vážení přátelé.
1: No, tak nám náčelníku konečně došlo a jít na dnešního oslavenca.
0: Příteli, ty víš, kde je tvoje místo a ty víš, že to přijde za chvilku. Ještě chviličku vydrž, Edo.
1: Žádný Fedry, no? Já kouřím. No? Kde je můj plac? No? Kde je můj flek?
0: Tak jenom aby. Já totiž teď mám pro posluchače a posluchačky hned dvě poznámky v našem, pozvánky v našem dobrém odpoledni. Ta první je na muzejní noc u moravských Chorvatů v Jevišovce. A to v sobotu 30. června. Já vím, že to je hodně dopředu, ale měli byste si rezervovat termín. Chorvatský dům Jevišovka v sobotu 30. června otevře své brány v rámci letošní muzejní noci, tak abyste věděli už dopředu, co vás tam čeká. Ale ta druhá pozvánka, ta je na chvíli o něco bližší a je to pozvánka do kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Brně. Konkrétně se jedná o pozvánku na muzikál v kostele v Brně v Husovicích. 31. v neděli v 19:30. Římskokatolická farnost svatého Vavřince, Brno Řečkovice, vás zve na uvedení výjimečných koncertních představení kulturního fenoménu Jesus Christ Superstar. V představení muzikál v kostele zazní výběr nejslavnějších písní ve zkráceném koncertním provedení díla v českém překladu v podání zpěváků z farnosti Brno Řečkovice, solistů a kapely. Na scéně se představí tuto neděli až 30 hudebníků. Přijďte si vychutnat krásu hudby a sílu příběhu díla Jesus Christ Superstar v koncertním provedení a ve výjimečných kulisách s tím, že vstupné je dobrovolné a že organizátoři se na vás už teď v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně moc těší. V neděli v 19:30. 14:27. Už za chvíličku dostane Eda Štatlař doopravdy slovo, ale za chvíli také dorazí do studia kolegyně reportérka. To proto, aby nám řekla podrobnosti k tomu, co já jen jemně zmíním. Ženy se od poloviny roku budou moct objednat na mamografický screening bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, kteří nemají praktického lékaře nebo gynekologa. Informace přidáme už za pár chvil.
2: Edův zvonek.
1: Kořeň měl autohavárku a jeho starucha, celá nešťastná, vytočí numero a hlásí do fónu. Muž boural, já bych se chtěla zeptat, jestli má v pořádku glocnu. Ano, má ji v pořádku. A prosím vás, co ruce a nohy? Má je taky v pořádku. A prosím vás, co břicho, nemá nějaké těžké zranění? Ne, nemá, je to všecko v pořádku. A prosím vás, a co orgán? U telefonu.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne všem, kteří jsou někde ve stínu, ale i těm, kteří naopak užívají sluníčka naplno. No prostě dobré odpoledne vám, správně naladěným na vysílání Českého rozhlasu Brno. To téma je trošičku vážnější než ten tón, který jsem právě zvolil. Takže vám řeknu, že od července začnou platit nová pravidla preventivního vyšetření pro včasný záchyt rakoviny prsu. Pacientky se nově budou moct objednat na vyšetření i bez žádanky od praktika nebo gynekologa. Platí to pro klientky všech pojišťoven. Na vyšetření mají nárok ženy nad 45 let jednou za 2 roky. Víc teď ale probereme s redaktorkou Anežkou Hlávkovou, která toho ví mnohem víc než já. Dobré odpoledne, Anežko.
1: Hezké odpoledne.
0: Co znamená pro pacientky to, co jsem před chvilkou naznačil?
1: Pacientky se budou moct objednat jak telefonicky nebo mailem, tak i přes webový portál některých nemocnic. Nemocnice si pak žádanku vystaví sama. Nová pravidla mají zabránit tomu, aby některé ženy takzvaně vypadly ze systému, pokud nemají lékaře nebo gynekologa. Zároveň to má bořit bariéry. Podle zdravotníků je pro část lidí obtížné vyhradit si volno na to, aby navštívili lékaře jen kvůli žádance a potom další volno na samotné vyšetření. Zároveň ale stále můžou využít žádanku od doktora nebo gynekologa, tahle cesta se jim nezavírá, pokud jim to vyhovuje.
0: A jak na tohle všechno reagují nemocnice?
1: My jsme oslovili některé jihomoravské nemocnice a ty očekávají, že by mohl mírně narůst zájem o vyšetření v řádu jednotek procent. Většina z nich zároveň zmínila, že kapacitu mají v tuto chvíli dostatečnou a dokáží se změně přizpůsobit. Připravený je i Masarykův onkologický ústav v Brně, který novinku vítá. Včera jsem mluvila s tamním náměstkem pro léčebně preventivní péči Igorem Kyšem a ten říkal, že doufá, že podobně navážou i další programy, třeba screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. A například v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně to vnímají jako zjednodušení pro ženy a doufají, že zájem díky tomu poroste. Zároveň ale třeba nemocnice Kyjov a Znojmo zmínili, že vnímají i rizika. A to zvýšenou administrativní zátěž pro mamografická centra a případně i sníženou účast pacientek na gynekologické screeningu. Lékaři v Blanenské nemocnici se taky obávají toho, že ženy budou střídat pracoviště a tím pádem zdravotnická zařízení budou muset vzájemně žádat o starší obrázky ke srovnání.
0: Anežko, a jaké jsou teď čekací doby na mamografické vyšetření v nemocnicích?
1: Ty se hodně liší a záleží taky na tom, jestli žena přijde na preventivní vyšetření nebo už s podezřením. V takovém případě se samozřejmě dostane na řadu dřív. Například v Kyjově si pacientky objednané na prevenci počkají 60 dnů. Ve Znojmě je to 22. Naopak nemocnice v Blansku na náš dotaz uvedla 1 až 2 dny. Fakultní nemocnice Brno také odpověděla, že ženu přijmou v řádu několika dnů. Masarykův onkologický ústav v Brně je na tom podobně, ale záleží, jestli pacientka preferuje čas dopoledne, odpoledne nebo o víkendu.
0: Tolik redaktorka Anežka Hlávková a mluvili jsme v našem dobrém odpoledni o mamografickém screeningu. Od poloviny roku se na něj pacientky dostanou bez žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Děkuji za důležité informace. Měj se hezky.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: 14 hodin 37 minut. Už máte chuť na výlet? Na místa, kde se možná i ochladíte, ale hlavně na místa, nad kterými denně prochází stovky Brňanů, vás v tipu na výlet vezme už za chvíli v dobrém odpoledni Hana Varmužová z Klubu českých turistů.
2: Český rozhlas Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje, a to pozvánkou na výlet, kterou dnes připravila Hana Varmužová z klubu českých turistů. Hanko, přeju vám krásné odpoledne.
1: Děkuji za přání a já vám taky přeju hezké odpoledne a zdravím všechny posluchače.
0: Takže to máme skoro kompletní. Teď už jenom ta pozvánka do brněnských kolektorů, což možná někoho vyděsí.
1: Ano.
0: A budeme mít komplet.
1: Je to tak. No, já vždycky, když chodím moravským krasem, tak si říkám, holka, nevíš, po čem šlapeš, protože pod nohama můžou být schované jeskyně. A nikdy mě nenapadlo, že si tohle řeknu i v Brně. Dokud jeden z našich turistů pro nás neuspořádal exkurzi do brněnských kolektorů. Ono před nějakým časem to bylo naprosto běžné, dělali se tam exkurze. Jenomže poté, co tady ty kolektory byly zařazeny mezi strategickou infrastrukturu a strach z terorismu už nedovolí, aby tam běžně veřejnost vstupovala, což je veliká škoda. Protože navštívit tady ten technický zázrak, bych to skoro nazvala, fakt stojí za to. My jsme o těch kolektorech nevěděli vůbec nic, nebo aspoň já. A nejsem technický typ, ale byla jsem tím fascinovaná. Tak nejdřív nás čekali takzvané sekundární kolektory. Ty jsou takových 6-7 metrů pod zemí. A my jsme navštívili tu část, která je pod historickým centrem. Do těchto kolektorů jsme sestoupili po schodech bez problému a najednou se před námi otevřela široká, no jak to nazvat, široký tunel a po stranách spousty kabelů, potrubí, protože ty kolektory, tam je všechno. Tam jsou horkovody, parovody, voda, splašková voda, optické kabely, telefonní kabely, prostě absolutně všechno, co dělá město městem a náš pohodlný život pohodlným životem. Měli jsme báječné průvodce a z té doby, kdy se tam dělali běžně prohlídky, tak tam byly i takové malé výstavky, když při hloubení těchto kolektorů narazili třeba ještě na zbytky středověkého sklepa, tak to tam bylo vystavené, nebo tam byly nápisy, které vlastně mapovaly historii názvu ulic. Že najednou jste se dověděl, že současná Masaryková byla třeba Ferdinand Gasse, nebo já si to všechno nepamatuju, ale bylo to hodně zajímavé. A tady z těch sekundárních kolektorů jsou vlastně přípojky do jednotlivých objektů, takže tam byla najednou odbočka orlí a tak, bylo to fakt zajímavé. Když jsme vystoupali na povrch, tak průvodce nám řekl, a teď vás čeká adrenalin. A dovedl nás k místu, kde jsme pohlédli do 30 metrů hluboké díry. A tam byly kolmé žebříky, kovové. A říkal, kdo si na to netroufá, tak ať zůstane raději na povrchu. No tak jsme se nad sebou zamysleli a řekli jsme si, jsme zkušení turisté, nás nic odradí. Byla nás skupinka tak do 20 lidí a všichni to dali. A jsem na své turisty velmi pyšná. Takže jsme se stoupali do hloubky 30 metrů. Musím říct, že to bylo skutečně náročné, protože ty žebříky byly takřka kolmé a najednou jsme se octli v hloubce 30 metrů a tady tyto kolektory se nazývají primární a byly hloubené podobně jako pražské metro. Takže tam kráčíte prostředkem, okolo vás jsou všechny tady ty kabely a zase potrubí a tak. Prostředkem jsou kolejnice, protože materiál se tady přepravuje po kolejích. Potkali jsme několik pracovních čet, protože to je báječné, tam se všechno opraví, nemusí se rozkopat nahoře ulice a když si najednou uvědomíte, že třeba nad vámi právě jede tramvaj a nebo tisíce chodců vám šlapou nad hlavou, tak je to velmi zajímavé. No děsili jsme se jenom toho, že bychom museli vystoupat po žebřících těch 30 metrů nahoru, ale naštěstí tam na konci na nás čekal výtah, takže výprava do kolektoru byla báječná a chtěla bych říct posluchačům, pokud budete mít možnost podívat se do brněnských kolektorů, tak určitě neváhejte a vydejte se tam, je to velmi zajímavý zážitek a fakt jako oceníte tu technickou záležitost, pokud jste muži a trošku jako tomu hovíte.
0: V tom, že brněnské podzemí nejsou jenom vodojemy, že to není jenom kostnice u svatého Jakuba nebo mincmistrovský sklep, vás utvrdila Hana Varmužová v dnešní pozvánce na výlet. Děkuji vám za návštěvu, Hanko.
1: Pěkný den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Téměř třetina Brňanů stále nezaplatila poplatek za komunální odpad. Čas mají do konce týdne. Rezort pro místní rozvoj uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. Zpráva jeskyní ocenila 6 lidí v oborech speleologie a krasologie. A zítra čekáme skoro jasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brňané musí do konce týdne zaplatit poplatek za komunální odpad. K dnešnímu dni ho uhradilo 73% obyvatel. Podle dat magistrátu nejvíce plateb přichází v posledních dnech a zaplatit včas stihne 90% lidí. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Ponuchálek.
4: U těch zbylých osob, které například zapomenou zaplatit, to je zhruba 30 až 40 tisíc lidí, tak ty následně obesíláme upomínkami a potom následně jim může být i poplatek vyměřen, kde hrozí i navýšení.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě o začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. Částka 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpala. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebírání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
5: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
2: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému jí soud zvěřil do péče a i přes varování pěstounů. Zástupci správy jeskyní včera předali ocenění 6 osobnostem za výzkum, ochranu a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí. Kandidáty navrhovali odborníci i veřejnost. Mělo jít o lidi, kteří se svojí prací nebo aktivitami zasloužili o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v Česku nebo v zahraničí.
6: Správa jeskyní ocenila například bývalého vedoucího jeskyní v Moravském krasu Jiřího Hebelku. Dál ocenění získal i Josef Hlaváč, který je spoluzakladatelem právě slovenských jeskyní. Další osobnost, Pavel Bosák, se ve svých výzkumech zaměřuje například na krasovou geologii a oceněný Zdeněk Motička se oboru věnuje od roku 1983 jako člen speleologické skupiny Pustý žleb. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vánt bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovém kolem kilometru 212 se dojíždí do kolony. Kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2. Osobní auta v levém to mají na 20 minut k Rohlence. A pak další kolony v levém pruhu od Slatiny z kilometru 201 na stý 97. Tady je to na dalších 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, vážení přátelé. A v úvodu druhé hodinky téhle naší dvouhodinovky budu zase jednou zvědavý, jak už je u mě zvykem. Zase zvědavý. Já jsem zvědavý, jestli máte mailovou adresu. A jsem zvědavý, jestli si troufnete na dnešní trefu. No ale abych začal od začátku. Je tu druhá hodinka našeho dobrého odpoledne, ve které vás čeká, no třeba informace o tom, co v učebnicích nebylo. Ozve se nám taky náš regionální stopař. Čekají vás písničky české i zahraniční, ale taky už naznačená soutěž. Tedy trefa na telefonu 726 465 2000. Ale jak už jsem vlastně částečně taky řekl, měli byste mít, musíte mít. Tak je to správně. Pokud chcete dnešní odměnu za dvě správné odpovědi, musíte mít svůj vlastní e-mail. To proto, že právě e-mailem vám přijdou dvě vstupenky, které využijete už příští pátek. A právě na ten pátek, 5. června, kdy se v Mikulově uskuteční 24. ročník jazzového večera konaného na počest Karla Krautgartnera, významného jazzového hudebníka a mikulovského rodáka, tak na ten bych velmi rád už teď upozornil. Dvě vstupenky na tuhle významnou jazzovou akci vás čekají jako odměna za dvě správné odpovědi v trefě. Tématy, ze kterých budete vybírat už za pár chvil na naší studiové telefonní lince, jsou tentokrát brněnské ulice, polská gastronomie, hokejové mistrovství světa a jak jinak Karel Krautgartner. Abyste věděli, z čeho budete moci vybírat a taky, co vás čeká. Telefon znáte. Teď už je na řadě jenom jedna otázka. Opět zvědavá. Už jste si dnes zaspívali s něčím, co vám Český rozhlas Brno nabídnul? Ještě ne? Můžete to zkusit s Michalem Hrůzou.
8: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Kdyby vám tahle zpěvačka američanka Shania Twain řekla to, co právě teď odspívala nám všem přímo do očí, alebo pošeptala do ouška, to by bylo radosti. Pořád seš jednička. Ale Pavle, můžu se na to zeptat i vás, potěšilo by vás to? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeju všem i vám, no rozhodně, asi určitě.
0: Rozhodně, asi určitě. Vy jste vystřídal úplně všechny souhlasy, které si představuju. Ale teď jasný souhlas. Rozumíte tomu, jak

0: Vítí swingový zpěvák Jan Smigmátor se svým big bandem. Exkluzivním hostem bude legendární americký tenor saxofonista Scott Hamilton. A koncert proběhne v zámeckém sále a začíná v 19:30. Ty dvě vstupenky, které nabízím i Pavlovi, mají ovšem, neříkám omezení, ale vy musíte mít e-mail, abychom vám je mohli poslat právě na vaši e-mailovou adresu. Pavle, máte e-mail?
1: Mám.
0: Výborně. Ano. Takže když teď vyberete ta správná dvě témata, dvakrát správně odpovíte a získáte tak dvě vstupenky na tento 24. ročník jazzového večera, takže vám můžeme poslat vstupenky. Koho vezmete sebou?
1: No, vzal bych kamarádku asi.
0: Jo, ta kamarádka, o které mluvíme občas v noční lince, tu máte na mysli?
1: Ne, to bych strašně rád vzal, ale ta je daleko, to by nešlo, to by musela přijet.
0: A... No, tak zapojíte osobní šarm a přijede, no. Ale nebudu vám dál radit, konec konců ode mě by to bylo, řekl bych, nesprávné. A navíc nejsem odborník. A raději vám dám na výběr ze čtyř témat pro dnešek. Brněnské ulice, polská gastronomie, hokejové mistrovství světa a Karel Krautgartner.
1: Tak já bych asi vzal ulice brněnský
0: a
1: toho Karla Krautgartnera.
0: Vybral jste dvě témata, před námi je minuta, která ohraničí tu možnost odpovědět na otázky, které v ní padnou. No a za chviličku uslyšíme. Začínáme u brněnských ulic, které jste jmenoval jako první. Která brněnská třída nesla v době vzniku Velkého Brna, tedy v roce 1919, jméno Schmerlingstraße? Byla to Masarykova, tedy dnešní Masarykova, nebo Palackého, nebo kapitána Jaroše? Schmerlingstraße. Masarička?
1: Je to ta Masarička.
0: Říkáte Masarička, dobře. A jdeme na Karla Krautgartnera. Tenhle mikulovský rodák mimo jiné stál u zrodu tanečního orchestru Českého rozhlasu, československého tehdy, a bezprostředně po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigroval do Vídně. Zemřel v 60 letech. Kde je pochován? V Salzburgu, v Kolíně nad Rýnem nebo v Mnichově?
1: Salzburgu.
0: Říkáte v Solnohradu. Tam jsem taky nebyl. Ještě pořád běží minuta naší trefy, ale za chvilku už nebudete moci změnit odpovědi, což jste možná měl, protože Karel Krautgartner zemřel ve svých 60 letech v Kolíně nad Rýnem, kde je také pochován, konkrétně na Melaten Friedhofu, tedy pohřebišti hřbitově Melaten. A ani vaše první odpověď nebyla správná, Pavle, protože prosím, já jsem nerozuměl teď.
1: Říkám ajajaj.
0: Ajajaj, no tak to já dělám taky dost často, protože Schmerlingstraße v roce 1919, v době vzniku Velkého Brna, to byla třída, dnešní třída kapitána Jaroše. Není to trefa, mrzí mě to. Ale zítra to klidně zkuste znovu. Mějte se hezky, Pavle. A pokud mi nechcete položit otázku ze všeobecných znalostí, na kterou já bych nenašel správnou odpověď a tím bychom si byli 50-50, tak můžeme ukončit náš hovor.
1: Jasně, ale tak klidně bych se zeptal, jestli byste... My jsme teďka tady ve středu měli recital jednoho folkového zpěváka, když vám dám tři možnosti, jestli byste uhodl třeba, kdo to byl.
0: Jenom do mě, klidně do mě.
1: Tak Pavel Žalman, Lohonka, nebo Karel Plíhal, nebo... Samson Lang.
0: Tady znamená v Židlochovicích, že jo?
1: Ano, to jsem zapal, ano, pardon.
0: Já bych řekl, že to byl Samson Lang.
1: Karel Plíhal.
0: Netrefil jsem to, taky bych nevyhrál. No tak, činkve je to. Mějte se hezky, Pavle, a zase příště v trefě, naslyšenou.
1: Ať se máme krásně, naslyšenou.
0: Ano, krásné jaro a teploty, které se dají snést, to já vám přeju moc. Mimochodem víte, že v neděli nás čeká pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Varanova u Brna. Ono to bude téma, ke kterému se za chvilku v našem dobrém odpoledni vrátíme.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jistě víte, a konec konců i návštěvníci našeho webu už to zjistili, viděl jsem to tam před malou chvilkou, proto to říkám, tak nás v neděli čeká pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. A připravuje se na ně i náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který je právě teď ve Vranově. Já bych ho měl přivítat, ale taky mám na něj plno otázek. Vojto, vítám tě a co bys nám prozradil o cíli nedělní poutě kostele narození Panny Marie? Dobré odpoledne.
2: Ahoj Borko, hezké odpoledne z nyní poněkud větrného Vranova. No, na rozdíl od Petrianů nemůžu říct, že by tady byl motorest, za to je ve Vranově opravdu krásný kostel. Jehož historie tohoto poutního místa sahá až do roku 1240, kdy zde podle dochovaných zpráv stál první dřevěný kostelík. Ale ten současný kostel vznikl v letech 1622 a 1624 jako monumentální raně barokní stavba. Byl vybudován podle plánu italského architekta Giovanni Maria Filippiho a realizaci vedl brněnský stavitel Ondřej Erna. Významným donátorem této stavby se stal Maximilián z Lichtenštejna, který pod chrámem nechal vybudovat také rodovou hrobku rodu Lichtenštejnů. No, ke kostelu byl roku 1633 připojen klášter řádu nejmenších bratří svatého Františka z Pauly a Pauláni zde po generace pečovali o duchovní život poutního místa a jejich přítomnost je vlastně i se současností areálu neodmyslitelně spjata. Významnou změnu pak přinesl rok 1784, kdy byl Vranovský konvent zrušen a velká část kláštera následně zbořena. Další výrazná přestavba pak proběhla v letech 1819 až 1821 a dnes tvoří kostel společně s klášterním komplexem nepřehlednutelnou dominantu krajiny a patří k nejvýznamnějším poutním místům v regionu.
1: Musím poděkovat, díky tobě už tedy známe historii kostela narození Panny Marie, což bude cíl nedělní poutě posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna, ale ty jsi už vlastně dopoledne zmiňoval, že na mši naváže koncert Brolnu. Tak jak ten bude vypadat?
2: Ano, naváže. Já jsem si volal dopoledne s dramaturgem brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jak zní teda plný název, ano. Pavlem Trkanem, který mi přiblížil nedělní koncert. Takže první polovina programu bude složena z takových koncertních, méně známých věcí, se kterými Brolln vystupuje. Mimochodem Brolln bude v kompletní 13členné obsadě, navíc s pěveckými solisty Alešem Smutným, z Veselí, Hanácko-Slováckým Michalem Janoškem a Kamilou Tomšejovou Šošovičkovou z Podluží. No a potom druhá polovina koncertu bude koncipována tak, aby si zaspívali úplně všichni přítomní. Takže zazní velice známé písně třeba o víně právě v podání Aleše Smutného nebo třeba i píseň Pod tím naším okénečkem z úst Michala Janoška. No myslím, že se máme na co těšit.
1: Ty si krásně hraješ se slovy, i když samozřejmě já vím, že to tak není a taky bych se chtěl vyhnout nějakému výsměchu, ne? Ale Aleš Smutný z Veselí, to samo o sobě svádí.
2: Tolik, rozhodně on sám to má rád.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám dnes podruhé přihlásil s cílem nedělní pouti z Vranova. Vojto, děkujeme za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Díky tobě i posluchačům, hezký den.
1: Je přesně 15:30 a před námi je ještě minimálně jedna reportáž a taky to, co v učebnicích nebylo. Poradna na odvykání kouření pro zdravý životní styl, ale taky screening karcinomu prsu, prostaty či plic. Na Žlutém kopci v Brně začalo fungovat nové centrum onkologické prevence. Uslyšíte o tom v naší reportáži už za malou chvíli.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jestli si to pamatuju dobře, tak tahle písnička je z poloviny 70. let. Tuším, že je 60. nebo 70. A vlastně to ani netrvalo příliš dlouho a přespívala jej v tehdejším Československu Jana Kociánová jako Som Karol. Nevím, jestli Karol Polák nebo některý jiný, ale takhle nějak si to vybavuju. Nicméně k našemu dobrému odpoledni a ke slíbenému, jo, vlastně ještě jednu odbočku bych si dovolil, snad vás příliš nezdržuju v tom horkém odpoledni, které se rozprostírá na jižní Moravě. Před malou chvilkou, jen co jsme domluvili s naším regionálním stopařem, naše posluchačka telefonovala a reagovala na to, co jsme řekli i o nedělní pouti posluchačů do Vranova u Brna. Říkala, no tak mají to tam hezký ten kostel, ale takové jako v Mariacel, no my jsme tam byli, ten je krásný. Takže to beru jako námět pro třeba příští pouť, i když je to nějakých 80 kilometrů od hranic s Rakouskem. Děkuju za námět. Ale teď, jak říkám, ke slíbenému. Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil svůj areál o nový pavilon s centrem prevence rakoviny. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené například fotonovým CT, magnetickou rezonancí, mamografy s technologiemi umělé inteligence pro rychlejší detekci nádorů a nemocnice se chce zaměřit na rychlejší zavádění nových metod a personalizovanou medicínu. Práce na pavilonu a jeho vybavení stály dohromady 740 milionů korun.
1: V přízemí máme vlastně dedikované pracoviště pro primární prevenci, to znamená odvykání kouření, pohybová aktivita, nácvik správných pohybových stereotypů, mentální cvičení a tak dál.
2: Popisuje náměstek pro odbor léčebné preventivní péče Igor Kiš. V pavilonu je 7 pracovišť, další se věnují třeba časné diagnostice nádorových onemocnění.
1: Nakonec vlastně i pacienti, kteří ukončí onkologickou léčbu úspěšně, tak vlastně jsou v tomto pavilonu sledováni, aby se včas dala identifikovat třeba druhá malignita v průběhu života toho člověka.
2: Pavilon umožní rozšířit služby a navýšit kapacity.
1: Náběh, kdy budeme mít větší kapacitu, bude postupný, protože naše limitace jsou samozřejmě personální. A vlastně ta prevence má nejlepší léčebné výsledky. Pro stát je to ta nejlevnější investice. Je to mnohem levnější, jak onkologického pacienta léčit.
2: Podle ředitele Marka Svobody otevření pavilonu znamená začátek nové éry.
3: Dokážeme nejenom přenést ty naše stávající provozy, ale rozšířit je a hlavně propojit je dohromady. Když třeba člověk má v sobě špatný geny, které způsobují rakovinu a ještě současně třeba začíná mít nadváhu, anebo má špatnou životosprávu, my můžeme zasáhnout nejenom to, že ho sledujeme kvůli těm genům, ale můžeme mu pomoci v té životosprávě a vlastně mu snížit to riziko.
2: Na podzim spustí ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou program prevence na předpis.
3: Jsme vytipovali dva takové nejrizikovější stavy, které nebolí, ale přitom, když se zanedbají, mohou vést k vážným nemocím a těm nemocím mohou způsobovat vyšší riziko rakoviny. Je to prediabetes a zároveň nadváha. A je známo, že pohyb a když změníte životosprávu, tak tyto rizikové faktory v této fázi ještě dokáže změnit a vy nemusíte onemocnit.
2: Nemocnice vytvořila kvůli novému pavilonu asi 40 pracovních pozic a další zaměstnanci nejspíš ještě přibudou. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Teď si dovolím jednu drobnou otázku směrem k našim posluchačům a posluchačkám. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Já bych tip měl. Ale správná odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to už se za chvilku dozvíte od Martina Písaříka.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Tady musím skromně říct, že ani já nemám v ložnici takovouhle teplotu. Ale teď už, vážení přátelé, zase trošku vážněji. Za chvíli 16 hodin a tím pádem také čas na čerstvé zprávy Českého rozhlasu Brno. Za chvíli s nimi do studia dorazí David Hasman. Po 16. hodině vás čeká Humoriáda, jejím dnešním hostem bude Vítězslav Jandák. No a po 17. hodině počítejte s dalším dnem v kraji. Zpravodajsko-publicistickým souhrnem z Jihomoravského kraje. Zítra se těším na slyšenou ve 14 hodin. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Dobré odpoledne.

0: Vítejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
1: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
0: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
1: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
0: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
1: Jakože všichni?
0: No všichni, přidejte se.
1: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
3: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U Fryštáku na Zlínsku pokračují dokončovací práce na dostavbě dálnice D49. Hotovo by mělo být ještě v červnu. V Holubicích bojují proti vzniku odpadu. Dopravní podnik města Brna testuje elektronickou tabuli s jízdními řády. A zítra čekáme skoro jasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno připravil David Hasman. Ředitelství silnice dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku otevřít ve druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky. Pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
2: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Fryštáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
0: V Holubicích na Slavkovsku vznikne nové reuse centrum. Lidé v něm budou moct nechat věci, které by ještě někomu mohly sloužit a jiné si naopak vzít. Zastupitelé také schválili nákup 200 nových kompostérů, o které se domácnosti budou moci přihlásit. V minulosti už obec kompostéry nabídla dvakrát a pokračuje kvůli velkému zájmu. Podle starosty Jiřího Horňáka za Sdružení nezávislých kandidátů obec také nakoupí nádobí, které lze použít opakovaně.
3: Pořádáme tábory, tak aby jsme nemuseli si v vozovkách půjčovat, pronajímat nebo používat jednorázové nádobí a máme kulturní akce. Takže i kelímky, takové ty festiákové s tématikou obce, když už jsme v tom. A zároveň i termohrníčky na vánoční akce, aby jsme byli schopni obsloužit i to.
0: Dopravní podnik města Brna testuje na náměstí Svobody novou elektronickou vývěsku. Zařízení ukazuje aktualizované odjezdy spojů a dispečink na něj dokáže okamžitě posílat varování při nehodách a výlukách. Testování nového panelu v městském provozu potrvá jeden rok. V místech, kde není stabilní elektrické připojení, plánují vyzkoušet jiné technologie. Pokračuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Plánujeme vyzkoušet zařízení na bázi e-paperu. Tyto panely mají velmi nízkou spotřebu energie. Díky tomu je možné je napájet ze zabudovaných akumulátorů a instalovat je i na méně dostupných zastávkách, aniž bychom museli provádět výkopové práce a budovat přípojky elektřiny.
0: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Brna do Prahy za Měřínem. Po pojíždí kolona z kilometru 130 k nehodě na 127. kilometru. Kolona se rozjíždí, jelo se dlouho jen jedním pruhem, teď už dvěma pruhy. Zdržení 10 až 15 minut. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
6: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
5: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
6: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
1: Humor jáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku
1: co
0: pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl on byl, jako já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půjde strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, už ho vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval. Ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích. A on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
3: ne,
2: vám
3: ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá.

0: pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
0: Marny, no tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
0: Ne, ne, ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku, prostě. Trošku prskala. Trošku šišlala,
1: ano, ano.
0: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili. Ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě a
0: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal. Jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na stranu?
0: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. A
2: dobře.
3: Děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
2: to. Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda to... možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si člověk vybaví. A to jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. A zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi. Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi. Jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodné. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešenej. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
4: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády, a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se splet, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou, a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru, a u advokáta se octneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce, a když mu 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten Krejčí říká...
7: Jaký Krejčí?
8: No tomu patřil ten pes.
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo.
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten, to, ten Krejčí měl psa... A ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. No, a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne, po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte. No, abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No tak, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz v vlastním životě.
1: Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních. No a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být. Měli, tady naháňal krávy Slávek
3: Janda. No ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za ten hezký měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
1: no,
3: byly peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No,
1: vím,
3: tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je stranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
2: Děkujeme.
3: Děkujem.
4: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
3: Díky.
4: A přál bych si Bečko.
2: Dobře, zapisuju
3: Bečko. Výborně,
2: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
2: Ano,
5: děkuju. A dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
2: Děkuju. Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
6: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
2: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
3: Bývalého.
6: Pane, bývalého, teda pardon.
2: A?
6: To mi trošku uniklo.
2: A co vybíráte?
6: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
2: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
3: Musíme brže.
2: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
6: No, každopádně, těžká volba.
2: No, tak rychle.
6: Takže B.
3: Bčko.
2: Lustli
3: dobře.
2: Se, jak, dobře.
3: Mějte
2: i vy jste se
3: hezky,
2: přiklonil na stranu vítěznou.
3: Naskle a díky.
2: Lubomír Lipský.
7: Promiňte, prosím. Jak? Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Moždíř?
8: Moždíř? Ne, to nejsem. Moždíř,
7: to byste se musel hodně změnit.
8: Tak jdete sem?
7: Ne, já jdu tam.
8: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
7: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
8: To je fraktura.
7: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
8: No, to jste si nalomil na chodníku.
7: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
8: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
7: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
8: Jak to?
7: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
8: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
7: Tak.
8: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
7: Já koukám, no. Havárie, co?
8: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
7: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
8: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
7: Na co máte tu žlutou piluli?
8: To je právě ten oběd.
7: Vy jste labužník.
8: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
7: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
8: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
7: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
8: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
7: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuju moc, ať se daří i vám.
3: Já děkuju všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS nebude v letošních volbách vůbec kandidovat. Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Fotbalový artist Brno doma zahají bár až o postup do první ligy. A zítra čekáme skoro jasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS nebude v letošních komunálních volbách vůbec kandidovat. Oznámila to dnes při oficiálním představení nové lídrině kandidátky Kamily Zlatuškové. Vaňková je primátorkou druhé volební období. Rozhodnutí zdůvodnila především svým zdravotním stavem a náročnou operací, která ji letos čeká.
3: A já prostě vím, že kdybych na té kandidátce byla, takže bych měla pořád jako ten morální pocit, že musím na těch akcích v té kampani být, že musím jako pomáhat. A já na nich budu, pokud mě to zdravotní stav dovolí, ale už tam nebude ve mně ten pocit odpovědnosti, že tam být musím. Takže to je pro mě taková úleva, že budu skutečně moci mít po dlouhé době sebe na prvním místě.
2: Kandidovat nebudou ani dva nejbližší spolupracovníci Markéty Vaňkové z ODS, náměstek Robert Kendl a radní Petr Kratochvíl. Odůvodnili to tím, že je čas na změnu. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Jinak Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců potom poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
4: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domluvat a jednat.
2: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem a získala 70 hlasů. Potřebovala jich alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Sport. Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast v příští sezóně nejvyšší soutěže. Zápas začne v 18 hodin. Žádný druholigový dosud baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil. A trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
5: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili. A aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na Honci D1 v Brně kolony obou směrně. Směrem z Prahy se poprvé brzdí za Domašovem na kilometru 176, ve směru z Vyškova velmi silný provoz mezi exity 201 Slatina a 194 Vídeňská. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne. Po zprávách vás od mikrofonu vítá Marek Zouhar, který vás dnes provede hodinou nazvanou Den v kraji. Uslyšíte obvyklé náležitosti Den v kraji jako souhrn událostí regionu nebo informaci o počasí, ale i něco netradičního. Konkrétně výjimečné ohlédnutí za sudetoněmeckým sjezdem v Brně a vším dalším, co tuto víkendovou záležitost provázelo. To vše vás čeká v příštích minutách až do 18. Pokud chcete vědět víc, zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Souhrn zpravodajských událostí našeho regionu má pro vás připraven David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedení fakultní nemocnice Brno zjistilo při kontrole zásadní nedostatky v projektové a prováděcí dokumentaci ke stavbě nové porodnice. Oznámil to ředitel Vlastimil Vajdák. Nový pavilon za více než 3 miliardy korun má vzniknout v areálu v Bohunicích za necelé 3 roky. Slavnostní poklepání základního kamene měla původně nemocnice naplánované na včerejšek. Problémy teď blíže analyzují a řeší, říká Vajdák.
3: Že jsme udělali jednu hloubku analýzu a to ukázalo, že jsou tam výrazná rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby. Budeme k tomu přijímat další opatření, abychom tu porodnici, tu stavbu mohli spustit co nejkratším termínu.
2: Tišnovské gymnázium se potýká s nedostatkem tříd pro studenty. V areálu školy chce proto postavit dvoupatrovou budovu pro nižší stupeň gymnázia. Jeho studenti teď mají zázemí v prostorách pronajatých od města. Dělníci v současnosti pracují na střešní nástavbě na hlavní budově školy. Celý projekt bude hotový nejdříve v roce 2030. V Holubicích na Slavkovsku vznikne nové reuse centrum. Lidé v něm budou moct nechat věci, které by ještě někomu mohly sloužit a jiné si naopak vzít. Zastupitelé také schválili nákup 200 nových kompostérů, o které se domácnosti budou moct přihlásit. V minulosti už obec kompostéry nabídla dvakrát a pokračuje kvůli velkému zájmu. Obec také nakoupí nádobí, které lze použít opakovaně. Dopravní podnik města Brna testuje na náměstí Svobody novou elektronickou vývěsku. Zařízení ukazuje aktualizované odjezdy spojů a dispečink na něj dokáže okamžitě posílat také varování při nehodách nebo výlukách. Testování nového panelu v městském provozu potrvá jeden rok. V místech, kde není stabilní elektrické připojení, plánují vyzkoušet jiné technologie. Pokračuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Plánujeme vyzkoušet zařízení na bázi e-paperu. Tyto panely mají velmi nízkou spotřebu energie, díky tomu je možné je napájet ze zabudovaných akumulátorů.
2: Základy přes 2 metry silné středověké hradby objevili archeologové pod jižní branou brněnského hradu Veveří. Podle odkrytého kamenného zdiva odborníci předběžně odhadují, že vznikla nejpozději na přelomu 14. a 15. století. Výzkum odborníci provádí současně s opravou jižní brány a skleníkové terasy, která začala na konci loňského roku. Hotovo by mělo být na konci příštího roku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 13 minut a pravidelní posluchači už vědí, že v tuto chvíli se na vlně Českého rozhlasu Brno dozví mnohé, nebo nejlépe úplně všechno o aktuálním počasí. Z Českého hydrometeorologického ústavu se vám nyní ozve Barbora Kučerová, kterou vítám. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Poprosím vás o krátké shrnutí dnešní situace, byť ta byla asi zřejmě napříč krajem podobná. Slunce, horko.
2: Ano, slunce, horko, ale na východě k tomu horku navíc přibyly také přehánky. Ty opravdu putovaly většinou zhruba od D1 ve směru na Ostravu, tak od jejich hranic na jih. A to znamená, zasáhly často Strážnicko nebo Hodonínsko a ty teploty ty dnes se vyšplhaly až ke 32 stupňům Celsia, konkrétně byly mezi 26 a 32 stupni Celsia, teď už klesají, teď už jsou mezi 27 a 30 stupni Celsia.
1: Někteří z nás už asi vyhlížejí ochlazení v noci a nad ránem, případně i to zítřejší, tak pojďme k noci a ránu, prosím.
2: A zítra ráno očekáváme teploty mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích tam může být ojediněle i trošičku chladněji, ale noc zůstane jasná, ta oblačnost, kterou teď ještě na obloze máme, by se postupně měla rozpouštět a pokud zůstane, tak ji bude málo, to znamená nebude úplně jasno, ale skoro jasno. A zítřejší teploty maximální by oproti těm dnešním měly být opravdu poměrně odlišné mezi 22 a 25 stupni Celsia, ale to jasné počasí to během zítřka opravdu zůstane.
1: Děkuji za informace. Studená fronta bude asi vítána. Těším se zase na slyšenou.

0: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Brno. Písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Brno vysílá pořad Den v kraji a nám se už po třetí dnes do vysílání hlásí náš regionální stopař Vojta Halaš, který byl prozkoumat dějiště nedělní pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. Vojto, co jsi dneska viděl a zažil ve Vranově?
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, prošel jsem si nedělní trasu, která vede z Lelekovic do Vranova a má přibližně 4,5 kilometru. Těsně před Vranovem je pak odpočívadlo s názvem Pohled za nekonečno, kde jsem se zastavil a rozhodně ne náhodou. Kromě krásného výhledu na celý Vranov i na kostel narození Panny Marie, právě tam s kolegou Jardou Knajzlem rozložíme malý cestovní cymbálek, housle a zahrajeme pár písní. No, potom jsem se stihl podívat i právě do kostela narození Panny Marie, kde bude probíhat i mše. A potom jsem stihl i dvůr kláštera řádu bratří svatého Františka z Pauly vedle něj. No a kromě toho jsem si stihl dát naštěstí oběd v místní příjemné hospůdce nebo omrknout vranovský samovýčep, samozřejmě teda bez konzumace.
1: Tak na pár akcí z nedělního programu už si pozval a můžeš doplnit, jaký je kompletní nedělní program pouti?
2: Určitě můžu. Ve 12 hodin bude sraz v Lelekovicích u hřbitova a od tam se vydáme teda pěšky po poutní sedmiradostné cestě. Trasa vede po červené turistické značce a přibližně ve 13 hodin dorazíme k tomu odpočívadlu, o kterém jsem mluvil, a právě tam zahrajeme společně s Jardou Knajzlem. No a potom v 15 hodin pak začne mše v kostele narození Panny Marie a na ní naváže od 16 hodin vedle kostela koncert brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. No a celé odpoledne pak zakončí v 17 hodin společná fotografie všech přítomných poutníků a posluchačů. Tu vyfotí profesionální fotograf Roman Franz a já prozradím, že výslednou fotografii bude pak možné zdarma vyzvednout na recepci v budově Českého rozhlasu v Brno v Beethovenově ulici, a to od 1. července letošního roku.
1: Vojto, moc děkuju za kompletní informace, především za tu nevšední fotografii, která je, si myslím, opravdu výjimečná. Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se byl podívat na trasu nedělní pouti do Vranova. Děkujeme, Vojto.
2: Díky a tobě i posluchačům ještě příjemný den.
1: Za malou chvíli Den v kraji pokračuje. Samozřejmě po písničkách, které nestárnou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Jenom pár vteřin chybí do půl šesté, den v kraji Českého rozhlasu Brno je tedy ve své polovině. Pojďme se trochu výjimečně podívat na událost, která rezonovala v Brně a okolí celým víkendem. Policisté po v pondělí uzavřeném sjezdu sudetských Němců v Brně prošetřují 7 trestných činů a přestupků, které s akcí souvisí. Většinou to byly přestupky proti veřejnému pořádku, narušení zákona o shromažďování či neopustnutí výzvy policisty. Jeden z trestných činů se týká posprejování pomníku německých obětí v Pohořelicích hákovými kříži. Co všechno se dělo v uplynulých dnech na historicky prvním sudetoněmeckém sjezdu v Česku, součásti festivalu Meeting Brno, teď připomínáme v reportáži. Připravili Tomáš Kremr s přispěním Vlasty Gajdošíkové.
1: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
2: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru.
1: Tadleta, a já to řeknu, pakáž, sem leze a dělá nám tady jakoby kulturní program. Nedělá.
3: Tak děkujeme.
1: Stejné to nikdy nedáte.
2: Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bejncová.
4: Za prvé jsme byli pozvaní a za druhé s tím velmi souhlasíme.
5: Je to moc důležitý, aby lidi teď zkusili žít spolu a mladí lidi, aby to be friendly with their neighbors.
2: Tedy přátelé se svými sousedy. Jejich rozhovor s novináři se jeden z demonstrujících pokusil narušit a ženy označil za kolaborantky. Možnost setkat se sudeckými Němci dostal na nádraží i syn Nikolase Vintna, Nik mladší. Diví se, že i víc než 80 let po válce, jejíž aktéři už jsou většinou mrtví, někteří stále rozdmíchávají plameny vzteku. Podle něj je spíš potřeba stavět mosty a ne se pořád nenávidět. Přímo k protestujícím promluvil jako k prvním mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt.
6: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte Evropu, smíte demonstrovat a to je ta Evropa.
2: Do jeho vystoupení někteří pokřikovali a pískali. Posselt označil holokaust za nejhorší zločin v dějinách.
6: Lze jenom poprosit za odpuštění.
7: Tyhle ti lidé, kteří se zemka dostaví, přece nemohou za to, co se stalo před 80 lety.
2: Podotknul podporovatel akce Jiří Krčál.
7: Za to prostě nemůžou.
2: Jaký byste měl vzkaz pro ty, kteří s tím nesouhlasí a protestují proti tomu? Vlastně vidíme jich tady hodně na druhé straně, nad kolejemi.
7: Je to temná minulost, je to špatný, to v tom s nima souhlasím, ale prostě je potřeba jít dál a tihle lidé, tahle generace už s tím nemá vůbec nic společného.
2: Demonstrující Jiří Heimlich má za to, že záměry Němců v Brně jsou nekalé.
1: Je to salámová metoda.
2: K čemu myslíte? Salámová metoda k čemu?
1: Aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
2: To zástupci sudeckých Němců odmítají. David Macek z vedení festivalu Meeting Brno tvrdí, že kdo pochybuje, má se setkání zúčastnit.
8: Když na nás občas někdo, ať už doslova nebo obrazně, křičí a protestuje proti nám, tak já vlastně nemám co cennějšího mu nabídnout, než mu říct, přijďte a uvidíte.
2: První šanci dostali lidé hned v pátek, druhý den setkání. Na Moravském náměstí v centru Brna pod jezdeckou sochou Jošta organizátoři bíle prostřeli dlouhý zatočený stůl a každý si tam mohl za doprovodu folklorních vystoupení přisednout k jídlu a pití a společně se bavit. Nastihla je u toho reportérka Vlasta Gajdošíková.
9: Zítra jde na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
10: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
11: Seděl jsem tady a viděl jsem
12: kluky.
11: Aber das sind doch Kinder, Kluki. Vedlisem dva kluki s t-shirt s dva jazyky.
13: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
2: Třetí den sjezdu zahájila pouť smíření. V sobotu v 9 ráno v Pohořelicích. Stovky lidí se sešly v místech, kde je pohřbených 890 těl Němců, kteří zemřeli při odsunu z Brna po konci druhé světové války. Pochod se teď chodí symbolicky v opačném směru. 32 kilometrů pěšky.
14: A nehýbat se a nemrkat a tři.
2: Fotograf Roman Franc na vysokozdvižné plošině fotí hromadnou fotku stovek účastníků poutě smíření. Setkání přijela podpořit studentka historie Tereza Lefflerová. Diví se, proč tu skupinka lidí před Němci protestuje.
15: Oni za to nemůžou. To je jak kdyby mě to řekl někdo. A jakoby já jsem to neudělala.
2: Na pár desítek protestujících dohlížela policie.
16: Já vás odtud vyvedla.
3: Já se nechám klidně zavřít, ty blbče!
2: Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
12: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se děli po válce.
2: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdosi tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
16: Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
2: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, zatímco vládní sjezd odsoudili nebo nepodpořili. Ty opoziční zastoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který k lidem promluvil předtím, než se v Brně vydali na poslední kilometr pouti.
17: Hledejme porozumění, diskutujme.
2: Posledního kilometru se podle policie zúčastnili 4,5 tisíce podporovatelů. Na opačné straně chodníku z Vídeňské ulice směrem k Mendlovu náměstí je čekali 300 odpůrců. Někteří lidé se na pochod vydali opakovaně.
18: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
2: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
18: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
19: Doučte si dějiny.
20: A běžte na tu svou stranu.
21: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
2: Na Mendlově náměstí pak skoro osamělé vykřikoval svá hesla směrem k účastníkům pochodu Miroslav Sládek z někdejší republikánské strany.
22: Co říkáte na tyto písničky? Nepřipomíná vám to dědu nebo babičku?
2: Po pouti smíření pokračoval sobotní program na výstavišti, kde se odehrávala hlavní část sjezdu s česko-německým jídlem, jako ovocné knedlíky, klobásy, lívance. Ve stáncích se prezentovaly různé regiony svými kroji nebo zvyklostmi. A do krojů se desítky účastníků oblékly i v neděli na hlavní shromáždění, opět na výstavišti. Folklorní atmosféru s dechovkou pak vystřídali politické projevy. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že sjezd otevřel historickou kapitolu vztahů s Českem. A dodal, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Od mluvčího sudeckých Němců Bernda Posselta dostal nejvýznamnější sudetoněmecké vyznamenání, tedy Evropskou cenu Karla IV., spisovatel, bývalý politik a disident Milan Uhde. Poděkoval za ní v němčině. Úplně jiná atmosféra potom panovala na velké demonstraci před Novou radnicí. Vystoupil tam třeba bývalý prezident Miloš Zeman. Čímž účastníkům naznačil, ať nevolí ty, kteří sjezd podpořili. Po něm promluvila třeba europoslankyně Kateřina Konečná z uskupení Stačilo.
23: Největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete klidně na tajka.
2: Nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
24: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
2: Podle policie přišlo na protest před Novou radnici 2,5 tisíce lidí. Menší část odpůrců, bylo jich pár desítek, nakonec přišla i na poslední pietu do Kounicových kolejí. Tam stovky sudeckých Němců svůj sjezd zakončili v místech, kde nacisté popravovali Čechy a kde se pak po válce Češi mstili na Němcích.
25: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
25: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že se nejsem jistý, že se to opravdu stalo.
2: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
26: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
2: Pár desítek lidí transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Opakovaně se objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
0: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohleto maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
1: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
1: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: A dodává, že protestující jí i trochu pomohli, když jeden den hledala cestu do kostela, ve kterém se odehrávala část programu s koncertem.
1: Úplně jsme nevěděli, do kterého kostela jít, ale když tam stál jediný demonstrující s cedulí, tak jsme aspoň poznali, že jsme tam správně.
2: Za víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
25: Děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Příští sjezd sudetských Němců se odehraje v Norimberku. Podle Bernda Poslta by se ale v dalších letech mohl střídavě konat v Bavorsku a v Česku. Tomáš Kremer, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vente si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno posloucháte i v 17.48, což je zároveň tradiční čas pro nahlédnutí do dnešní černé kroniky. Škodu více než milion korun způsobil podle jihomoravské policie cizinec obviněný ze zneužívání humanitárních dávek. Muž je ve vazbě, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půl rok několik desítek. Škoda ale bývá nižší. Policisté si na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky, počkali minulý týden. Reálně totiž v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten se na adrese, která byla uvedená ve smlouvě o ubytování, nezdržoval. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu 2 let. Cizinec se tak podle policistů dopustil podvodu a hrozí mu 8 let vězení. Hromadná nehoda dnes ráno zkomplikovala provoz na dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam 5 osobních aut. Podle záchranářů se lehce zranili 2 lidé. Na krátkou dobu byla dálnice zcela uzavřena, poté mohla auta projíždět odstavným pruhem. Příčinu nehody policisté vyšetřují, pravděpodobně ji způsobilo nedobrždění do kolony. A ještě policejní případ z Prahy, ovšem spojený s Brnem. Policie v sobotu dopoledne pronásledovala v centru hlavního města řidiče, který nebezpečnou jízdou způsobil dopravní nehodu a ohrožoval své okolí. Policisté ho zadrželi za použití donucovacích prostředků, včetně hrozby namířenou střelnou zbraní. Zjistili, že auto bylo ukradené v Brně a že 38-letý řidič má zákaz řízení motorových vozidel do roku 2028. Dechová zkouška na alkohol a test na přítomnost drog byly negativní. Ve vozidle ale policisté nalezli lahvičku s krystalickou látkou, která bude podle mluvčího policie předmětem dalšího zkoumání. A policisté rovněž kontaktovali do Brna majitele vozidla, který byl velmi překvapený, že mu auto bylo ukradeno. Myslel si, že ho má zaparkované před domem.
1: Český rozhlas Brno.

0: krátce před 18. hodinou, konkrétně 6 minut před 6. Je tu na konci téhle hodinky přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřkem, čtvrtkem 28. května. Radní Jihomoravského kraje zítra jednají mimo jiné o daru vyřazených sanitek na Ukrajinu nebo o placení integrovaného dopravního systému. Ředitelství silnic a dálnic zítra představí harmonogram prací na rozšíření odpočívky Vyškov na dálnici D1. V pavilonu Antropos v Brně zítra umístí do trezorové vitríny jeden z nejnovějších nálezů rytinu koně a mamuta. V dětské nemocnici v Brně se zítra koná oslava 70. výročí založení mateřské a základní školy při fakultní nemocnici Brno. V Malé konírně v Lednici se zítra koná zahájení výstavy Jak se stavilo za císaře pána, která vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu a Národního technického muzea k 30. výročí zapsání Lednicko-Valtického areálu na seznam světového dědictví UNESCO. Ve Slavkově se zítra koná slavnostní zahájení festivalu Concentus Moravie, který přivítá přední kvarteta z celé Evropy i z zámoří. A ve Zlíně zítra začne 66. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Potrvá do 3. června. To byla poslední informace dnešního dne v kraji, který končí 4,5 minutky před 6. Loučí se s vámi i Marek Zouhar, přeje i nadále příjemný poslech a avizuje, zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Téměř třetina Brňanů stále nezaplatila poplatek za komunální odpad. Čas mají do konce týdne. Do Rady Českého rozhlasu zvolili poslanci publicistu a komentátora Petra Žantovského. A zítra čekáme skoro jasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
3: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Normu teď dostane k posouzení Senát. Brňané musí do konce týdne zaplatit poplatek za komunální odpad. K dnešnímu dni ho uhradilo 73% obyvatel. Podle dat magistrátu nejvíce plateb přichází v posledních dnech a zaplatit včas stihne 90% lidí. Pokračuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: U těch zbylých osob, které například zapomenou zaplatit, to je zhruba 30 až 40 tisíc lidí, tak ty následně obesíláme upomínkami a potom následně jim může být i poplatek vyměřen, kde hrozí i navýšení.
3: Ženy se od poloviny roku budou moct objednat na mamografický screening bez žádanky. Usnadní to cestu k prevenci rakoviny prsu pacientkám, které nemají praktického lékaře nebo gynekologa. Na vyšetření mají nárok ženy nad 45 let jednou za dva roky, pokračuje Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu.
6: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově přes portál. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další.
3: Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 hlasů ze 168 odevzdaných. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dříve udělil státní vyznamenání. Ve volbě dnes neuspěli bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a její bývalý místopředseda Tomáš Kňourek.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se u exitu 178 brzdí do zastavení. Kolona v levém pruhu čtvrt hodiny k exitu 182 popůvky. Kamiony v pravém až k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Brno,

Láceranka dohrála polku Pavla Svobody Pro Stárku. No a Láceranka je dechová kapela, takže je jasné, že začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Příjemný večer či podvečer, jak chcete, vám přeje Jiřina Ostrá. Doufám, přátelé, že jste v pohodě. No a pokud ne, tak se nyní říďte slovy jednoho zpěváka. Když nejsem v pohodě, zpívám se zavřenýma očima. Takže zavřete oči a ponořte se do melodií, které prozáří Moravu krásnou zem. Třeba zrovna písničky ze srdce. Pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory to bude Májové tango. Pro pana Františka Paláta z Valče zahrají Moraváci Větrskou dolinu. No a s Terezou Splávkovou si zaspíváme známou lidovou Hospůdko, hospůdko malá. Nicméně věřím, že si užijete i dalších pěkných písniček, které jsem pro vás připravila. Pokud nevíte, dnes blahopřejeme Valdemarům, na Slovensku Ivetám, tak všechno dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 52 00 a teď už manželé Uhrovi.

Tak to byla krásná písnička manželů Uhrových, kteří tuto písničku samozřejmě zaspívali. Byla to Rodná dědina, no a manželé Uhrovy Janu a Josefa doprovodila cymbálová muzika Jošky Severina. Já ještě připomenu telefonní číslo 72646 5200. Ano, přátelé, v této hodině můžete potěšit své blízké milým slovem, můžete jim poblahopřát, poděkovat, to se vždycky hodí, nebo je jenom tak pozdravit. A můžete také zapomínat na ty, co už bohužel nejsou mezi námi. No ale nyní už přání, které patří panu Antonínovi Hiblerovi z Dolního Němčí. Patří panu Antonínovi Hiblerovi z Dolního Němčí. Milý kamaráde Tondo, právě dnes se dožíváš úžasného životního jubilea 90 let. Přejeme ti jen to nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a aby tě vždy doprovázela dobrá nálada. Blahopřeji Štěpán a Marie Kadlčkovi. No a další dopis cituji. My uživatelé Otakar Plus a Jan Kratochvíl z domova Harmonie Mirošov posíláme písničku včerejšímu svátku pro Filipa Kasnera z obce Hrádek u Rokycan. Od srdíčka mu přejeme hodně štěstí a pevné zdraví a veselou náladu. Užij si to a oslav v pohodě. Dále písnička i pro paní recepční na vrátnici. 24. května slavila jmeniny paní Jana Šilhánková z obce Nevit. Dále u nás

0: Tak slováckou voničku vám přinesli Bojané a už tady mám první telefonát, je to paní Jana z Ježova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostrá, chtěla bych poděkovat panu Palátovi, že si objednal srdcovku, kterou jsem si objednávala v neděli. V lednu.
0: Pan Palát mě totiž psal, že abych někdy zahrála Moraváky. A mně se líbí to Věterskou dolinu, tak jsem si řekla, že tuto písničku zahrají dneska pro amatérského harmonikáře pana Františka Paláta z Valče. A bude za chvilku, paní Jano. Takže pan František Palát potěšil i vás tou písničkou. Na to se cení.
1: Mně se to taky... Ta písnička líbí.
0: Jo, tak si vychutnejte, za maličkou chvilku bude. Tak paní Jano, můžeme se rozloučit, ano?
1: Ano, můžeme.
0: Výborně, tak jo, naschledanou. No a teď už tedy ta první písnička ze srdce. A je pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory a je to přímo Májové tango.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
3: No a teď už ale Jiřina Ostrá a Morava krásná zem. Před chvíličkou doznělo májové tango v podání Budvarky a byla to písnička Ze srdce pro paní Hálovou ze Slavkova Zlaté hory. Tak paní Hálová, doufám, že jste si písničku vychutnala a že vám zpříjemnila dnešní večer. No, za chvíličku bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě pěkné vinčování patří milé mamince paní Květoslavě Mrázkové z Korytné k dnešním krásným 80. narozeninám. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky, kterou i ona všem dává. A ať je tu s námi ještě hodně dlouho. To vše přejí dcery Silva a Irena a syn Pavel s rodinami. No a teď už tedy zdravím amatérského to harmonikáře pana Františka Paláta z Valče. Jak už jsem říkala paní Janě z Ježova, pan František mě poprosil o nějakou písničku v podání Moraváku. No a tou písničkou se zavděčíme pane Františku i paní Janě z Ježova, takže teď už si můžeme pustit Věter z Kůdoly.

0: Tak to byli Moraváci a zahráli písničku pro pana Františka Paláta z Valče, amatérského to harmonikáře, tak ten si určitě užil. No a paní Jana Zježová, ta volala hned na začátku a také říkala, že tato písnička se jí líbí, takže jsme vlastně potěšili pana Františka i paní Janu a věřím, že jsme potěšili i další milé posluchače, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem. A já už tady mám telefonáty, tak na jednom vím, že je pan Jožka z Hovoran, ten druhý prozatím je utajený, takže pane Jožko z Hovoran, zdravím, dobrý večer.
1: Já vás zdravím z Hovoran 29 stupňový. Mm. Je tady pěkně, potřebujeme ale déšťa. Já se omlouvám všetkým Janičkám, že jim až dneska popřeju jenom to dobré k jejich jmeninám, protože jich moc nebudu více zdržovat, ale to další přáníčko je pro moji milovanou vnučku Aničku Skopalovou, která se dožívá 5 let. Andulko, všechno nejlepší a já ti slibuju, že za rok, jak půjdeš do školy, půjdu ti koupit kabelu.
0: No jasně, a dědečku, sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, tak ne, abyste zapomněl.
1: Když bude tak šikovná paní Jirinko, jak je teďka, tak si myslím, že by mohla být jedničkářka.
0: No ale i kdyby byla nějaká ta dvojka, tak se svět nezboří, že jo, pane Joško?
1: Ona je hezká po mamince, ale šikovná po dědečkovi.
0: No tak o tom já nepochybuji, pane Joško. Tak jo, takže pro Jany to bude a pro tu ano, vaši milou vnučku Andulku Skopalovou.
1: Je to holčička, která mě přidala 10 roků mého života.
0: Krásný.
1: To je můj adrenalinek.
0: Ano, tak jo, takže se rozloučíme, pane Joško, na tom druhém telefonu už mějte někdo také čeká.
1: Dne.
0: Vám také. Nashledanou.
1: Nashledanou, paní Jiřinko.
0: Nashledanou. Tak a kdo pak tu čeká na tom druhém telefonu?
2: Karel,
0: dobrý večer. Je to pan Karel. Tak co pak?
2: Já bych chtěl popřát svátku k Janám, Janě Turčány a chtěl bych taky popřát Frantu Uhrovi k narozeninám a Jana Turčány měla svátek. A taky bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podpořili a pomohli k operaci mojeho kyčelního kloubu. Už se snažím chodit, snad to bude dobrý.
0: No, pane děkuju Karle, o tom už jsme mluvili tady.
2: Ano.
0: Samozřejmě, že všichni věříme, že nejenom chodit. Vy samozřejmě budete i tancovat, i skákat. Opatrně, po lehoučku.
2: V červenci mám kulatiny.
0: Kulatiny, no tak, to si už musíte zatancovat, to je jasné. Tak jo, takže byste také vlastně přál Janám, stejně jako pan Jožka z Hovoran. Písnička je připravena, pane Karle, tak nashledanou, hezký
2: dobrá,
0: večer.
2: Dobrá, děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Vy také, nashledanou. Tak a teď už je to ta třetí písnička ze srdce a je pro Terezu Splávkovou. Tereza měla nedávno narozeniny a je to věrná posluchačka. A pro ní bude písnička, kterou všichni dobře známe, je to lidová Hospůdko, hospůdko malá.
3: Český rozhlas Brno.

Tak, to byla písnička Ze srdce pro Terezu Splávkovou, mladou to věrnou posluchačku, která měla nedávno narozeniny. Tak Terezko, ještě jednou tedy blahopřeji, doufám, že jste poslouchala Hospůdku, Hospůdku malou. A teď už tedy písničky Ze srdce jsou za námi, ale ještě tady mám vybrány další písničky, které určitě milé posluchače by mohly potěšit, alespoň doufám. Ale měla jsem tady telefonáty, tak volal samozřejmě už tedy před písničkou, myslím před tou Větrskou dolinou, volal pan Vojtěch Havlíček z Haček, ten nechtěl do vysílání, jenom mě poprosil o další písničku Ze srdce, tak tu jsem si napsala, pane Vojtěchu, jste hodný, že posloucháte, doufám, že se vám můj výběr písniček dnes líbí, takže písnička někdy bude o těch Záhořanů, nebo v podání Záhořanů. Potom mě volal pan František Palá, ten byl nadšený Větrskou dolinu v podání Moraváku, tak jo, tak se mějte také hezky, a ještě volala paní Marie z Újezdce, která mě také poprosila o písničky Ze srdce, tak já jsem ráda, že jste, přátelé, napříjmu a že se vám písničky, které tady zaznívají v Moravě krásné zemi, líbí. No a líbí se určitě i přání. A teď přichází na řadu přání, kdy my přejeme jedné člence klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, my rozhlasáci. Paní Miluše Hromádková z Přibic má totiž dnes narozeniny, takže paní Miluše, přejeme vám jen to nejlepší. Děkujeme za to, že nás posloucháte. Moc nás to těší a do těchto dalších vám přejeme hodně zdraví, pohody, klidu, radosti, prostě přejeme vám jen to pěkné, užívejte si života. Tak a teď už je tady další písnička, hrát budou Vacenoviáci, Vínečko, Vínečko.

0: Tak to byla krásná písnička Jiřího Zmoška v podání Vacenoviáků Vínečko, Vínečko. No a dnes má narozeniny i kamarád a fotbalista pan Josef Šmehlík z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Marie, syn Jakub s rodinou, dcera Románka s rodinou, sourozenci s rodinami, fotbalisté tělovýchovné jednoty Dolního Němčí, rodina Kadlčková a kamarád Broněk s maminkou. A ještě tady vidím Jarda Wolf píše, zahrejte jen tak pro radost a potěšení pro Teresku Splávkovou, mladou posluchačku, milovnici dechovky. Pokud bude Tereska chtít, ať se mě ozve na telefonní číslo 607 704 288. Budu moc rád za novou kamarádku dechovku. Takže to bylo psaní, nebo respektive pozdrav od Jardy Wolfa. No a teď už to bude směs písní Václava Krutílka.
1: Český rozhlas Brno.

No, radost pěknými písničkami přinesla Kotáranka. A pak, když přátelé ještě nevíte, co tak asi podniknete o víkendu, tak mám tady pro vás pozvánku. Mužský sbor z Vacenovic vás srdečně zve na setkání mužských sborů. Koná se v sobotu 30. května. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Molinského ze Slovenské republiky, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Tak přijďte si nejenom poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky ze všech koutů Slovácka. Vstupné je dobrovolné. No a nám teď ještě zahraje jednu písničku Dambořanka a je to přímo krásný sen.

Tak to byl Valčík z posledního CDčka Dambořanky, Valčík Richarda Plachého a Františka Kohoutka. No a je 18 hodin 54 minut, takže Moldava krásná zem končí. Zbývá závěrečná orchestrální skladba a hned po ní zprávy a na pěknou notečku a bude o romských muzikantech na Horňácku. Pořad připravil Petr Pavlinec. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a těším se na shledanou už zítra krátce po 12. hodině. Na závěr Tesařská v podání Glorie, Tesařská Antonína Žváčka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Fotbalisté Artisu Brno a Slovácka bojují v prvním zápase baráže o šance ligu. A zítra čekáme skoro jasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé. Vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
0: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
3: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
3: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
5: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
3: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Více vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy starší 50 let. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
6: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to zejména to místa, kde je hodně kamenivá v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí. Sport.
0: Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupili domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast příští sezóně nejvyšší soutěže. Po prvním poločase je stav utkání 1-1. Právě začíná druhý poločas. Odveta baráže je na programu v neděli na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti. Počasí. Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně pozvolna krátí kolona kamionů před omezením u D2. Ještě je pravý pruh plný za Popůvkami z kilometru 185. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Začala pravidelná půlhodinka folkloru. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku, který nás dnes zavede na Hornácko. Tematice hornáckých Romů se nám bude věnovat cymbalista Petr Pavlinec. Tedy více už po první ukázce. Příjemný poslech.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Petr Pavlinec. Jak už úvodní sedlácká napověděla, dnešní díl bude věnován romské písni na Horňácku. Slyšeli jsme část pořadu Horňáckých slavností z roku 2002, věnovaného osobnosti Jožky Kubíka IV., zvaného Filík. Horňácké solisty v čele s Dušanem Holím a Martinem Zálešákem doprovodila cymbálová muzika Ležhory, posílená o Filíkovi vnuky Petra a Pavla. Pořad neprobíhal úplně podle plánu, začal značně opožděně a o nečekanou improvizaci nebyla nouze. O určitých obavách svědčí i režijní poznámka Martina Kuchyňky a Antonína Vrby, zaznamenaná ve scénáři. Účinkující prosíme, aby nebyli příliš navalení z předchozích programů. Jestli bylo jejich přání vyslyšeno, jste jistě posoudili sami. Pojďme ale dále. Dušan Holý nám za doprovodu horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče zaspívá píseň O nitranská raja.

Muzikantský horňáckých Rómů je spojen především s rodem Kubíků, který se zde usadil již na počátku 19. století. O tom, že Kubíci byli vynikající muzikanti, svědčí fakt, že se často vypracovali na pozice primášů v jinak neromských kapelách. Jejich písňový fond byl však značně ovlivněn místním prostředím, jednalo se tedy především o písně k tanci sedlácká. Je zajímavé, že striktně romský repertoár hráli minimálně, do současné doby se v živém podání dochovala pouze píseň Sotu Morek Cheres. Pátrala jsem po dalších zmínkách a povedlo se mi najít několik zápisů kuželovského učitele Martina Práška. V první polovině 20. století zaznamenala zpěv vrbeckého kováře, muzikanta a také výborného tanečníka Pavla Kubíka. První ukázkou z těchto zápisů budou Čardášové písně Teman Hošes a Avlom Avlom v podání ženského sboru Oskoruša za doprovodu muziky folkloriky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vrbeckého zpěváka a tanečníka Pavla Kubíka jsme si připomněli v písních Teman Hošes a Avlom Avlom. Je až překvapivé, že horňáčtí Romové nikdy neměli tendenci hrát a také studiově zaznamenávat tradiční romský repertoár. Poslechněme si tedy další ukázku, opět v gádžovském obsazení. Tentokrát to bude Martin Prachař za doprovodu muziky folkloriky s dalšími písněmi pocházejícími od Pavla Kubíka.

Současní Romové na Horňácku romsky nemluví. Dát dohromady některé romské texty byla tedy často až detektivní práce. Napomocen mě byl Dušan Holý, který se tématem Romů zabýval dlouhodobě a většinu z nich znal osobně. Píseň Hej Jušči Dade Upre nahrál jako student na Horňácku na drátofon. Původní nahrávka bohužel neexistuje, proto jsme se rozhodli nahrát snímek nový s připojením rubatové melodie Báro Bryšin Marel. Dušana Holého doprovází muzika folklorika.

Osud horňáckých Romů nebyl vždy veselý. Největší pohroma je postihla během druhé světové války, kdy značná část jejich komunity skončila v koncentračních táborech. Jejich odkaz je ale stále živý, o čemž svědčí i poslední sada sedláckých v podání Dušana Holého a horňácké cymbálové muziky Martina Hrbáče. S přáním hezkého večera se od mikrofonu loučí Petr Pavlinec a od mixážního pultu Walter Rient.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestrpí.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senioři v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně a počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci, potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z Hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v té Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak určitě. Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne,
1: čtvrtek, ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamchy.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak jako ještě s tím.

0: sílí tam, to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem, 84. Co tam máme na Romeo Julie?
1: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie?
0: Monteka.
1: Tatínka. Romea.
0: Romea, aha.
1: Jaký jste?
0: Smutný.
1: Smutný.
0: No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
1: Takže žádná velká inovace tam není?
0: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
1: Hmm. Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu, máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
0: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
1: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
0: To se začalo zkoušet v půlce února.
1: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
0: Samozřejmě na Romeo Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno. Jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
1: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Chystáte se letos?
0: Nechystám.
1: Takže budete mít prázdniny?
0: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
1: z Prahy.
0: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
1: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě, no, celý soubor ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou
1: paměť. To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: moje nějaký. Postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal. Hmm.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju třeba zvíře nebo něco úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet. Jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: že si založíte firmu.
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, nemusím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Štěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraji.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu. A my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají. Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Počasí. Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Chocerady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: snad není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického Wabash Cannonball A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z Vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

ako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u jí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si nejaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměla. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Vánek. Jako tenkrát z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát Rocky Mountain.

bottom of Rocky Mountain. Beavy, Seagrove Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťahlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hraje v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a žádná jiná. Jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
5: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
5: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, aspoň tomu souhlasíš.
6: Leonov.
5: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O voukací.
4: Ty už říkáš konec, ale.
5: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
5: Ale to byla náhoda, ale...
6: Tak počkejte,
4: ne, tak já to začnu, protože jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
5: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
5: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
5: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
5: Byla dlouhý, Lanko. A já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě nafouk do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
5: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
7: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
8: Kolik?
7: Kolik máš?
8: Kolik mi je?
7: No, když tady
8: je mi takovej 20, no.
7: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený
7: a, ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
7: no

0: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
1: To byl rok 68. Na místě, kde kdy...

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koní.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají, ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jedinej, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak...

0: Půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
1: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne. Jo.
0: Děkuju. Stěla Zázvorková.
2: No, tak napřed. Výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
0: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
2: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
0: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
2: Já? No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
3: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
0: Který to byl?
3: 30 pana na Pythagoras.
0: Viděl jsem.
3: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on. Jen proto, aby mě uklidnil a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
0: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
4: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
0: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
4: Já si rozumíme dobře.
0: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
4: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
0: Jo, ano.
4: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
0: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
4: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
0: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
4: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
0: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
5: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
0: No, on nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
5: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou. Ahoj.
0: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
6: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
0: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
6: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Brodě někde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Brodě někde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
0: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
6: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Hmelí pro vás jako
3: krásný. To se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprac. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No, tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No,
2: že?
3: Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový, jako měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A za ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe. Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, hříšník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten Trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne, ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů. A pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne, ne, ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo,
1: jak se říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové, jsou ještě boží.
0: No taky dokážu tak pěkně vidí. Lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou.
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Mm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Mm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného, podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Mm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu
1: ano.
0: strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled
0: jo.
1: dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Postupně, protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako no.
0: Ano, ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá. Zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky. Hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vladimír Mešík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné předpůlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtu si někde
0: vyženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasně, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak jo, mají takový ty obleky, nějaký instalatéři a tak vlastně je to všecko jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později opak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jakože by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na své várně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Se tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jakože jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel tak, jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako, že jako na nic nehraju. Mm-hmm. A to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo,
1: takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krát, že máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. No a krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchá jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no
1: tady,
0: a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně. Já třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, oni už mě znajou. Tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, to se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo.

0: Tak to jsou zase určité skupiny někteří lidí,
1: tak,
0: ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový. Že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je předněž jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat
1: paní,
0: nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře. Že?
1: Tady to zase u nás zkouším český rozhlase Olomouc Břeviky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte, ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuju moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličej vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně, úplně, úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba tak, někomu tak ano, jako ano. Rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát, už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No,
0: která takový trošku kontrolku. Zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympatický, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké, úplně nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. Mm. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho. Protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme byla hodná ta paní doktorka a já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný a ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Mm-hmm. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vyslovit.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivný někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. Nechci to dlouho protahovat,
0: rozumím.
1: Velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já. Ten kouz znáš, není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: moc. A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Jedno, taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: A na to já nikdy nenaletím, jo? To prostě dneska domopravské zedník, které už je staré, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má zase život dost, jo? A hlásil se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověsti, jo? No. Potom takové další jednání byl podomní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku. Jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí. Najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo?
0: Uh-huh.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo se vyměnit, tam, ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama, taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili.
0: Hmm.
1: Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo?
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vyponklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se mi to doporučit, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě bylo za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do VZD, ale to myslím na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Jo.
1: Zase takové de facto, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si viděl na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl no a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chce vždycky jako zvolitně půjčit peníze, jo, ale to by se s ním už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, oni ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost starý, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: chodzi kolem nas.
1: Babi Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky, pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude? Ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá? A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka? Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bych to řekl, proti davu,
0: mm-hmm.
1: to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Vidím to v práci. No. A teď chci říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi jsem tu zkušenost říkal, nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid. Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl taky stanají kufr s papírom, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš vlezne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím.
1: No.
0: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného. Vrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
0: Hmm.
1: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si je zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
0: mm-hmm.
1: že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím, je to moc prima holka, mám moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a ani co všecko, jo? To bych byla dlouhé seznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná, ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád, jsi moje nejlepší kámoška, oba nejsme teda připraveni na vážný vztah, ale třeba to časem bude a nebo nebude, nechávám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mm-hmm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo, jo, jo.
1: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si ho, nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížu, a to má opačně. A když Já když mě vezme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete. Jo? Každopádně moc děkuju.
1: Závěrem, no. Pozdravujte Linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Čelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají Noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách. Tento měsíc se mě vůbec nedaří.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu, jestli jsem rozuměl dobře, odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: Nevím, že to byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. Když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkněji hotelíčka a vždycky se mě to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno vyfasoval a náhle se ztratil, až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapertem, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Že má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednu, ta se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říkal, to bylo štěstí, že na těch 3 měsíce ani nespůsobil, to by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, ta tam přišla nově. Samý úsměv, a já říkám, holka, proč jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena

0: A teď máte výsledek, no. Takže, jako...
1: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
0: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a... Já vážím si upřímných lidí radši, když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak
1: jo,
0: když
1: rozumím.
0: Mě klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
1: Tak, ano, ano, lidi, ano, ano.
0: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
1: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
0: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s nima vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
1: Ano, ano.
0: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastavit takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
1: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo. No.
0: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
1: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
0: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
1: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
0: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. Oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
1: Jo, takže že tam nebude taková hybnost, jak má být, jo?
0: No.
1: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
0: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zvesu podrážděný, lepší výhvat se mě.
1: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
0: no,
1: trochu?
0: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točí mi jako dozadu ruku nejde. A to tak to nejde. No. Pan doktor mě oznámil, já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili. A že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
1: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
0: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
1: A nechce
0: stačí.
1: Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
0: Kamožně povdají, protože musíš pít moc celého více moravského.
1: jo, nebo masírovat tím to rameno, no.
0: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
1: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Jsou svět,

0: Zdeňka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu ty nikdo neříká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch lázních, my jsme výdelně seděli 4 u stolu,
0: ano.
1: Dvě ženský, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale zvá tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo, No a přesně si já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn moma rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No, někdy právě se člověk i utne, jo. Ale většinou to nějak cítím. Někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý.
0: Jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágu zpomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. No. Ale jako lidi,
0: takže určité takový typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: chvilku dokáže být milý každý.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat. Teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání, vždycky se kamarádila s určitými typy, a já jí říkal: na toho pozor, ten nechce být jen kamarád, a naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh: nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl: ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká: ty všechny ty lidi znáš? Říkám: neznám, proč? On odpověděl: no, protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě je 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešbarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne vracet a podobně, že jo.
0: To ano, ano, ráno. Ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takový intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. Jo. No, a tak jako, dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem, po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako Čety říkal, hlejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šroubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to bylo, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, a tam taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní oprava, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážička a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tamhle družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rozumí. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: Co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty to uloví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky, ještě se podíváme jednou do pošty, třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše, leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím, jednou to byla dost krutá mýlka, i když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomně se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu, varovnými signály, tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás dočasných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, jsi starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhleto chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo, to
2: pamatujeme. Někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády,
3: byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo, tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško. Je?
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Intarz je trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, a to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykládat Perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak
3: tam,
2: už
3: tam,
2: by...
3: je Perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš?
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: narodila? Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala, a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď? No, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout, s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: To jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného
2: věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý.
3: To jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si to tak, říkáme, to my jsme hledali v rodinných
2: zmanách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. Tak. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: No počkej, ty Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
4: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
2: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
4: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně.

0: Takže ty semrveš rodinu.
1: No jasně.
0: Ty semrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu, to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
3: Čirou náhodou. No. A štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky, a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám.
0: Ano, na kmen.
3: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
0: vybydleně
3: takový, poházený papír.
1: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
0: Ne, ten je tam teprve půl roku.
3: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech, no mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď, Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu,
0: že
3: o moc přišli, jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali. No tak jsem tam šla po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero, a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Ježiš, vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
1: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel, a já jsem se mohl potrát smích.
3: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
0: Ne.
3: Zdá se vám, že pan inženýr si docela dovolil.
0: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
3: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do Mlaďáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. unikal pro jistotu, nevěděl.

0: To jde. No a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
1: To byla včera, neděle byla.
0: No jo. No.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor, opravdu to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No, to se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu... Promiň, já s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musím, ale tady, oni jsou dobrý, víš. Jak no, přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapšiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranu v monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.
4: Proč klaun?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba.
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát od něj?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prej má číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: to
1: se
0: čte. To u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy. Jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený. Že? Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
1: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
1: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
1: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
1: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívat ti se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v něm žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
1: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
2: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
1: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
1: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
1: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se

to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.